vážně nikdy. Tím méně je zajímal svatý patron, který stál na jeho počátku, a tak je tomu dodnes. Pouze o pár století dříve, když v jejich knížectvích byla periodicky obvykle hospodářská krize, přivandrovali Němci do českého severního pohraničí, na Vysočinu a na Moravu. Přinesli sice některé technologické novinky, ale i svůj dlouhodobý, pořád stejný, velmi autentický zájem. Rozšířit germánské panství na východ. Je to pořád stejné, pouze tomu valná část veřejnosti znovu a znovu odmítá věřit, než se znovu spálí. Tvrzení, že dějiny se neustále opakují, jen v jiných kulisách a za stále dokonalejších technologií, mnohým připadá jako žvást, nepodstatný bonmot. Ostatně, povšimněme si, že významná historická data, která si dle oficiální dějepravy periodicky připomínáme, se obvykle týkají velkých proher nebo rovnou národních tragédií. Vždyť ani Václavské výročí neslavíme například na narozeniny našeho největšího světce nebo na den přijetí křesťanství, jež fakticky zafixovalo českou státnost, ale na jeho zavraždění rukou vlastního bratra. Ten hrůzostrašný knížecí mord, jenž si paradoxně slavně připomínáme už 1100 roků vždy 28. října, měl, jak jinak, také co dělat s naším nebezpečným západním sousedem, no a politikou. Vždyť i město, kde každoročně oslavy probíhají, se nejmenuje podle fascinujícího knížete světla, ale nese temné jméno jeho vraha. To je nás světově unikátní. Že je v nedalekém městě v podstatě téhož jména aktuálně největší a nejúspěšnější německá továrna na auta, z níž českého zůstala jen její značka, je pěkný příklad právě onoho konstatování, že dějiny se opakují. Němci ji získali za hubičku od zrádce, kterého státní převrat vynesl do funkce předsedy vlády. Ostatně i ten puč, startující další národní a státní tragédii, každoročně oslavujeme jako báječný nápad, tedy našich západních sousedů. Ta továrna je toho dokonalým vyjádřením. Němci přinesli lepší technologie, jako kdysi, když obsazovali naše pohraničí. Tím pouze urychlili její rozvoj, který by ale přišel tak jako tak dříve či později, a dnes za využití zdejší pracovní síly levné a spolupracujících menších firem, odtud jejich chcípající matka inkasuje miliardy, které nám chybějí ve státním rozpočtu. Heydrich vlétl do Prahy doslova tak na Junkersu JU-52 v podobě onoho cimrmanovského nového smrťáka, který se nezakecá. Vystřídal dosavadního Hitlerova protektora Konstantina von Neurata, který se k likvidaci českého živlu ukázal příliš měkký. Nesl totiž v sobě ještě vzpomínku na staré dobré časy, v nichž diplomacie nebyla jen prázdné slovo navzdory velké válce. A tak si vzal nekonečnou zdravotní dovolenou a 37letý střihoun ho zastoupil. Hned na večer dal zatknout a odsoudit k smrti dosavadního formálního premiéra generála Aloise Eliáše. A pak už to šlo ráz na ráz. Vraždění rychle dostalo pravý německý strukturovaně technický rozměr. Kdo se nebouřil, nekonspiroval v odboji, ale poctivě makal v továrnách, v policii, ve státní správě, na vítězství Třetí říše, mohl být v klidu, že pouze do blížícího se vítězství nad Sovětským svazem v roce 1941 se zdál být.

jen otázkou nedlouhého času, to si podvolení nepřipouštěli. Zvěsti o chystaném odsunu většiny národa, tedy kromě nezbytné otrocké obsluhy německých nadlidí, do kazašských stepí, byly nepřátelskými dezinformacemi. A kdo je šířil a byl odhalen, latentně přítomné údvačské řemeslo opět rozkvetlo, mohl být i popraven. A když následující jaro parašutisté běsnící německou stvůru poslali do pekel, mnozí tomu aktu odporu rozezleně spílali. Vždyť ještě přibylo vraždění a relativně poklidný protektorát, jak ho líčil tehdejší mediální mainstream, se stal mnohem více bojištěm. Lidice, ležáky, no a tak dále. Dodnes se zabití Heydricha traduje jako atentát. Toto původně neutrální latinské slovo přenosem přes francouzštinu dostalo význam protizákonného činu, tedy zločinu. Jenže to byly německé zákony, vnucené, okupační, že platili ve většině takzvaně integrované Evropy, na tom nic nemění, ba právě naopak. No a pak přišel zázrak. Ten nevěřící smrťák si ještě stačil nasadit svatováclavskou korunu a skončil. Jeho likvidaci ku podivu neslavíme jako jedno z mála válečných vítězství, ať už cena za něj byla jakkoliv děsivá. Ti, kteří jeho i následné běsnění přesto přežili a neposkvrnili ústa ani hruď falešnou řečí, řečeno se Stanislavem Kostkou Neumannem, nesli vzpomínku jako memento a poučení. Marně. Také to se neustále opakuje a nejde o specifický český fenomén. Pamětníci odejdou, odlesk jejich svědectví nese ještě maximálně jedna, dvě generace a vše zmizí, aby se znovu opakovalo. Do národní paměti nových generací zafixuje vládnoucí moc rovněž v principu stále táž, pomocí dobře placených podvolených otroků, zaměstnaných ve školách a propagandistickém stroji, jiná výročí, jiné výklady, jiné povinné adorace. Je to jako donekonečna ubíhající obrazy zrcadla v zrcadle. Asi to znáte, každý další obraz je v něm v podstatě stejný a přece jiný. Stále menší, stále hůře čitelný. A tak Německo opět vládne Evropě. Podvolené státy na něj pracují a pro něj vydělávají, především skrze novou říšskou marku s názvem euro. A říše přesto krachuje. Tudíž opět zbrojí na další pokus o vydrancování Ruska, k němuž ovšem nemůže dojít, jak víme, z opakující se historie. A přece formálnímu vedení v Bruselu šéfuje Němka. A přece do čela armád pod značkou NATO právě nastupuje německý generál s patřičně rusofobní retorikou. Idea báječné bratrovraždy má rovněž své aktuální pokračování. Po krvavém státním převratu oslavovaném oficiálně jako osvobození, Západ donutil Rusko k sebeobranému atentátu na opětovně vzkříšený nacistický režim, jemuž velí jedna z dalších verzí zastupujícího říšského protektora. I válka opět na dohled. Letošního 27. září žádný Heydrich na pražském letišti nepřistál. Není ho zapotřebí. Je tu latentně přítomen v mnoha kopiích. Ta jedna z nejvydařenějších sídlí jak jinak tradičně na pražské

0: hradě. Ani šéfa formální protektorátní vlády netřeba zatím zatýkat. I když není tak psovsky oddaný svému německému pánu jako ten předchozí, je dostatečně tvárný, aby odvedl plus minus stejnou práci. Tajemství svatého Václava je zjevně právě v tom stálém opakování téhož v jiných kulisách. V zrcadlení zrcadla. Ve tříbení stříbra z podvolení do nepodvolení. Stále až do času, do okamžiku, v němž se vše náhle změní. Jak? To je právě to, co je mimo zrcadla, protože jen to je realita. Zázrakem. Ten má ale jako vždy jedinou podmínku. Pochopit, že je možný. Právem si posteskl biblický prorok: Pane, kdo uvěří našemu kázání? Je pozdě nebo je ještě čas? 27. září tu věčnou otázku i odpověď naléhavě připomíná. Ostatně soudím, že německá čtvrtá říše, zvaná formálně pro změnu Evropská unie, musí být zničena.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

0: Noc plná hvězd.
1: Někteří lidé žijí jednoduše. Jejich prostor i čas jsou trvale vyjasněný. Pohybují se světem, který je prost záludností a přehledný, jak dobře prostřený stůl. Zmatkům nepodléhají a zmatky netropí. Závidím jim, jak já jim závidím. Já sám si nejsem tak docela jist ve světě, jehož dvě základní kategorie, tedy právě prostor a čas, byly shledány relativními. Narodil jsem se pozdě, to jest po Einsteinovi. A promeškal tak nádhernou šanci žít ve světě absolutních hodnot, tedy před Einsteinem. Tenkrát to bylo opravdu jednodušší. Na věci prostoru a času bylo spolehnutí, řekl bych. Lidé si byli jisti délkou hodiny, vzdálenosti od města k lesu. Mohli vědět a věděli, že jedna a jedna jsou dvě. Což vám i dnes potvrdí žák první třídy. Ale na druhé straně je tady jiné tvrzení a jiný důkaz, že jedna a jedna jsou dvě a ještě něco. A toto něco, co v tomto světě před Einsteinem nebylo, je prý, jak tvrdí on, světelné kvantum, což bere dech a půd pod nohama. Nic nebylo spolehlivějšího než ta prostá jistota, že dvě jsou součtem jedné a jedné a že tedy jedno jablko a jedno jablko jsou dvě jablka a ne dvě jablka a světelné kvantum. Já tomu nerozumím, já to nechápu, ovšem cítím to a naléhavě prožívám. Badá se říci, že tato teorie by mohla být možná dokládána právě mou osobou a mým počínáním. Já nemám to, čemu se říká organizační talent. Já bych nedal dohromady ani nedělní výlet. A kdyby mě svěřili vedení války, vojska by se míjela a k bitvě by nedošlo. Já myslím, že člověk tohoto typu se má jaksi pro život spojit s člověkem opačného typu, ale obávám se, že jsem tyto své slabosti nejen znásobil, ale umocnil. Už týden po svatbě jsem pochopil, že je nutno pořád být ve střehu. Docházelo u nás k takovýmto rozhovorům. Příklad. Volal tě někdo. Kdo? Nevím, nepředstavil se. A co chtěl? Říkal, že máš někam přijít. Kam? To neříkal, snad ještě zavolá. A kdy tam mám přijít? To říkal. Říkal zítra. Zítra dopoledne. A volal dnes. Ne, předevčírem. Ovšem pozor. Jestli volal předevčírem a říkal zítra, no tak tím myslel včera, ne? Usměje se šťastná vědomím své myšlenkové převahy. Nemohl myslet včera. A proč pak ne? No, protože včera už bylo. Mysli. Ze všech pokynů, kterých se mi kdy v životě dostává, mám nejraději pokyn mysli. Dělám tedy, že myslím a po chvilce myšlení řeknu, ha, máš pravdu, včera už bylo. Vím, bezpečně vím, že jsem včera měl někde být. Ale jistota toho druhého, právě tak jako jeho nejistota, dovede nahlodat nejistotu anebo jistotu vaši. Jednou odjela moje žena se svou přítelkyní Martou a jím mužem Miroslavem, který je mým přítelem, na dovolenou. Já u toho nebyl, protože tito tři lidé pohromadě už stačí k celé řadě zmatků. Bylo to v horách. V horách, kde odkudkoliv kamkoliv je daleko. A všude. Ale všude se musí stoupat. Ale oni to považují za nějaký půvab hor, anebo dokonce za jejich výhodu. Prosím. Jednoho dne tam upozornila má žena mého přítele, že tam a tam, v tamním kinu, hrají ten a ten film. Přestože tam a tam bylo 2 hodiny pěšky, projevil můj přítel zájem, protože právě ten a ten film chtěl rozhodně vidět, ale protože zná mou ženu, ptal se ještě 5krát. Jestli se nezmýlila v pojmech tam a tam a ten. Ale moje žena, protože se taky zná, odmítla jeho pochybnosti a nazvala mého přítele Dvořáka nezdvořákem. On se tedy po obědě opatřen balíčkem potravin a sukovicí vydal na cestu. Obě ženy stály před chalupou a mávali za ním. Pak plynulo odpoledne a blížil se večer. Smrákání tu bývají nádherná. Nádherná. Člověk při nich podlehne nejen takovým zádumčivým náladám, ale někdy se dostaví i myšlenky. A jedno s druhým pak vytváří takový Takový poklidný stav ducha a mysli. Obě ženy trávívaly tyto chvíle na zápraží. Marta lehávala v lehátku a myslila, jak ona říká, na své věci. A moje žena za týmž účelem kladla ještě nohy do škopku s vlažnou vodou. Tak tu tedy sedávali, mlčeli, hleděli do údolí. A nad jejich hlavami tichonce vycházely hvězdy. Ovšem, to bylo až večer. Dlouho předtím zjistil můj přítel Miroslav, že první údaj mé ženy byl nesprávný. Po dvou hodinách dorazil tam a tam a ten den tamní kino nehrálo. Věděl, že tamní kina jsou dvě a že tedy ten a ten film budou hrát v tom druhém. Ovšem, vzdáleném odtud ještě hodinu cesty. Ale potraviny už došly. A boty, jak tomu bývá při těchto příležitostech, se mu stále zmenšovaly. Můj přítel se tedy zul a vyrazil k dalšímu kinu Boss. A další kino? Další kino hrálo. Ovšem, nikdo.

kdykoliv ten a ten film. Ne. Film úplně jiný. Film, na kterém nehodlal posedět ani tak vysílený člověk, jako byl v té chvíli on. A vydal se na 3hodinovou cestu k chalupě zpátky. V tu dobu už i nad jeho hlavou tichonce vycházely hvězdy. Ale on nebyl v té pravé náladě a neregistroval to. Bosé nohy začínaly krvácet a z oděrky na chodidlech je vám poklidný stav ducha a mysli vzdálenější než jižní točna. Stoupal v rukou sukovici a v očích vidinu nepěkného skutku. Obojí časem rostlo. Sukovice v borovici a nepěkný skutek se stále zřetelněji podobal vraždě. Tak se taky vynořil z lesa, už jenom 200 metrů od chalupy, ke které se blížil s nohama krví zalitýma a s očima krví podlitýma. Tady už nastala ta kýžená chvíle, kdy duchovno je na dosah. Marta už ležela v lehátku a moje žena stála vedle škopku, právě připravena odložit obuv, když spatřili Miroslava. Marta zůstala ležet, přibita myšlenkou, že má o přítelkyni méně. A moje žena, která nestačila zahlédnout krev na jeho nohou, ale nemohla přehlédnout krev v jeho pohledu, vstoupila urychleně do škopku, ignorujíc onu okolnost, že je dosud obuta. Nemohla lépe vyjádřit své pokání. To bylo víc než roztržení roucha. Víc než hlava posypaná popelem. Víc než pokleknutí. Ba víc než pád k těm jeho rozedraným nohám. Můj přítel to pochopil a já neovdověl.

0: Noc s hvězdou.
1: Poctivý nálezce. Základním rysem člověčenstva je, že nalezené věci nevrací. Člověk je vůči nalezené věci neobyčejně měkký. Přiroste mu k srdci a nemůže se od ní odloučit. Na druhé straně je obvyklou věcí u člověka, že velice často něco ztratí, jinak by první věta pozbyla platnosti. Dokud ještě nebyly noviny a lidstvo žilo v polozvířecím stavu, ztrácel člověk své věci stejně jako dnes. Ztratil pravěký lovec kamennou sekyrku a jiné předměty, které byly nalezeny až za několik tisíc let, o čem svědčí četné nálezy v muzeích i v soukromých sbírkách. Vzestupem kultury bylo přirozeně nutno upravit právnický poměr mezi občanem, který něco ztratil, a mezi druhým, který to našel. I objevuje se zákon stíhající takzvané utajení nálezu. Aby to však nebylo přece tak kruté, objevuje se později nařízení o odměně poctivému nálezci. Poctivost odměňuje se 10% z nalezené sumy,

nebo ceny nalezeného a poctivě odevzdaného předmětu. Sám jsem kdysi před válkou zažil však případ, že úřady nedodržují správně, z nevědomosti snad, ono nařízení o odměnách poctivým nálezcům. Potloukaje se v noci Prahou, našel jsem na příkopech 10 haléř. I odebral jsem se na policejní ředitelství, kde jsem poctivě odevzdal celý obnos službu konajícímu inspektorovi a žádal, aby mé jméno bylo uveřejněno v novinách a abych dostal 1 haléř odměny. Policejní inspektor se však na mě rozkřikl, že prý mě zná, a řekl pouze 2 slova. Za katr! Ráno mě odvedli k nějakému pánovi do prvního patra, který zavedl se mnou protokol, a na základě prügl patentu byl jsem odsouzen k pokutě 5 korun, v případě nedobytnosti na 48 hodin. Byl jsem nucen přijmout ti poslední podmínku, abych na státu vydělal, a tak mě ve 4 dny živili. Přesto však jsem se zapřisáhl, že když něco najdu, nikdy to nevrátím. Bohužel, nenašel jsem ničeho, kromě odloženého nemluvněte v průjezdě domu, kam jsem šel zavázat si tkaničku u boty. Nechal jsem nález nálezem.

0: Anna Buklová, posluhovačka ze Střešovic, šla ráno v 5 hodin na Královské vinohrady vyvářet prádlo rodině, u které posluhovala. Přecházející jízdní dráhu u křižovníků zakopla o nějaký předmět. Mimoděk všimla si tohoto předmětu s vrozenou chápavostí i hned uhodla, že je to kožená taška. Otevřela ji a uviděla tam různé papíry, kterým nerozuměla. Soudc od přírody dobrák a poctivec od kosti. Odebrala se i hned na policejní ředitelství, kde předložila nález službu konajícímu úředníkovi. Prohlédnu v obsah tašky, úředník zbledl, vstal a rozechvělým hlasem řekl Aně Buklové: gratuluji vám, vy jste našla 7 896 000 korun v šekách k výplatě na Českou banku. Vám patří zákonitá odměna 10%, to je 789 600 korun. Anna Buklová podívala se blbě na policejního úředníka a opakovala po něm: 789 600 korun. Ano, řekl vážně policejní úředník, 789 600 korun. Sedněte si, zavedu s vámi protokol.
1: Milost pane proboha, jich prosím, pustěj mě domů, zaplakala Anna Buklová. Vždyť já přece za nic nemůžu, já musím jít vyvážet prádlo na vinohrady, já jsem opravdu o to jenom zakopla.
0: Ale paní, vždyť se o nic nejedná, to je přece jen formalita. Taková věc musí přece být úředně vyšetřena. Přijde to na žurnalistickou burzu a vaše jméno bude v novinách. Tak jak se jmenujete?
1: Ježišmarja, milost pane, dala se do zvaní Anna Buklová. Tamba, já ráno vstanu jako poctivá ženská a večer mám být v novinách, panenko Maria, ještě takový trápení, celý život se tu jako pes. Střešovic chodím na vinohrady, z vinohrad do Libně samý prádlo, z Libně do Hluboče uklízet, muž mě všechno proklastá, děti chodí otraný, na sobě mám poslední sukni.
0: Ale milá paní Konešlí, policejní úředník, to je přece moje povinnost zavést s vámi protokol. Neplačte, vidíte přece, že se jedná o miliony.
1: Můj svatý bože, řvala dál Anna Buklová, o miliony se jedná, dyť já přece nic neudělala, takový trápení na starý kolena. Já jsem ráda, když si vydělám na cikorku pro ty moje parkanty. Všechno je teď dražší, jak kdybych si řekla na vinohradech o korunu na vejlo, tak mě vyhodí na ulici a potom schánějí jiný prádlo. Já jsem ještě za svého života nic dobrýho neužila, ale taky jsem nic neocizila, prala jsem výbavy, které nebyly ani spočítaný.
0: Zlat.

0: Ta paní, uklidněte se. Jedná se přec o 10%. Já nechci mít nic se žádnýma procentama. Milost, pane, pustěj mě domů, brečela dál Anna Buklová. Já tohle trápení nepřežiju. Já musím být 7 hodin na Vinohradech, kde se tam převaří prádlo. Policejní úředník se na ní podíval vstekle, praštil s taškou o stůl a vykřikl. Tak teď toho mám dost. Jak se jmenujete?
1: Anna Buklová, milost, pane, zaječela poctivá žena.
0: Kde bydlíte?
1: Ve Střešovicích na silnici.
0: Číslo domu?
1: 67.
0: Narodila jste se?
1: Ano, milost, pane, nebožka, maminka.
0: Ptám se vás, kdy jste se narodila?
1: 72.
0: Kde?
1: Doma.
0: Ale kde doma, v Praze nebo venku?
1: Venku.
0: Hergot, kde tedy na venkově?
1: V Zábělicích u Prahy.
0: Okres, hejtmanství, co bábo děláte? Vy se mě nějak kácíte. Když ji vzkřísili, pokračovalo se ve výslechu, který končil. Chcete tedy těch 10%? Vyjádřete se určitě.
1: Pán Bůh zachraň, milost, pane, jenom mě puste. Moje nebožká matka vždycky říkala, s poctivostí nejdál dojdeš.
0: Podepište tady protokol.
1: Ve jménu otce i syna zasténala Anna Buklová a podepsala se sáhodlouze.

Asi za 4 hodiny dostavil se na policejní ředitelství mladý muž, připomínající svým vzezřením oholeného Američana. Pohřešil jsem, řekl lámanou němčinou, svou koženou tašku, která mě patrně vypadla z ruky v noci v jedné ulici. Jmenoval obnos, heslo šeku a dodal, nejde mě o ty peníze, ale o důležité obchodní poznámky o laciném nákupu husích z třev. Byl s ním zaveden protokol a když mu bylo oznámeno, že poctivý nálezce zřekl se zákonité 10% odměny, řekl Američan, král husích střev pro sebe, well, a odešel, odmítnuv zaznamenati si adresu Anny Buklovy. Večerníky přinesly ohromné sloupce o poctivé náleskyni, odmítnuvší bohatství. Annu Buklovou odvezli do nemocnice, poněvadž ji muž střískal do polosmrti ještě tutéž noc, když si v hospodě přečetl večerník. A z nemocnice byla Anna Buklová dopravena na psychiatrickou kliniku a odtud do Bohnic.

0: Noc plná hvězd.
1: No, tak co to máme? Neznámý pachatel poškodil svým vozem vrátnici národního podniku Destruktiva a ujel. No, tak vyslechneme svědky. Hlavní svědek, pan Hlustvisihák.
2: Poklonka, poklonka, pane komisaři.
1: Dobrý den, posaďte se.
2: Ale děkuju, já už jsem nasezenej.
1: No ne, jen se posaďte.
2: Jo, tak abych vám nevynes paní, jo? Tak děkuju. Tak vy chcete vědět, jak to bylo s tím tento, jo? Pane komisaři,
1: tak moment.
2: To bylo tak.
1: Moment.
2: Prosím.
1: Nejdřív projdeme to nacionále.
2: Kam?
1: Vaše nacionále.
2: Jo, tak já poslouchám, že pojedeme do internacionálie.
1: Proč bysme měli jezdit do internacionálu?
2: No to já nevím, jak to teďka při vyšetřování chodí. Já už dlouho nebyl začenej.
1: No ale vy přece nejste začenej, pane Lustvisia.
2: Ne, no tak sláva, vidíte. A stará už doma gruntuje.
1: Jak to gruntuje?
2: No čeká domovní prohlídku.
1: Prohlídku?
2: No.
1: A proč?
2: No já nevím, ona vždycky, když jsem začenej, tak čeká domovní prohlídku.
1: Ženatý?
2: A jak, milej pane zlatej?
1: Jak to a jak?
2: No to se porád říkalo, že v socialismu bude člověk svobodnej a já jsem porád ještě ženatej.
1: Máte děti?
2: Nemám, akorát Vendu.
1: No. To není vaše dítě?
2: Ježišmarja, to vůbec není dítě. To už je větší holomek než já.
1: Ale váš syn to je.
2: No to víte, soudruhu, to člověk nikdy neví, že ano. Já mýval tenkrát často noční a...
1: Mně budete něco povídat. Já mám 3 dcery.
2: Jděte, a vypadáte tak na nejvíc na jednu pastorkyni.
1: No. Tak, abychom se dostali k věci.
2: Ano, ano.
1: Tak, jak to bylo.
2: No, tak to bylo takhle. Tak sedím v kukani, jo, a najednou bum bác.
1: V kukani? Vy tady taky pěstujete slepice?
2: Ne, dýně.
1: A to je máte v kukani, ty dýně?
2: A nepak, to se u nás říká vrátnici, víte?
1: A tak,
2: vrátnici. Jo, tak se jdu podívat, jo?
1: Okamžik, já to znamenám.
2: Jo, jdu se podívat?
1: Jo, uslyšel jsem náraz.
2: Co, vy taky?
1: Ne, já píšu výpověď.
2: Výpověď? Aha, to jste si našel něco lepšího, víte?
1: Svědeckou výpověď vaší. Tak jste vyšel ven.
2: Ale depak, nevyšel.
1: Vy jste říkal, že jste se šel podívat.
2: No jo, šel, ale ono to nešlo. On mi zatarasil dveře.
1: Aha, tak moment. Chtěl jsem být na ulici, ano. Ale zatarasil mi dveře soudruh.
2: Soudruh automobil.
1: A tak, jaký to byl vůz?
2: Zmuchlanej.
1: Já myslím značka.
2: Jo, v tom já se nevyznám. Helejte, ono, když se tomu zmačne čumák, tak je to na jedno Brno.
1: Tak to byl náš vůz.
2: Jo, to já nevím, on vám ho někdo ukrad?
1: Já myslím, jestli to byl vůz naší výroby.
2: No, já myslím, že takhle zmuchlat se dá jedině vůz naší výroby. Jiný by mi klidně projel krz kukáň. A ještě by mě vzal sebou do fabriky.
1: No a co řidič?
2: No ten by panečku koukal.
1: Já myslím to, co tam byl.
2: Jo toho, co tam byl? Tak ten tam vůbec nebyl.
1: Přece ten vůz někdo řídil, ne?
2: No jo, ale on vypadl už na silnici. On zřejmě věděl, že s autem se na chodník nesmí, víte? Tak ještě včas vystoupil.
1: No. A nic se mu nestalo?
2: Ježiš, jak pak ne? Zmuchlal si auťák. No nic horšího se mu přece stát nemehlo. Nemohlo.
1: No jak to, že nemehlo?
2: Nemohlo.
1: Já vím, nemohlo. No. Mohl se těžce zranit, ne?
2: No a třeba ho to nenapadlo.
1: Myslíte, že dostal smyk?
2: Od koho?
1: Od koho smyk, jakože mu to sklouzlo.
2: Jo tak, mě to bylo hned divný, že by u nás dostal obyčejný člověk něco zadarmo.
1: Chápejte, sklouzlo mu to po mokrém, vždyť přece každou chvíli prší, ne?
2: No, to je fakt. To je čas, víte, soudruhu, blbej.
1: No, jednou přijde doba, když si budeme počasí řídit sami.
2: No, a to už budeme zaplať pámbu na Volšanech.
1: Myslíte, že se toho nedožijeme?
2: Jože, vy byste mi dál, já tam nastupuju od prvního ve vrátnici. A stará tam bude prodávat kytičky.
1: No. Tak dál, mohl byste mi říct barvu?
2: Toho autáku, jo? Tak helejte, tak to byla taková barva, víte, jak bych vám to řekl, taková, jako když se připálejí škubánky s mákem.
1: Taková jako trochu lila, ne?
2: Taková jako když lila trochu česnečky do kafe.
1: Číslo jste si nepoznamenal?
2: Nepak, já jsem si předtím schrupnul a někdo mi ukradl tušku.
1: A jak vypadal ten řidič?
2: Jo, to já nevím, jak vypadal. Já ho viděl, když už byl vypadlej.
1: Já myslím, jak vyhlížel, víte?
2: No tak, on vyhlížel, jako jestli nejde policajt.
1: Zapamatoval jste si jeho vizáž?
2: No to pak, on mi žádnou neukazoval. A doví, jestli mě vůbec u sebe.
1: Ale já myslím postavu.
2: No tak, postavu měl takovou jako 7 statečných po 10 pívech.
1: A co obličej?
2: No tak v obličej měl takovou jako vinetou v pravý poledne po 20 letech. Takovej obyčejně zdrchanej. Asi jako vy, pane komisář.
1: No dovolte. A potom odjel, že?
2: Ano, ano.
1: A to se ani neomluvil?
2: No já nevím, on něco říkal, ale já jsem tak strašně nadával, že jsem ho ani neslyšel.
1: A proč jste nadával? Že vám poškodil budovu,
2: ale
1: co?
2: Ne, že mě zbudil. Já se nesmím lekat, já to mám zakázaný od promovaného lékaře.
1: No ovšem, ve službě nesmíte spát.
2: No pardon, já spal na osobní příkaz soudruha ředitele.
1: Jak to?
2: No, já mu volal zrovna, když tam měl nějakou dámskou návštěvu, jo? A on mi výslovně řekl, jdi se vyspat.
1: Počkejte. Třeba chtěl říct, jdi se vyspat.
2: A víte, že to je možný?
1: No.
2: On trochu šišlá.
1: No tak zkrátka nic bližšího nám říci nemůžete.
2: Jo, myslíte třeba o tom, že má poměr s tou Pičulkovou?
1: Ano.
2: Tak to vám nemůžu říct, to je podnikový tajemství.
1: Já myslím o tom řidiči. Tak on odjel v zápěti, že jo?
2: Ne, v tom autáku.
1: No tak to jste nám to moc neřekl, pane Lustvisiák.
2: Ano, ano.
1: Tak můžete jít.
2: Děkuji, odstivé.
1: Jděte. Ano. A my jsme s vámi počítali jako s koruním.
2: Ježišmarja, to byl taky nápad, čověče. My jsme dneska spíš takový halířový. A ještě k tomu se srážkama.
0: Jsme na vlně bezpečí.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Ministerstvo obrany vedené Ivanem Bednárikem právě otevřelo české silnice systému robotických aut americké firmy Tesla. Bednárik tím uznal prozatímní schválení vydané Holanďany a připojil se tak s nimi k dalším 5 evropským státům, i když je to nejen v českých poměrech naprosto totální nesmysl. Kdo na takovou hloupost ve vládě přišel, je na snadě. Buď napadla přímo ministra, formálně za SPD, nebo přichází z hlav motoristů, či snad samotného Andreje Babiše, který ostatně stále tvrdí, že všechno fakticky řídí sám. A pokud ano, bylo to také po konzultaci s Elonem Muskem, společnosti Tesla, nebo ho k tomuto šílenému kroku vedly i jiné důvody? Na všechny tyto otázky bychom měli jako veřejnost dostat co nejdříve odpověď. Pokud se totiž na českých silnicích skutečně objeví auta řízená roboty, jen se tím zhorší už tak velký dopravní chaos. Proč? No připomeňme, že jde o systém takzvané druhé úrovně, u něhož se řidič musí po celou dobu věnovat řízení. Fakticky tedy robot má sice nad vozidlem plnou kontrolu a řidič nemusí během jízdy nic dělat, celou dobu ale musí jízdu sledovat a být připraven okamžitě převzít kontrolu v případě problému. Odpovědnost za nehodu totiž nenese firma Elona Muska, ale zase a pouze onen řidič. Robot totiž snad může znát pravidla silničního provozu, ale neumí přeci plně reagovat na nečekané situace v běžném provozu, které lidský život přináší. A i když je zřejmě kalifornská Tesla s výzkumem nejdále, je otázkou, jak si poradí na českých úsecích, plné výmolů, uzavírek, provizorních značení nebo objížděk. Toto nové rozhodnutí ministerstva dopravy je tedy vyslovený hazard s lidskými životy a otázky vyvolává především náhlá změna názoru, i když ještě 8. září se k této absurdnosti česká vláda stavila negativně. Ptejme se tedy, proč a hlavně vůči komu zafungoval nějaký lobbystický zásah, aby se během několika dní změnil v názorový veletoč českých úřadů.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
0: Tak, podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval, víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám, jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takový ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa.
0: Jo, počkejte, vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo, no. A to je, takže jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil.
0: Tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je. Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se
1: to,
0: tady.
1: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, ne, všem, že
1: no, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo,
1: tady.
0: Vlastně obrácení, tady, že jste se narodil.
1: Ještě, vy jste mě chtěl, já už tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné,
0: kde
1: to je
0: jasné.
1: Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, no. Ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občprů.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčop, kvečvíčop,
0: ečvíčop,
1: zkratka, to je zkratka a přijde sem zkratka, ta zkratka, ano.
0: No to číslo,
1: ano, to číslo. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou to je, hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To je Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, tam rupsá manželka přijde na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak no to tak ten... když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano,
1: to je
0: žena, se kterou prostě jenom žijete, není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak jsem a nejsem, no jak se to jmenuje, jo?
0: Jak to jsem a nejsem?
1: No já jsem to, víte? Já jsem v rozvodovodu. Ne, v rozvodu.
0: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
0: Proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijde manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: Už třeba manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vás, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je
0: budíš,
1: pravý.
0: Ale...
1: Divná. Jo. Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den, tak jsem tu zas.
2: Proč dobrý den?
1: A proč ne?
2: No dobrý den jenom, když je nějaký den špatný.
1: Jo takhle, pardon. A dneska je dobrý den, já myslím.
2: No ne, všechny dny jsou dobré.
1: No, tak
2: není
1: já se...
2: třeba to zdůrazněvat tendenčně, že je jeden den dobrý.
1: Oproti vá, tedy ostatní.
2: Nestačí říct den.
1: Den, ano, den. Ano, jako se říká čest. Taky se neříká čest práci.
2: Den, co?
1: Čest.
2: Co?
1: Neříká se čest práci, čest.
2: Ano.
1: Takže člověk neví čemu.
2: Tak den.
1: Den. Tak jsme skončili minule v té kavárně, jak jsi dal s Voskovcem řízek na oslavu West Pocket Revue.
2: A jo, Urbana.
1: Urbana, ano, já vím, jak mají na oknech Prazdroj napsáno, si říkal.
2: Ano.
1: No a co bylo po premiéře? Jak dlouho jste měli k první repríze třeba?
2: Já nevím, jak došlo k té druhé repríze, to se nepamatuju. Já vím jenom tady, že 19. dubna byla premiéra a tehdy se odehrávaly v Praze nějaké studentské slavnosti Majáles. A já vím, že jsme to hráli pro ty studenty. A legrace byla v tom, že my jsme to museli hrát pod hlavičkou Osvobozené divadlo, kteréž to bylo sekce 9 sil, že ano.
1: Ale Voskovec už nebyl členem o 9 sil.
2: No tak dobře, no tak.
1: To nevadilo, no.
2: Já myslím, oni to v tom 9 silu taky tak nebrali vážně. Oni neměli.

0: občanství, ano. Tak každý jako říká, no tehdy, když jsem ještě byl mlád a byl jsem členem devětců, tož mi u nás devětců, ne.
1: No a teď přijdeme tedy dál, co po úspěchu ve spokerky jste se pustili hned tedy do psaní další.
0: Moment, nech mě mluvit, já si to musím rozmýšlet, teď já se vracím do takové minulosti. Ano, tak tenkrát tady byli ty studenti Tomajáles.
1: Tomajáles, hráli jste pro
0: ně. Hráli jsme pod tou hlavičkou devětcilu, protože devětcil byl spolek, který musel být na policejním ředitelství tedy potvrzen, nostrifikovan a jeho sekce divadelní bylo osvobozené divadlo. To jméno vzniklo nějakým nedorozuměním.
1: Z překladu Tajrova.
0: Ano,
1: vyšla kniha Tajrova?
0: Ale ono vyšla Tajrova kniha, která byla přeložena do němčiny a tam bylo napsáno Entgefesseltes Theater, co znamená rozpoutané divadlo. A tak to Tajrov taky napsal, jak si rozpoutano, bez hranic. A nevím, kdo to přeložil, osvobozené divadlo. A od té do mě otravovali lidi, vždycky říkali, hlavně ty, co to neměli rádi. Říkali, prosím, a počal jste osvobozený od daní? Tak ty mu říkali, od blbu. Ale možná, že jsem byl snílek. Prostě jsme to hráli pod touhle hlavičkou, takže to byly vlastně amatérské představení. Ale protože Češi jsou známi tím, že jsou stále v nějakém rozkolu, tak tohleto osvobozené divadlo, ta sekce, který byl Hontl, Frejka, Emil, Burián se nějak nepohodli nebo co. A Frejka s Emilem Buriánem se nějak odsunuli tam do toho divadýlka na slupy a hráli pod jménem Dada. No ale my jsme nebyli ani s těma za špatně, nám šlo o divadlo, o legraci, takže jsme to nějakou dobu hráli taky pod hlavičkou Dada. Až pod nějakou hlavičkou jsme to hrát museli, protože jsme neměli koncesi divadelní. A koncesi divadelní mohl dostat někdo, kdo mohl prokázat u zemského úřadu, že nejméně 4 roky provozuje divadelní praxi. To pak později prokázal Honzl, který byl původně učitel a dostal koncesi na osvobozené divadlo, asi o rok později, to je jiná historie. To už je vznik toho osvobozeného divadla jakožto právní osoby tedy, a na profesionální bázi, kdežto tohle to vlastně pořád byla skupina mladých lidí, kteří hráli
1: amatérsky, z lásky.
0: Ano, který... ovšem, ono se nedá dělat nic amatérsky. Tehdy se sice ještě takovýto krásné řečení, jako je materiální zainteresovanost, se nenosilo, ale stejně chtěli lidi vydělat a mít za to něco. No a muselo se těm lidem platit, ne? Tak jezdili sakramente na zkoušky tramvají. To byla koruna 20, myslím, tenkrát. Ale dojela zase, to se musí nechat, dojela. No tak prostě jsme jim platili honoráře, ale ty honoráře se museli vyúčtovat. To muselo být v rámci povolených výdajů, v rámci stanov. Museli být schváleny tím policejním ředitelstvím. Takže když například někdo měl dostat 50 korun za něco, tak se muselo vymýšlet, jakože se něco koupilo pro spolek. Já tam chodil tomu úředníkovi s těma vyúčtováníma takovýma fiktivníma. To je, myslím, národní zvyk, který se taky nemění. Teď se myslím, když jsem dělal posledně divadlo, tak to zase byla ta faktura A, kde jsme si museli vymýšlet, jak by jsme mohli mít kostým, který nebyl na fakturu A k dostání, že? No prostě jsem tam chodil a říkal jsem za vypůjčení suzafonu tolik a tolik, za vypůjčení kotlů tolik a tolik, učitelovi za učení na suzafon, no říká komu, jsme říkali, no my prosím musíme mít ten orchestr, že ano, a oni se hoši učejí, prosím, kdo se u vás učí na suzafon, a jsem říkal, Vítězslav nezval. A mě to tak napadlo, že k tomu suzafonu by se to břicho hodilo, ačkoliv bylo o něco menší. A on říkal, prosím vás, kdo to je? A jsem říkal, ale to je jeden takový, on píše básně. A říkal, aha, no tak dobře. No a teď prostě tímhle způsobem jsem vyúčtovával. Pak přišlo to, ten Majáles a to jsme hráli v takový sérii, myslím, já nevím, 5, 6, 7, nebo 8 představení, jo, a pořád víc a víc. A jsme, jak si to dohráli, už jsme si říkali, no teď už bude pokoj. Odjeli jsme právě na Sázavu. Až vím, že za náma někdo přijel, že by to chtěli hrát na Smíchově.

0: To bylo parní leto a tam byl ve Švandově divadle. Tam prostě ředitel si řekl, že by to mohlo jít. A taky měl pravdu. Šlo to. A tam jsme jaksi poprvé se střetli my idealisti a amatéři z profesí divadelního ředitele. No byl to trošku šok, ale člověk se někde musí učit vykořisťovatelem, ne? Tak jsme začali tam. No tak pak už to šlo dál, no pak se ta koule valila jako, no, nabírala na sebe. Jako když se dělá sněhová koule, no, to když je méně sněhu, tak to bude i to listí a i mnoho jiných věcí.
1: A mohli zas odbočit do soukromna?
0: Že tě přerušu, ten 27. rok je ještě důležitý jednou, takovou důležitou věcí, že jsme byli, že jsem byl já, Voskovec, já byl poprvé v Paříži v listopadu. A to je pro mě nezapomenutelný, jako ta Paříž, když jsem se s tou Paříží sešel poprvé, to je pro mě nezapomenutelný, to byl snad můj nejsilnější dojem. A tenkrát jsem si řekl, já jsem vždycky měl tou cestovat, protože moji rodiče nemohli. Jaký jsem předesal, byl jsem ze skromných poměrů, to bych prosil, aby si každý pamatoval, neboť i tedy chudý synek se může proslavit, že ano. A tam, když jsem byl v té Paříži a viděl jsem to, no tak já nemluvím o těch Notre Damech, nebo těch Eiffelkách, a Louvrech, ale o tom duchu, o té atmosféře, o těch bukinistech, o ty Seině, o tom Bulváři Michel, o těch dvou Magotů. A pak tam byl Pepi Kšíma, malíř Josef Kšíma, který byl taky od svých 30 let mladší. A který tam maloval nádherný obrazy, z kterých neustoupil celý svůj život. A dneska zaplať pánbu, ho svět uznává. No to by taková věc, která se stane jednou za život. A to bylo ten podzim a po nás tam vzal jeden muž, který nás angažoval hned jako ředitele podniku nočního. Byl taky blázen. Nám bylo 22 let a dělali jsme ředitele v nočním pajzlu. Totiž pajzl to byl pýzl, to byl to ani ne pýzl, to byl tedy tak pěkný bar v Praze není. A dneska teda. A tam jsme my dva měli vystupovat, taky jsme tam vystupovali s Milčou Majerovou a s Pištěkem. Platil nám fantastický peníze na svoji dobu i na dnešní dobu. 10 000 měsíčně každému. Ale my tomu vůbec nerozuměli. A on nás dal tý Paříže, aby jsme si vybrali program, orchestr. A teď jsme tam na tom, na Place Bigals nahoře, tam byli, jsou ty agenti, tam nám předváděli. A my jsme se tak strašně styděli, protože my byli takový dělímánkové mladí a teď jsme se tam jako tvářili, jako tedy takový ty z Jižní Ameriky ty obchodníci byli masem, že říká, jak mi dejte 12 těch blondýn a 11 těch bruneta, jednu plešatou, kdyby někdo.
1: Zpěvačku.
0: A tam jsme tohle předstírali a tam před náma poctiví artisti se drželi a nám se líbili všichni, my nevěděli, co máme vybrat. A tak pak jsme dali hlavy dohromady. Už tenkrát před televizí, ovšem daleko líp. A řekli jsme si, hele, vybereme než takový, co nám budou sympatické, ať umějí nebo neumějí. No tak jsme vybrali dva orchestry. Jeden větší takovej, jeden takovej menší, nacionální, to byl tangovej. Tenkrát se to hodně dělalo, že hrál jeden orchestr a pak si šli odpočinout a pak přišli ty, co měli ty jakoby kozácký kalhoty, ale byli z Argentiny vlastně měli být. A ty bolírka, ty harmoniky a kytáry, že hráli ty tanga.
1: Tadá. Žaluzí.
0: Pará. Tak jsme to sem přivezli, ten program stál šílený prachy, za ten by dneska byla malá nemocnice. A no tak jsme to tady otevřeli, On ten muž, co to otevíral, taky měl dost velký oči. Pak to chtěl, aby si tam chodilo pouze ve smokingu a tak. No a my jsme tam vystupovali s Miličou Majerovou a s Pištěkem. To jsme se s ním tenkrát ohromně zpřátelili. Pištěk byl báječný člověk. Velice moudrý muž a on potom, on se tak utrácel po těch filmech, ale vědomě, on, tomu to bylo jedno, on vždycky říkal, já si nalepím pousy a jdu z filmu do filmu. On hrál furt jednoho, jenom ty fousy, když už měl moc upatlaný, tak si nechal od Kobyka udělat druhý. A tak ten s náma tam hrál, to se mu líbilo, my jsme dělali tři klauny. Ale neuspěli jsme, no protože to je úplně jiný druh práce. Pracovat v báru, v nočním podniku a pracovat na divadle, to je velký rozdíl. A na tom divadle přijdou lidi za tebou. Kam půjdem? Do divadla? Na koho? Na Horníčka? Nebo na Suchýho? Nebo na mě? Já jsem se dal naposled. Ale když jdou do báru, tak jdou kam?
2: Pojď se napít něco. Dáme si večeři a pak si dáme nějaký víno, možná, že tam bude, víš, ta, jak má to, víš?
1: Gamza.
2: Ne, Gamza, myslím tam tu blondýnu, víš, jak jsme ji kutálili v Mělníku, hehehe. No tak tam přijdou, ty se koukají po blondýně, že jo, krkají po řízku a...
1: Koukají se po blondýně a krkají po řízku.
2: A nebo v obráceně, to je to. No a ty tam seš na tom pódiu, člověče, a ty tam děláš umění. No jediný umění podle toho je samopala, po tři letom vzít honorář a se jít vodům dál. A to se nevede. Ale prostě, no, my to nemohli udělat. Přitom jsme hráli tady večer, že jo? Kde to byl pravý opak, tam to bylo naivní, jarý, šťastný. A já jsem si vždycky ráno probudil a říkal jsem si, co mě je tak blbě. A ono bylo tím, že jsem řekl, ježišmarja, když já zase večer tam vystupuju. A bál jsem se toho, měl jsem mindrák.
1: To znám.
2: No jsem kvůli tomuhle nemohl v Americe pracovat. My jsme dostávali v Americe veliký nabídky. Tam byl takový moc pěkný nightclub, Café Society se to jmenovalo, kam chodili opravdu intelektuálové, fajn lidi. Já to nemohl. Ten pohled, že se na mě lidi dívají zezadu, anebo že se na mě nedívají, nebo že si povídají, mě to tak ponižovalo, že jsem se tomu bránil tím, že jsem byl naschvál špatný, jestli rozumíš, co myslím, rozumíš, což je nerozumný ode mě, ale pak jsem viděl, to snažení kam nevede a že vlastně prohrávám tu bitvu, tak jsem začal dělat takový...
1: Ale já bych řekl, že i ten nejlepší divák, je-li u stolu, tak se promění v nejhorší.
2: Ano.
1: Podvědomě.
2: Ano, to je vyšší nervová soustava.
1: Se dívá bokem.
2: Ano, tak jsme tam byli měsíc. Byl to hrozný měsíc. Ještě byl komplikovaný tím, že pak jsme tam měli, veškeré ceny byly v režijní, co znamená, že jsme tam všechno, co jsme snědli nebo vypili, to byl pakatel. No, tak já jsem potom představení, potom tam vždycky zůstal a jsem v tom pakatelu propil tam celou gáži. A moje žena, ještě ne, tehdy moje žena, moje dívka povídá, Jeníku, děláš chybu, takhle. Netěší tě to? A ještě by ses naučil pít? To bys neměl dělat. No a já Boskovec měl ten pocit taky, tak jsme šli k tomu muži a řekli jsme mu, hlejte se, pane, my bysme to už nedělali. Ono se mu to nestalo. Hmm. On říkal, pardon, prosím, pardon. To snad bude nějaké nedorozumění. My, prosím, dáváme výpověď, my, prosím, nepřijímáme, my jsme zvyklí dávat. No, jsme mu řekli, no tak to se nedá svítit tentokrát, musíte přijmout. No, on se velmi urazil, myslím, že s náma rok nebo dva nemluvil. No, pak jsme zase byli kamarádi. Ale pak nám řekl, že jsme měli pravdu, že jsme byli špatný program a měl pravdu. Ale rád vzpomínám na toho Pištěka, který si vymyslel nádherný fór, že měl plešatou hlavu, kašírovanou, doty měl zavrtaný šroub obrovský a na ten šroub měl uvázaný třapec, jako je u fezu. A přesto měl navlečený fez, velký červený fez, a ten třapec myslel tak, že on tam přišel klaun s fezem, se třapcem, a když smek, tak mu zůstal ten třapec viset na tom háku. A my jsme dělali ale opravdu takový číslo klaunský, že jsme říkali, kolik je hodin. A teď se začali vytahovat hodinek asi 400 nebo 500 a rozhazovali hodinky. Říkali jsme, moc hodin, moc hodin, moc hodin, moc hodin. A odešli jsme.
1: No,
2: tak když je moc hodin, tak odejdem, ne?
1: Já právě se mám jenom jedny, ale ne, že bych chtěl rozhazovat. Já myslím, že to zase na chvilku ukončíme. Tvoje paní přinesla sýr a pivo. Hlavně
2: a pivo.
1: Tak naschle.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: 19. století bylo ve svém rozpuku, když jako rytec, který lázeňským hostům zdobil pohárky monogramy, rozvíjel svůj podnik Ludvík Moser v Karlových Varech. Zanechal po sobě sklárnu ve dvorech, tituly dvorního dodavatele několika panovníků a jméno, které se nakonec stalo doslova světoznámou značkou. Příběh jeho firmy je zároveň příběhem rodu Mozerů a lázeňského města Varů jako takových, do kterého jejich podnikání přivádělo zákazníky z celé Evropy. A proto si jej u příležitosti 110 let od úmrtí připomíná v článku Milan Kramberger.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Stejně taková podivná věc. Podivná věc. Onehdy taky. Onehdy jsem čet povídku. Snažil jsem se, byla delší asi 50 minut a nikdo mi nezatleskal. To je...
2: To si, Jirko, musíš zvyknout. Lidstvu schází vděk.
1: Ano, já jsem citlivější povaha, těžko se směřuji s těmito věcmi, ale to nic, já si zvyknu.
2: Podívej se, já jsem se s tím taky vyrovnal. Já když zalistuju ve svým brožovaném životě, to byla nejedna křivda, nejeden ústrk a taky jsem si zvyknul.
1: Vyprávěj, Slávku, člověka to potěší, když slyší o neštěstí.
3: To věřím, já tě budu bavit tady.
2: Já raději vzpomínám na světlejší chvíle svého života.
1: Například?
2: Například na to, jak strýc Bezemek mi jednou napsal, že po něm budu dědit veškerou půdu. To byl krásný okamžik. Přijel jsem, vzal jsem si dva květináče a zase jsem odjel.
1: Takový štěstí, že tě potkalo? To já, když rozbalil strýcovu závěť, tak tam stálo: ty lumpe, za to, že jsi mě přežil, nedostaneš ani halíř.
2: To nebyl strýc, to byl ras.
1: No, byl to Antoušek, ale psi měl krásný, tlustý, 150 zvířat, celý mění v tom bylo.
2: Mění v tom bylo. To uznávám, to je potom tragédie.
4: Tragédie.
2: Ovšem s mojí nějakou životní tragédií to se nedá srovnat. Tudy bych ti vyprávěl, to by byl hotovej námět pro román, dostat to do rukou pořádnej spisovatel.
1: No, kerej.
2: No, kerej. Třeba takovej Balžám. No, Balžám zrovna by to krásně vykreslil.
1: Balžám?
3: Neznáš Balžáma? Podívej, jak se ti smějou. Je to trapný, leze na jeviště a neví, kde je to Balžám. Nezná přední spisovatel.
1: Co napsal, prosím tě, Balžám?
3: Prosím tě, nedělej, že jsi to nečet. Lesk a bída kurtizán. Jak jsi si z toho minulej týden obkresloval ty kurtizány?
1: A jo, to jsem si obkresloval, ale toho špatně vyslovuješ, toho spisovatele, Slávku. To se čte Blamáš. Honoré de Blamáš, ano.
3: Možná vy ve vaší rodině to tak vyslovujete, ale my lingvisti.
1: Vy kdo?
3: Lingvisti, to a slyšíš lingvisti. Taky prvně.
1: Ano, ano.
3: My to vyslovujeme honoré de Balžám.
1: Víš, jak to vyslovujete?
3: Ano.
1: Dost blbě.
3: Ale nebudeme se přít, ano, je to trapný. Říkejme mu zkrátka důvěrně honoré de.
1: Honoré de Blm můžeme říkat ještě.
3: Jo, tam jsme stejní a já ti budu raději vyprávět tu tragédii.
1: Prosím.
3: Představ si takový horký, letní, dusný, ale hodně dusný odpoledne.
1: Pardon, který měsíc? Červen, červenec?
3: Ono na tom nezáleží, ale já ti to řeknu přesně. Já jsem seděl takhle na dvorku. Kolik myslíš, že mi bylo let? Teď se ukaž. Blamáš.
1: No, když už tě pustili na dvorek, nejmín 14.
3: 3 a 9 měsíců, to vím přesně na den, protože jsem měl zrovna narozeniny.
1: Narozeniny ve 3-9?
3: Ty jsi nikdy neměl narozeniny.
1: Ano, nemývám, ale většinou v celou.
3: Můžu já za to, že jsem nedonošenej?
1: Jo, ty seš nedonošenej. No tak tím se vysvětluje Balžám. Taky už vím, co to jste vy lingvisti.
3: Hezky jsi se rozpovídal. Rád bych ti vyprávil tu tragédii.
1: Ano.
3: Tak já sedím takhle na zahradě ve Slivenci.
1: Pod pupenci?
3: Jo, pod pupenci. Já byl zrovna po obědě, po lepenci. Tam mravenci lezli po kamenci. Kolem zahrady šla matka venci. A vedle...
1: Co oběšenci nebyli?
3: No, vychyběli. Možná, že tam byli v nějakém divném propletenci, ale... Hlavně vedle na zahradě sekal děda sekerou...
1: Jetel.
3: Sekerou jetel. A pohraboval to kleštěma.
1: A to stačil na jednou? To jste se museli hrozně nadřít.
3: Já bych ti rád vyprávil tu tragédii, když tuším, že se schyluje k další.
1: Ne, pardon, vrať se do Slivence, ano. Vypovídej se, když máš touhu.
3: Naposled to říkám.
1: Ano.
3: Sedím na zahradě ve Slivenci, děda sekerou sekal dříví a mě málem utěl prst.
1: Aj, krvavá historka, který prstíček? Jedním očkem se podívá?
3: Tenhle. Takovejhle kousek metrovej chyběl.
1: No počkej, a co je to za tragédii, když tě děda netrefil?
3: Netrefil mě sice, ale buď z toho leknutí, nebo spíš z toho zklamání, že už nemá ty míry, mu vypadla sekerka a prořízla mu holinku. A to je ta tragédie.
1: A co je u tebe tragédie? To je u mě plochá historka okresního formátu. To by se ti Honoré Dobl vychechtal. Takhle se světovosti nedopracujeme, kamaráde. Takhle ne?
3: No není to světový, ale český románek na pokračování by to mohl být.
1: A co s ním, když víš, že my dva potřebujeme prorazit ven? Zrovna včera nám psal zrovna ten, no, ze Skotska, jak se jmenuje, mistr Loch Ness.
3: Kdo nám psal?
1: Loch Ness, když to čet celý umáčený, to přišlo. Holinko.
3: Je to stejně smůla, že o nás dva se ve světě zajímají vždycky jenom příšery. No ale Jirko, to si měl říct, že ti jde o světovost.

0: Noc plná hvězd.
1: Starý Lokša byl známý písmák a čtenář. Čerpali duševní stravu ze samých detektívek a morzakóru, ale v poslední době se dali na indiánky. Ležali v ten celé dně a noci a když usnuli únavu, tož fantazírovali ze spaní, brblali, kňučali, převalovali se na peci a krapy potom jim stály na čele. Ráno stávali jak dobití a měnili chování a řeč. A tu jejich totém, Kača, začal čuchat, že se s Jakubem co si děje. Jedného dňa Slezaj a Spece zařečnovali, že Kača překvapením zapomněla zavřít hubu.
2: Bílá skvav, podaj rudému synovi mokasíny, aby mohl odejít do útočiště sténajících.
1: Obuli si holenky a šli do té voňavej bůdky. Cestou zpátky obhledali morky, z kterej by se jim hodilo péří do drdolu. Psíni zavrčali na bílou skvav.
2: Podaj mě tomahavk, musím odejít ukončit život jedného z šumících velikánů v zeleném hvozdu.
1: To mysleli jako skoticu chůtrnku v sádkoch. Hodili pantok přes rameno, podvázali se lasem, teda obříslem, a promlouvali velice můdro ke svojej drahej polovičce.
2: Červánku mého života nech tě opatruje veliký manitua a jak nebude nařezanej sečky než dondu, tož tě zhrubuje koně.
1: Zastrčili fajku míru do kordule a vyšli z chalupy. Když docházeli k hospodě u červeného vola, zalechtál jich zlý duch a že se mu nemohli ubránit, nechali se zatáhnout do vigvamu. Jak sousedé zhlédli Lokšu, ždůrali do sebe, lebo čuli čertovinu a hned ozvali ke stolu.
3: Strýca uvelebili velkomožno na lavku, zapálili fajku, vybafli na všechny strany světové a zahučali.
2: Bídný červe, nalej rudému přítelovi ohnivej vody.
1: Bídný červ, hospodský pípa, sa zlostí nafúkl, hnedka jemu nos zahořál, jak laterně na posledním vagóně, ale zhltl hořkou slinu a donesl před Lokšu 16 slivovice. Chlapé sa ušťuřovali, přiťukli si s indiánem, řeč sa vedla, 16 přibývalo a za chvílu v Lokšovej hlavě hořál prales. Když vybřeskl po 15.
2: Bídný čas!

0: vynuli? Bídný červ pravíl. Všecko prožrás, nemáš ani vindry, nic se nalévat nebude. Lokša vyskočili jak kočka z horkého šporhelta, zavrtili nad hlavou tomahavkem a zařvali.
1: Co? Ty bustankovole, jo? Ty nechceš nalét orlímu drápovi? Víš, kdo já jsem? Veliký syn prérie a vykopal jsem na tebe válečnou segeru. Včil vykopu tobě a ty mabuškem tě cingnu po té lebení šišaty, že pojedeš expres do věčných lovíš. Huk, huk, domluvil jsem. Mluv dál, opuchlý červe.
0: Opuchlý červ nečekal, až dostane po hlavě, ale lapl Lokšu za kožuch a cpálo z hospody ven. Ale orlí dráp sa vydrápal, naježil se jak morák a žoch. Obušek vyletěl oknem aj s rámem, sklo řínčalo a létalo sousedom do piva. Lokša létali po šenku jak indián kolem obětního kůlu a řvali, že jich bylo čud až pod Javořinu. Začalo ždůrání, škubali sa s hospodskými jak psi, překotili plynovky, trůby spadly na Lokšu, hnedka i byli černý jak krtek, v luftě vysalo pár face, které si dopadly a už jsme zase u soudu. Orlí dráb stojí jak zmoklá slépka, dlábí baranicu a je smutný jak pohřeb na obecní útraty. Pán soudci sa po přečtení protokolu uščůřili a ptali sa. Tož, Lokšo, jak to bylo?
1: Pane Rado, my jsme sa už s hospodským porovnali a už zase nalévajú ohnivú vodu. Však mám aj pleskačku sebu, nechcete?
0: Drahý strýčku, nedá sa nic dělat. Ohrožovali jste házáním, tomahavkem bezpečnost druhých. Tož, týden vězení podmínečně na jeden rok. Lokša poděkovali a smutno pravili.
1: Tož dopadl jsem jak hubkaš. A k tému mě můj červánek hodil všecky indiány.

0: hvězda.
1: Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dne

0: Je pátá ráno.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

0: Stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Reinhard Heydrich přijel do Prahy a ujal se moci přesně před 85 roky, v předvečer svátku svatého Václava. Nic symbolického v tom ale nehledejme. Němci nebrali tisíciletý český stát vážně nikdy. Tím méně je zajímal svatý patron, který stál na jeho počátku, a taky tomu dodnes. Pouze o pár století dříve, když v jejich knížectvích byla periodicky obvykle hospodářská krize, přivandrovali Němci do českého severního pohraničí, na Vysočinu a na Moravu. Přinesli sice některé technologické novinky, ale i svůj dlouhodobý, pořád stejný, velmi autentický zájem. Rozšířit germánské panství na východ. Je to pořád stejné, pouze tomu valná část veřejnosti znovu a znovu odmítá věřit, než se znovu spálí. Tvrzení, že dějiny se neustále opakují, jen v jiných kulisách a za stále dokonalejších technologií, mnohým připadá jako žvást, nepodstatný bonmot. Ostatně povšimněme si, že významná historická data, která si dle oficiální dějepravy periodicky připomínáme, se obvykle týkají velkých proher nebo rovnou národních tragédií. Vždyť ani Václavské výročí neslavíme například na narozeniny našeho největšího světce nebo na den přijetí křesťanství, jež fakticky zafixovalo českou státnost, ale na jeho zavraždění rukou vlastního bratra. Ten hrůzostrašný knížecí mord, jenž si paradoxně slavně připomínáme už 1100 roků vždy 28. října, měl, jak jinak, také co dělat s naším nebezpečným západním sousedem, no a politikou. Vždyť i město, kde každoročně oslavy probíhají, se nejmenuje podle fascinujícího knížete světla, ale nese temné jméno jeho vraha. To je nás světově unikátní. Že je v nedalekém městě v podstatě téhož jména aktuálně největší a nejúspěšnější německá továrna na auta, z níž českého zůstala jen její značka, je pěkný příklad právě onoho konstatování, že dějiny se opakují. Němci ji získali za hubičku od zrádce, kterého státní převrat vynesl do funkce předsedy vlády. Ostatně i ten puč, startující další národní a státní tragédii, každoročně oslavujeme jako báječný nápad, tedy našich západních sousedů. Ta továrna je toho dokonalým vyjádřením. Němci přinesli lepší technologie, jako kdysi, když obsazovali naše pohraničí. Tím pouze urychlili její rozvoj, který by ale přišel tak jako tak dříve či později, a dnes za využití zdejší pracovní síly levné a spolupracujících menších firem, odtud jejich chcípající matka inkasuje miliardy, které nám chybějí ve státním rozpočtu. Heydrich vlétl do Prahy doslova tak na Junkersu JU-52 v podobě onoho cimrmanovského nového smrťáka, který se nezakecá. Vystřídal dosavadního Hitlerova protektora Konstantina von Neurata, který se k likvidaci českého živlu ukázal příliš měkký. Nesl totiž v sobě ještě vzpomínku na staré dobré časy, v nichž diplomacie nebyla jen prázdné slovo navzdory velké válce. A tak si vzal nekonečnou zdravotní dovolenou a 37letý střihoun ho zastoupil. Hned na večer dal zatknout a odsoudit k smrti dosavadního formálního premiéra generála Aloise Eliáše. A pak už to šlo ráz na ráz. vraždění rychle dostalo pravý německý strukturovaně technický rozměr. Kdo se nebouřil, nekonspiroval v odboji, ale poctivě makal v továrnách, v policii, ve státní správě, na vítězství Třetí říše, mohl být v klidu, že pouze do blížícího se vítězství nad Sovětským svazem v roce 1941 se zdál být jen otázkou nedlouhého času, to si podvolení nepřipouštěli. Zvěsti o chystaném odsunu většiny národa, tedy kromě nezbytné otrocké obsluhy německých nadlidí, do kazašských stepí byly nepřátelskými dezinformacemi. A kdo je šířil a byl odhalen, latentně přítomné údvačské řemeslo opět rozkvetlo, mohl být i popraven. A když následující jaro parašutisté běsnící německou stvůru poslali do pekel, mnozí tomu aktu odporu rozezleně spílali. Vždyť ještě přibylo vraždění a relativně poklidný protektorát, jak ho líčil tehdejší mediální mainstream, se stal mnohem více bojištěm. Lidice, ležáky, no a tak dále. Dodnes se zabití Heydricha traduje jako atentát. Toto původně neutrální latinské slovo přenosem přes francouzštinu dostalo význam protizákonného činu, tedy zločinu. Jenže to byly německé zákony, vnucené, okupační, že platili ve většině takzvaně integrované Evropy, na tom nic nemění, ba právě naopak. No a pak přišel zázrak. Ten nevěřící smrťák si ještě stačil nasadit svatováclavskou korunu a skončil. Jeho likvidaci ku podivu neslavíme jako jedno z mála válečných vítězství, ať už cena za něj byla jakkoliv děsivá. Ti, kteří jeho i následné běsnění přesto přežili a neposkvrnili ústa ani hruď falešnou řečí, řečeno ze Stanislavem Kostkou Neumannem, nesli vzpomínku jako memento a poučení. Marně. Také to se neustále opakuje a nejde o specifický český fenomén. Pamětníci odejdou, odlesk jejich svědectví nese ještě maximálně jedna, dvě generace a vše zmizí, aby se znovu opakovalo. Do národní paměti nových generací zafixuje vládnoucí moc rovněž v principu stále táž, pomocí dobře placených podvolených otroků, zaměstnaných ve školách a propagandistickém stroji jiná výročí, jiné výklady, jiné povinné adorace. Je to jako donekonečna ubíhající obrazy zrcadla v zrcadle. Asi to znáte, každý další obraz je v něm v podstatě stejný a přece jiný. Stále menší, stále hůře čitelný. A tak Německo opět vládne Evropě. Podvolené státy na něj pracují a pro něj vydělávají, především skrze novou říšskou marku s názvem euro. A říše přesto krachuje. Tudíž opět zbrojí na další pokus o vydrancování Ruska. K němuž ovšem nemůže dojít, jak víme, z opakující se historie. A přece formálnímu vedení v Bruselu šéfuje Němka. A přece do čela armád pod značkou NATO právě nastupuje německý generál s patřičně rusofobní retorikou.

0: Idea báječné bratrovraždy má rovněž své aktuální pokračování. Po krvavém státním převratu, oslavovaném oficiálně jako osvobození, Západ donutil Rusko k sebeobranému atentátu na opětovně vzkříšený nacistický režim, jemuž velí jedna z dalších verzí zastupujícího říšského protektora. I válka opět na dohled. Letošního 27. září žádný Heydrich na pražském letišti nepřistál. Není ho zapotřebí. Je tu latentně přítomen v mnoha kopiích. Ta jedna z nejvydařenějších sídlí jak jinak tradičně na Pražském hradě. Ani šéfa formální protektorátní vlády netřeba zatím zatýkat. I když není tak psovsky oddaný svému německému pánu jako ten předchozí, je dostatečně tvárný, aby odvedl plus minus stejnou práci. Tajemství svatého Václava je zjevně právě v tom stálém opakování téhož v jiných kulisách. V zrcadlení zrcadla. Ve tříbení stříbra z podvolení do nepodvolení. Stále až do času, do okamžiku, v němž se vše náhle změní. Jak? To je právě to, co je mimo zrcadla, protože jen to je realita. Zázrakem. Ten má ale jako vždy jedinou podmínku. Pochopit, že je možný. Právem si posteskl biblický prorok: Pane, kdo uvěří našemu kázání? Je pozdě nebo je ještě čas? 27. září tu věčnou otázku i odpověď naléhavě připomíná. Ostatně soudím, že německá čtvrtá říše, zvaná formálně pro změnu Evropská unie, musí být zničena.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

0: noc s hvězdou.
1: O Felixu Holzmannovi se říká, že nemá rád civilní rozhovory. Ale tentokrát se nedá nic dělat. Jeho scénky patří k těm nejlepším z fondu zábavy naší televize a dokonce jsou některé věty, které vešly do obecného povědomí. Například, pláčete dobře, ale na špatném hrobě.
2: Ano, brečí sice dobře, ale na cizím hrobě, tak nějak to bylo přesně. Ano, to už je ovšem hodně dlouho.
1: Tam jste čet to parte nakonec?
2: Ano, nakonec té scénky je potom čtení toho parte. Já to zase řeknu jenom přibližně, protože skutečně už si to tak přesně nepamatuju. Nakonec čtu parte, kde stojí. Oznamujeme vám, že zemřela naše teta, babička, snacha, matka, tchýně. A já říkám, no poslíš, tedy těm Jehodovem vymřela už skoro celá rodina, jak já můžu vidět, která z nich je zrovna matka starého Jehudy.
1: Ale ještě jedno slovo, myslím, že obohatilo slovník moderní češtiny, a to je huhulák.
2: Huhulák, ano, huhulála. Ano, to bylo ve scénce Benjo, huhulála. A sice to bylo o tom huhulákovi asi tak to šlo. Já ukazuju mému partnerovi, tenkrát Františku Budínovi, fotografii mého kluka. On se na to dívá a říká, no jo, opravdu je to hezký kluk, velice hezký, ano. Ale poslyšte, jak to, že už, že má pleš ten kluk. Já říkám, pleš, ukažte. Ale ne, tak takhle to musíte držet fotografii, ale hezký kluk, opravdu. A chytrej kluk, říkám. To byste nevěřil, jak ten kluk už je chytrej. Představte si, já vám chci říct jenom takový příklad, jak ten kluk je někdy chytrý. Jako loni bylo takový studený leto, jestli se pamatujete.
1: Zima byla.
2: Zima, sichralo. A já prostě říkám tak doma, najednou povídám, bože, to je zima. A jak on slyšel, že říkám zima, víte to slovo zima, tak hned povídá, bude padat sníh, povídá, a uděláme huhulála. Tak to on ten kluk vám hned poznal, když jsem řekl, že je zima, že by mohl padat sníh a že by mohl dělat huhulála. To je chytrý kluk.
1: To je chytrý dítě. No. Kolik je mu?
2: Ale teď mu bude 14 let, jo. Chytrý kluk je to.
1: A pak si vzpomínám na řízek.
2: Ano.
1: V té scénce váš partner seděl na řízku.
2: No já jsem na tom řízku seděl, ano. A sice, když to mám zase tak trochu... Můj partner sedí na lavičce, já jdu kolem té lavičky a on mě řekne, abych se posadil na lavičku. Já řeknu, já nejsem nějaký nastydlej, ta lavička je třeba studená. On řekl, není tak studená, sedněte si, tak já si sednu. A říkám za chvíli, no ne, ono není vlastně... Naopak, já bych řekl, že přímo hřeje ta lavička. Jak je to možný? A on říká, no já taky nevím, teď hledá něco. Já říkám, co pán hledáte? Ale já koukám jenom, kam jsem si dal tady řízek, jsem si někam položil. A já říkám, sem někam na lavičku? Jo, sem někam, povídá. Aha, já říkám, no, poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
1: Ano, ten řízek byl teplej.
2: Teplej? A nedal jste ho náhodou sem někam na tu stranu, kde já zrovna sedím?
1: Ano, sem někam jsem ho položil.
2: Aha. No ne, jenom, že mi tak napadá, víte, jestli náhodou to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem.
1: No to by mohlo.
2: Jo. No jo, a víte, co by snad bylo nejlepší? Já si třeba stoupnu a koupnem se, ne?
1: Já vám moc děkuju za ten civilní rozhovor.

0: Noc plná hvězd.
1: Je, vidím, že jste předvídavána, jo? Lahvínka, Gruziňák!
2: Já, kdybyste se neurazil, tak vám tady snad trošičku...
1: Ale nepak! To urazíme jako nic!
2: Kdybyste tušil, co já jsem se na vás načekala. Víte, to je strašné. No. Celou noc kap, kap, kap, kap, kap. To se nedá ani spát.
1: No jo.
2: Věříte? Víte, a když se žena nevyspí, tak...
1: No jo, no, tak je nevyspalá, no. Ne, no, tak hupca byla spaň, jo. A jsem ho tam zazděl, tady trlika.
2: Já nejsem zvyklá, víte? Hned mi to stoupá do hlavy a... A pak jsem taková moc přítulná.
1: No, tak jenom tam zazděte, paninko.
2: Myslíte? No nic, hlavně, že jste tady. Víte, ono pořád to kap, kap, kap. A poslední dvě noci už. Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.
1: Dejte pokoj porád s tou vodou. Já z vás ženská vystřízlivím.
2: Nechtěli byste se snad podívat do koupelny?
1: A proč?
2: No jak to kape, to kap, kap, kap, kap, kap, kap.
1: No tak to chce novou gumičku, no.
2: No právě, vyměníte jí, že, pane inštalatér?
1: No jo, to bych jí musel mít. Je to snad dost, že sebou tahám koudel a hasák, že jo? A to...
2: No ne, já jsem koupila náhradní, vyměníte jí, že? Aby už to kap, kap, kap, kap...
1: Argon, madam, vy byste mě ukvaltovala. To bych musel zavřít vodu. A vůbec, nejde, než, no, přišel jsem, počkejte, já to ještě udělám, si ještě na prcka to ještě bude. Já vám řeknu, aby jsme tohle to... Přišel jsem, viděl jsem, helejte, já se tu někdy zastavím a vyměním vám to, no.
2: Pane inštalatér, nebude to zadarmo.
3: Otevři, Věro, okamžitě otevři!
2: Ježišmarja, to je konec. Manžel, zabiják mu říkají v boxing klubu, žárlivec, teklon, Ježišmarja, schovejte se někam honem, třeba
1: no,
2: postel, nebo...
1: No ale kam, Ježišmarja, tady není, kam to? No co?
3: Kde je?
2: Kdo?
3: Ten chlap. Na úvod trošku drinku, že? No, trošku, hodně. Tak polezte ven, polezte.
1: No to je, pořádejte, když dovolíte, tak to je všecko omyl.
3: Aha, tak ono se tomu teďko říká omyl. Za mých mladých let se tomu říkalo jinak. A tohle je taky omyl. A ona je taky.

0: Vám říkal, že je mi jedno, jak se tomu říká. Dneska pro mě jste prostě proutník, no.
1: Ale tati, to je opravdu inštalatér tentokrát.
0: Inštalatér? To vám mám věřit, jo, tohle?
2: No je, no samozřejmě, no tak podívejte, tadyhle, no hlejte se, pane, tadyhle, teče vám kohoutek, jo, vidíte to? Kap, tady raz, dva, no tak, tadyhle vemu gumičku a je to. No helejte, no tak, 2, 3, no prosím, inštalatér, no tak, no tak, jsem nebo nejsem, no.
0: Máte štěstí, ven!
2: Děkuju vám. Děkuju, poroučím se. Naschledanou.
0: Tak to vidíš. Co jsem ti říkal, vodil by nás za nos ještě týden a takhle. Zítra zavolej elektrikáře a voňáskováč mi brnkne dřív a ne až tady vytáhne půl flašky.
1: Ano, tatínku.

0: noc s hvězdou.
1: Vážený pane Dodity, omluvil jsem se právě jedné z vašich postav, panu Tartarenu Staraskonu, a měl bych se mnohem hlouběji omluvit i vám. Nevím už, kdy jsem vaše jméno slyšel poprvé. Bylo, odpusťte mi, jen jedním z mnohých. Jedno jako druhé, žádné zapamatovatelné, právě proto, že jedno jako druhé k zapamatování určeno. Ale nám bylo 14 let. Bylo nám 14 let a pospíchali jsme. Domnívali jsme se, že mnohé v životě i v krásném písemnictví lze vynechat, obejít, přeskočit. Spěchali jsme od krátkých kalhot k erotice. Od sotva dočteného pana Dumase k Paul Eliárovi a André Bretonovi, popírající všechno mezi těmi body. Tam byla nuda, suchopár popisu a vůbec věci nehodné našeho zájmu. Prostotu jsme podezírali snad nejhlouběji a srozumitelnost a sdělnost nám byly smrtelnými hříchy. Píšu vám, pane Dodete, od vašeho mlýna. Zbývá tu, kam oko dohlédne, už je

jiný. Bylo jich mnoho. Základy tu trvají. Ale ten váš je poslední i skřídly. Skřídly už ovšem připoutanými. Jen připomínajícími. Jen vzpomínajícími. Jsou tu vaše fotografie, vaše knihy, v přečetných vydáních a překladech. Jsou tu dokumenty, fakta, všechno už trochu zažloutlé a vedché. Všechno už jako ta křídla, k nehybnosti odsouzené. Ale, a to by vás mělo potěšit, jsou tu lidé. Přicházejí sem. Stoupají kamenitou stezkou od silnice, stoupají po schodech mlýna a rozhlížejí se tu. Proč? Dalo by se předpokládat, že tu budou jen starší lidé, vyznavači starších literárních škol a směrů, ale jsou tu i mladí. Přicházejí sem ruku v ruce milenci. Líbají se opřeni o zeď vašeho mlýna. Snad si sem přišli vyznat lásku. Snad si ji přišli vyznat právě sem. A snad právě tady ji nazvali tím jménem poprvé. Proč právě tady? Proč právě sem? Těžko říci. Vím, jak nepřicházejí. Nepřicházejí sem jako do muzea. Nepřicházejí sem pouze přihlédnout těm zažloutlým listům s čísly a jmény dávno uplynulých dnů. Nepřicházejí sem po špičkách a s dechem zatajeným. Nejde to ani. Ta stráň je zadýchá. Ta stoupající stezka donutí každého našlápnout naplno. To není místo pětního postání, pomlčení a popatření zpět. Vy jste to místo nazval srdcem toho kraje. Ono jim je. A buší. Buší ještě dnes. Nedá pokoj krvi. Žene jí zbavenou škodlivin do všech končin těla, jehož je středem. Skutečným středem. Méně naléhajícím a ozývajícím se nežli mozek, který se za něj někdy považuje, někdy prohlašuje, ale o to závažnějším. A ti, kdo sem jdou, jdou především, že právě srdce je jim třeba. Jako těžiště, jako východiska. Když tolikeré dílo rozumu a mozku se obrátilo, obrací v svůj temný rub. Jsou tu. Každý poslušen svých vlastních důvodů a popudů jsou tu, na stráně porostlé sosnovým a zelenými duby, v dolu Rónském, v samém srdci kraje provánsalského, který tu vaší rukou otevřen leží před námi jak kniha. Čtěme tedy. A čtěme pomalu a tiše. Doušek po doušku. A postávejme chvílemi. Je čas. Čtěme o tom, jak kolem dokola vesnice byly kopce pokryty větrnými mlýny. Napravo i nalevo bylo vidět jen samá křídla, která se točila v mistralu nad Borovicemi. A dlouhé řady oslíků naložených pytly stoupaly a sestupovaly po cestách. Čtěme o nedělích, kdy se chodívalo v houvcích do mlýnů a pilo muškátové víno. Mlynářky byly krásné jako královny se svými krajkovými šátky a zlatými křížky. A až do černé noci se tančila farandola. Je dobré číst ty vaše věty tady, u vašeho mlýna. Jako je dobré pít tu zdejší víno. Třikrát, 20krát si čtu ta vaše slova. A mlynářky jsou znovu krásné jako královny, oslíci stoupají stráněmi a černou nocí srdce duní rytmus farandoly. Po 20. si čtu tu vaši větu a pak jdu dál. Pak všichni jdeme dál. Nějaký spěch nás žene. Či spíše představa, že máme spěch. A jsme už jinde, jsme už daleko. Už sotva zahlédáme skutečnou tvář té věty, pravou chuť toho vína. Jsem daleko od vašich strání, s vašimi slovy ale na dosah. A v neustávajícím dešti listopadu svého města jdu jimi, jak hájem oliv plným cikát. A jako ten, kdo trojím zavoláním vyzývá některého z dobrých duchů, volám i já. A třikrát volám. Tichonce, ale úpěnlivě volám.
Volám jak ten, komu jde o mnoho. Volám jak ohrožený žízní nebo touhou. Před oknem zacloněným vodou, tmou a chladem. Volám světlo. To světlo, kterým, jak byste krásně řekl, žije celý ten provánsalský kraj.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Vůdce zkorumpované kyjevské chunty Volodymyr Zelenský se už zřejmě dočista zbláznil. Vždyť ve svém posledním tažení se totiž dost často vyjadřuje více méně mimo realitu. Že by však byl jen opilý, je na snadě. Spíše má někde poblíž stále své vysáté lajny. Začátkem měsíce například v rozhovoru před televizními kamerami pronesl v Pravdě historickou větu, že prý Ukrajinci a Američané by se měli spojit v jeden národ. Vymyslet už zřejmě stačí jen název, jak by si tito noví lidé říkali, třeba banderamíci. Zda o chystaném národě ví ve Washingtonu, zatím netušíme. Nemoc slučování, integrace a vytváření nových zemí se už ostatně nějakou dobu šíří jako epidemie. Například německá vůdkyně Leyenová se minulý týden v projevu před takzvaným Evropským parlamentem také zasnila v jakési přidružené členství Kanady s Bruselskou unií. Že nic takového aktuálně zakládající smlouvy Evropské unie neznají, vůbec neřeší. Zákony se zřejmě změní až dodatečně. Hlavní je přeci co nejdříve už rozdrtit německé vazaly v nové federaci a definitivně nechat národní státy rozplynout pod diktátem nevolených. Ano, zdá se to neuskutečnitelné, ale mají-li stále dostatek kokainu, nezdá se těmto evropským pomatencům neskutečné zholanic. Donald Trump jako zapřísáhlý abstinent tomu moc nerozumí a nad těmito ukrajinskými i bruselskými výroky se dlouhodobě ušklíbá, jenže asi ještě netuší, čeho všeho jsou tito spití a kokainem vygumovaní mocipáni schopni. Naopak my už s tím historicky zkušenosti máme a rozhodně se nesmějeme. Klima-alarmisté přišli o další argument, který nás po několik let strašili, tedy že kvůli oteplování snad prý všichni zemřeme. Jak totiž vyplývá z nové studie maďarských univerzit, je to právě naopak. Pro lidské zdraví je výrazně větším rizikem období zimy. Autoři totiž analyzovali na 115 000 případů náhlé zástavy srdce během posledních 5 let. Každý případ porovnali s meteorologickými údaji daného dne a výsledky hovoří jasně. V zimě připadalo na každý den v průměru o 18% infarktů více než během léta. Tento rozdíl potvrdili pak i další výpočty a kontroly. Konkrétně nejvíce případů připadalo na chladné a bezvětrné dny, kdy počet zástav převyšoval běžný průměr asi o třetinu. Vítr tedy způsoboval naopak spíše ochranu, patrně proto, že znečištěné ovzduší rozptyloval. Co z toho plyne? Jelikož Maďarsko leží ve stejném klimatickém pásmu jako Česká republika, lze závěr jednoduše vztáhnout i na naše poměry. Studie navíc zapadá do řady starších výzkumů, podle nichž také chlad skutečně každoročně zabíjí více lidí než horko. A my můžeme teď už jen čekat. Na co? Na to, co si ve světle těchto nových důkazů zelení teroristé na podporu své klimatické lži zase vymyslí. Ministerstvo obrany vedené Ivanem Bednárikem právě otevřelo české silnice systému robotických aut americké firmy Tesla. Bednárik tím uznal prozatímní schválení vydané Holanďany a připojil se tak s nimi k dalším 5 evropským státům, i když je to nejen v českých poměrech

0: naprosto totální nesmysl. Kdo na takovou hloupost ve vládě přišel, je na snadě. Buď napadla přímo ministra, formálně za SPD, nebo přichází z hlav motoristů, či snad samotného Andreje Babiše, který ostatně stále tvrdí, že všechno fakticky řídí sám. A pokud ano, bylo to také po konzultaci s Elonem Muskem, společnosti Tesla, nebo ho k tomuto šílenému kroku vedly i jiné důvody? Na všechny tyto otázky bychom měli jako veřejnost dostat co nejdříve odpověď, pokud se totiž na českých silnicích skutečně objeví auta řízená roboty, jen se tím zhorší už tak velký dopravní chaos. Proč? No připomeňme, že jde o systém takzvané druhé úrovně, u něhož se řidič musí po celou dobu věnovat řízení. Fakticky tedy robot má sice nad vozidlem plnou kontrolu a řidič nemusí během jízdy nic dělat, celou dobu ale musí jízdu sledovat a být připraven okamžitě převzít kontrolu v případě problému. Odpovědnost za nehodu totiž nenese firma Elona Muska, ale zase a pouze onen řidič. Robot totiž snad může znát pravidla silničního provozu, ale neumí přeci plně reagovat na nečekané situace v běžném provozu, které lidský život přináší. A i když je zřejmě kalifornská Tesla s výzkumem nejdále, je otázkou, jak si poradí na českých úsecích, plné výmolů, uzavírek, provizorních značení nebo objížděk. Toto nové rozhodnutí ministerstva dopravy je tedy vyslovený hazard s lidskými životy a otázky vyvolává především náhlá změna názoru, i když ještě 8. září se k této absurdnosti česká vláda stavila negativně. Ptejme se tedy, proč a hlavně vůči komu zafungoval nějaký lobistický zásah, aby se během několika dní změnil v názorový veletoč českých úřadů.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkají se dva pěstitele psů v parku. Jeden vede strašně vošklivý, veliký, bílý, žíhaný dogy s vyceněnýma tesákama. A proti němu druhý pán má takovýho středně velkýho žlutýho psa. Se zastaví proti sobě a ten říká, poslouchejte, ty vaše pejsci, ty jsou nějaký zlí, že jo? A jo, to jsou cvičený dogy, ty trhají na potkání. A co vy to máte za bestii? Říká, já nevím, já to dostal od kamaráda, je to takový, jak vidíte, no, takový středně velký žlutý pes. Nic, tak, ano, a umí se prát, pán, to já nevím, já ho mám týden, já... Tak to pustíme, ne, na sebe. No tak je pustěj ty psy a za chvilku ty dvě dogy ležejí mrtví. Říká, prosím vás, co to máte za ráci, co to je za psa? Říká, já nevím, to takový středně velký žlutý pes. A vy jste ho dal cvičit? Pán, já jsem s ním nic nedělal, já ho dostal. Akorát jsem mu dal ostří a tu velikou žlutou hřívu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.
2: Zasnovy jsou plánované na středu.

tak ju chytnul, pošmajchloval, postiskal. Mezi ty vila i po pištisku vyliskal. Co se dalo robiť? Zasnuby jsou plánované na středu. Chcem, aby si z toho příklad sebrala.

píší, kde bych já ti byla blíž. Já však vím, že jsou tam místa zaslíbený kout, kde si můžem z jasna čista volně vydechnout, kde tě nic nebolí a kde není svátek.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: 19. století bylo ve svém rozpuku, když jako rytec, který lázeňským hostům zdobil pohárky monogramy, rozvíjel svůj podnik Ludvík Moser v Karlových Varech. Zanechal po sobě sklárnu ve dvorech, tituly dvorního dodavatele několika panovníků a jméno, které se nakonec stalo doslova světoznámou značkou. Příběh jeho firmy je zároveň příběhem rodu Mozerů a lázeňského města Varů jako takových, do kterého jejich podnikání přivádělo zákazníky z celé Evropy. A proto si jej u příležitosti 110 let od úmrtí připomíná v článku Milan Kramberger.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

zaspatrala svoje koně, opohnala vcelál. Se zlověstnou tichostí se začínal ten hon. Pak ukázal velitel, hej tamhle, to je on. Měsíc mu s tím prodlužoval na vrcholku skal. Jeho širák zahlédl a pláž, co každý znal. I psancova koně všichni dobře poznali. Netušili, že tím jezdcem je Marion Lee. Honička se protahuje, míli za míli. Jezdci jedou mlčenlivě, nikdo nestřílí. Noc je tichá, pochmurná a vlhká jako hrob. Za živého zajatce se platí dvojnásob. Náskok se však neskracuje, pořád svahem dál. Všedu černý širák,

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Vypravoval se takovýhle vtip v šatně, ještě než Vojta přišel. Říkal, člověče, výborný kamna, nový, teď to přišlo, je to dovoz.
2: Vykládali to Vojtovi.
1: Ne,
2: to jsme vykládali
3: všem. Jeden druhým právě jsme to vykládali, aby na to
1: je to dovoz, že jo, a to jsou kamna, které tam můžeš topit čímkoliv, naftou, tuhým palivem, jakýkoliv uhlí, dříví, všecko. A největší výhoda těch kamen je, že si prostě postavíš místnosti, tu vytopíš a oni mají kolečka dole a převezeš si je do vedlejšího pokoje a vytápíš si další pokoj. Že jo? A každý se zeptal, prosím tě, ale kam jde ten kout? Ano, to se odpovídalo příslušným způsobem. No a teď samozřejmě přišel Vojta a Vojtovi to taky vypravovali. On dlouho poslouchal a říkal, člověče, podívej se, co ty lidi nevymyslejí. To je obrovský, člověče. Mít několikerý kamna v bytě, no tak prostě topím, že jo? A vždycky to převezu do příští místnosti. No ale počkej, sakra. No jo, to je výhoda. A kam jde ten kouř? A celý zbor mu odpověděl, no Vojto, dožel. Samozřejmě. A on odešel na scénu. Pak se vrátil zpátky a říkal, kluci, no to byl dobrý fol, ale teď mě řekněte, tak vážně, kam jde ten kouř?
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Padlo.
1: Halo, máme pro vás vzkaz.
2: Když si jdete koupit do prodejny oděvu, oblek,
3: modní kostým,
2: praktické sako
3: nebo tesilové kalhoty,
2: pamatujte na tři služby připravené pro vás.
3: Úpravářská služba.
2: Hotové oděvy se šijí v mírách velikostního sortimentu, které byly prověřeny přeměřením několika desítek tisíc lidí. V těchto mírách je i vaše velikost. Může se však stát, že zakoupený oblek potřebuje menší úpravu, aby vám dokonale padl. Přešít knoflíky, zkrátit nohavice nebo prodloužit rukávy. Chcete-li, aby vám oblek nebo kostým padl jako na míru, vyberte si z kolekce rozpracovaných oděvů, které mistři krejčí, po zkoušce došijí přesně na vaši postavu. Za došití pánského obleku zaplatíte 100 korun, za došití dámského kostýmu 120 korun. Vybíráte, chcete koupit, nemáte však u sebe dost peněz, to se stává. Přesto můžete nakoupit. Prodejna vám pošle na dobírku vybrané zboží, které zaplatíte až doma.
3: Nezapomeňte na tři služby v prodejnách podniků oděvy.
2: Úpravářská služba.
3: Došívání rozpracovaných oděvů.
2: Zásilková služba.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
1: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do

0: Posloucháte stanici Hvězda.
1: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

0: začala osmá raní.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Svatý Václave, vévodo české země, nedal si zahynouti. Nepohrdl si naším voláním, shlédl si na naše slzy, Boha si uprosil. Jako osiky jsme se třásli, nerozeznávajíce soudu božího a soudu lidského. Ne před branami, ale uprostřed měst seděli draci, kteří nečekali na panu přivedenou, ale dávili vše a nečistá sběr se chechtala pláči tvého lidu. Zkrátka prapor satanův vládl z oken, ze střech i z vrcholů chrámů a ty slavně zvítězil. Kráčíme ve tvých stopách, svatý Václave, a v těchto velmi aktuálních slovech si v předvečer svátku připomínáme text Jaroslava Durycha.
1: Na stránkách protiprout.info

0: čemu polárka, když si chladná jak led? Obejmu tě a nastydnu hned. Přesto polárko, rád tě mám. Přijď dnes, polárko, večer k nám.
1: Mám strach.
0: Polárka sice ledová je,
1: oje.
0: Ví se však, že časem roztaje. Přijď dnes, polárko.

0: Jo.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: To jsme, Jane, ty jsi v tom byl, Franto. V našich Furiantech v Štěpánkovým na studování. Tam hrál Vejraška, hrál radního Buška, ale Furiantech, který jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím ponocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisty to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně a starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: se mračit, snad bude stačit, že tím končí píseň má. Get a pint on foul, just a bunny,
1: Oh no!

tak málo k skutku. Kdo ti asi první česká domovásnil? Osud nám potopě zrak.

jako plamen. Kotboj náhle ruku mdlou to stiská. V zápětí však pouze jenom

Ahoj, ty duma česká, kdo byl otcem tobě? Jsme tu pod tvou tíží, jak pod hlínou v hrobě. Stahuje to hrdlo, na prsou to dusí, a ta ústa přeci jen zpívat musí. Jako lehký mráček sotva stopu necháš,

z píseň na srdce nám lehla. V popláních a hvozdech černým stínem šlehla. V příchutě migrační v pohár bole hlavu a ten cizí přízvuk u vlastního prahu.

kdo myslí však, že dívku jen chci jako doprovod, ten mýlí se i s babičkou, se vydám na pochod. Já s dědou rád si vyšlápnu a s každým, kdo chce jít, já Prahu svýma očima chci vidět, pohladit.

Ulicí, ten chlapík z dálky tiše šel tou Prahou vonící. On zpět se domů vrátí, zas však píseň jakási mu narty přišla, slyšte jen, co právě brouká.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Je 9 dopoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Vůdce zkorumpované kyjevské chunty Volodymyr Zelenský se už zřejmě dočista zbláznil. Vždyť ve svém posledním tažení se totiž dost často vyjadřuje víceméně mimo realitu. Že by však byl jen opilý, je na snadě. Spíše má někde poblíž stále své vysáté lajny. Začátkem měsíce například v rozhovoru před televizními kamerami pronesl v Pravdě historickou větu, že prý Ukrajinci a Američané by se měli spojit v jeden národ. Vymyslet už zřejmě stačí jen název, jak by si tito noví lidé říkali, třeba banderamíci. Zda o chystaném národě ví ve Washingtonu, zatím netušíme. Nemoc slučování, integrace a vytváření nových zemí se už ostatně nějakou dobu šíří jako epidemie. Například německá vůdkyně Leyenová se minulý týden v projevu před takzvaným Evropským parlamentem také zasnila v jakési přidružené členství Kanady s Bruselskou unií. Že nic takového aktuálně zakládající smlouvy Evropské unie neznají, vůbec neřeší. Zákony se zřejmě změní až dodatečně. Hlavní je přeci co nejdříve už rozdrtit německé vazaly v nové federaci a definitivně nechat národní státy rozplynout pod diktátem nevolených. Ano, zdá se to neuskutečnitelné, ale mají-li stále dostatek kokainu, nezdá se těmto evropským pomatencům neskutečné zholanic. Donald Trump jako zapřísáhlý abstinent tomu moc nerozumí a nad těmito ukrajinskými i bruselskými výroky se dlouhodobě ušklíbá, jenže asi ještě netuší, čeho všeho jsou tito spití a kokainem vygumovaní mocipáni schopni. Naopak my už s tím historicky zkušenosti máme a rozhodně se nesmějeme.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Ale Heliban říkal, ta Aida, člověče, jak si dělal toho Radama, ohromný. Jenom ten závěr, člověče, tam chybí taková nějaká tečka. Ty by si měl, jak spadne ta opona, ještě ji rozhrnout, vylézt a říct nazdar děti, nazdáreček, klaní se vám Radámeček.
2: To je strašný.
1: Nebo mu říkal, zpíváš večer Carmenu? Říkal, co zpíváš? Ale co bych zpíval, ty blbče, zpívám Kozeho. Říkal, no Kozeho, ne, ale Chozátko, jo.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

Do ovoce dají se červy, ať už záměrně, anebo náhodou. To, aby sadař si dal do pořádku nervy, to, aby vůbec nepočítal s úrodou.

Kde jsi byl, když jsem oral, když jsem sázel, houboval? Sever se táhni, odkud jsi přišel, nikdo tě sem.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Ideální fotoaparát pro mladé začátečníky je Korta. Celokovová komora pro svitkový film šíře 60 mm na formát obrázků 6x6.
2: Korta poslouží k poznání základních principů fotografování pro začátečníka a jako první fotoaparát pro mládež.
3: Korta je dárek za vysvědčení pro děti a dětem do pionýrského tábora.
2: Korta vyžaduje jednoduchou obsluhu a má jen dvě clonové hodnoty, pro mírné a prudké slunce.
1: Korta fotografuje ostře bez nastavování od 3 metrů do nekonečna.
4: Kortou můžete fotografovat i doma. Lze k němu připojit fotoblesk.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Jděte hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: 19. století bylo ve svém rozpuku, když jako rytec, který lázeňským hostům zdobil pohárky monogramy, rozvíjel svůj podnik Ludvík Moser v Karlových Varech. Zanechal po sobě sklárnu ve dvorech, tituly dvorního dodavatele několika panovníků a jméno, které se nakonec stalo doslova světoznámou značkou. Příběh jeho firmy je zároveň příběhem rodu Moserů a lázeňského města Varů jako takových, do kterého jejich podnikání přivádělo zákazníky z celé Evropy. A proto si jej u příležitosti 110 let od úmrtí připomíná v článku Milan Kramberger.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

když vím, že jeho sliby, ač se mi líbí, jsou jenom chyby a rozplý.

jehličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Milostivá paní říká svý služební. Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servírujte nejprve drinky. Jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

neznám zemi, kde by nebyl tram. Od viktoriiných vodopádů přes Island do argentinských pam. Do světa, když kamarádi míří, mají v očích touhu prokletou. Dálka jejich bolest neusmíří, nosí v sobě kletbu staletou. Jak letokruhy

ten z celého světa byl kolem kruh. Ať je člověk zvěří nebo lovcem, kolem ohně najde leto kruh. Dálka určí cenu rodných strání, jednou každej oheň dohoří.

knihkupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

hřeli, hůčel splav smrti na pozdrav. Kámen na řece,

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Reinhard Heydrich přijel do Prahy a ujal se moci přesně před 85 roky, v předvečer svátku svatého Václava. Nic symbolického v tom ale nehledejme. Němci nebrali tisíciletý český stát vážně nikdy. Tím méně je zajímal svatý patron, který stál na jeho počátku, a tak je tomu dodnes. Pouze o pár století dříve, když v jejich knížectvích byla periodicky obvykle hospodářská krize, přivandrovali Němci do českého severního pohraničí, na Vysočinu a na Moravu. Přinesli sice některé technologické novinky, ale i svůj dlouhodobý, pořád stejný, velmi autentický zájem. Rozšířit germánské panství na východ. Je to pořád stejné, pouze tomu valná část veřejnosti znovu a znovu odmítá věřit, než se znovu spálí. Tvrzení, že dějiny se neustále opakují, jen v jiných kulisách a za stále dokonalejších technologií, mnohým připadá jako žvást, nepodstatný bonmot. Ostatně povšimněme si, že významná historická data, která si dle oficiální dějepravy periodicky připomínáme, se obvykle týkají velkých proher nebo rovnou národních tragédií. Vždyť ani Václavské výročí neslavíme například na narozeniny našeho největšího

0: světce nebo na den přijetí křesťanství, jež fakticky zafixovalo českou státnost, ale na jeho zavraždění rukou vlastního bratra. Ten hrůzostrašný knížecí mord, jenž si paradoxně slavně připomínáme už 1100 roků, vždy 28. října, měl, jak jinak, také co dělat s naším nebezpečným západním sousedem, no a politikou. Vždyť i město, kde každoročně oslavy probíhají, se nejmenuje podle fascinujícího knížete světla, ale nese temné jméno jeho vraha. To je nás světově unikátní. Žije v nedalekém městě v podstatě téhož jména aktuálně největší a nejúspěšnější německá továrna na auta, z níž českého zůstala jen její značka, je pěkný příklad právě onoho konstatování, že dějiny se opakují. Němci ji získali za hubičku od zrádce, kterého státní převrat vynesl do funkce předsedy vlády. Ostatně i ten puč, startující další národní a státní tragédii, každoročně oslavujeme jako báječný nápad, tedy našich západních sousedů. Ta továrna je toho dokonalým vyjádřením. Němci přinesli lepší technologie, jako kdysi, když obsazovali naše pohraničí. Tím pouze urychlili její rozvoj, který by ale přišel tak jako tak dříve či později a dnes za využití zdejší pracovní síly levné a spolupracujících menších firem, odtud jejich chcípající matka inkasuje miliardy, které nám chybějí ve státním rozpočtu. Heydrich vlétl do Prahy doslova tak na Junkersu JU-52 v podobě onoho cimrmanovského nového smrťáka, který se nezakecá. Vystřídal dosavadního Hitlerova protektora Konstantina von Neurata, který se k likvidaci českého živlu ukázal příliš měkký. Nesl totiž v sobě ještě vzpomínku na staré dobré časy, v nichž diplomacie nebyla jen prázdné slovo navzdory velké válce. A tak si vzal nekonečnou zdravotní dovolenou a 37letý střihoun ho zastoupil. Hned na večer dal zatknout a odsoudit k smrti dosavadního formálního premiéra generála Aloise Eliáše. A pak už to šlo ráz na ráz. Vraždění rychle dostalo pravý německý strukturovaně technický rozměr. Kdo se nebouřil, nekonspiroval v odboji, ale poctivě makal v továrnách, v policii, ve státní správě, na vítězství Třetí říše, mohl být v klidu, že pouze do blížícího se vítězství nad Sovětským svazem v roce 1941 se zdál být jen otázkou nedlouhého času, to si podvolení nepřipouštěli. Zvěsti o chystaném odsunu většiny národa, tedy kromě nezbytné otrocké obsluhy německých nadlidí, do kazašských stepí byly nepřátelskými dezinformacemi. A kdo je šířil a byl odhalen, latentně přítomné udvačské řemeslo opět rozkvetlo, mohl být i popraven. A když následující jaro parašutisté běsnící německou stvůru poslali do pekel, mnozí tomu aktu odporu rozezleně spílali. Vždyť ještě přibylo vraždění a relativně poklidný protektorát, jak ho líčil tehdejší mediální mainstream, se stal mnohem více bojištěm. Lidice, ležáky, no a tak dále. Dodnes se zabití Heydricha traduje jako atentát. Toto původně neutrální latinské slovo přenosem přes francouzštinu dostalo význam protizákonného činu, tedy zločinu. Jenže to byly německé zákony, vnucené, okupační, že platili ve většině takzvaně integrované Evropy na tom nic nemění, ba právě naopak. No a pak přišel zázrak. Ten nevěřící smrťák si ještě stačil nasadit svatováclavskou korunu a skončil. Jeho likvidaci ku podivu neslavíme jako jedno z mála válečných vítězství, ať už cena za něj byla jakkoliv děsivá. Ti, kteří jeho i následné běsnění přesto přežili a neposkvrnili ústa ani hruď falešnou řečí, řečeno ze Stanislavem Kostkou Neumannem, nesli vzpomínku jako memento a poučení. Marně. Také to se neustále opakuje a nejde o specifický český fenomén. Pamětníci odejdou, odlesk jejich svědectví nese ještě maximálně jedna, dvě generace a vše zmizí, aby se znovu opakovalo. Do národní paměti nových generací zafixuje vládnoucí moc rovněž v principu stále táž, pomocí dobře placených podvolených otroků, zaměstnaných ve školách a propagandistickém stroji jiná výročí, jiné výklady, jiné povinné adorace. Je to jako donekonečna ubíhající obrazy zrcadla v zrcadle. Asi to znáte, každý další obraz je v něm v podstatě stejný a přece jiný. Stále menší, stále hůře čitelný. A tak Německo opět vládne Evropě. Podvolené státy na něj pracují a pro něj vydělávají, především skrze novou říšskou marku s názvem euro. A říše přesto krachuje. Tudíž opět zbrojí na další pokus o vydrancování Ruska, k němuž ovšem nemůže dojít, jak víme, z opakující se historie. A přece formálnímu vedení v Bruselu šéfuje Němka. A přece do čela armád pod značkou NATO právě nastupuje německý generál s patřičně rusofobní retorikou. Idea báječné bratrovraždy má rovněž své aktuální pokračování. Po krvavém státním převratu oslavovaném oficiálně jako osvobození, Západ donutil Rusko k sebeobranému atentátu na opětovně vzkříšený nacistický režim, jemuž velí jedna z dalších verzí zastupujícího říšského protektora. I válka opět na dohled. Letošního 27. září žádný Heydrich na pražském letišti nepřistál. Není ho zapotřebí. Je tu latentně přítomen v mnoha kopiích. Ta jedna z nejvydařenějších sídlí jak jinak tradičně na Pražském hradě. Ani šéfa formální protektorátní vlády netřeba zatím zatýkat. I když není tak psovsky odaný svému německému pánu jako ten předchozí, je dostatečně tvárný, aby odvedl plus minus stejnou práci. Tajemství svatého Václava je zjevně právě v tom stálém opakování téhož v jiných kulisách. V zrcadlení zrcadla. Ve tříbení stříbra z podvolení do nepodvolení. Stále až do času, do okamžiku, v němž se vše náhle změní. Jak? To je právě to, co je mimo zrcadla, protože jen to je realita. Zázrakem. Ten má ale jako vždy jedinou podmínku. Pochopit, že je možný. Právem si posteskl biblický prorok: Pane, kdo uvěří našemu kázání? Je pozdě nebo je ještě čas? 27. září tu věčnou otázku i odpověď naléhavě připomíná. Ostatně soudím, že německá čtvrtá říše, zvaná formálně pro změnu Evropská unie, musí být zničena.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: S Neboštíkem Pepíkem Grusem jsme často chodili do páry, do Karlových lázní. Sedíme takhle a všel tam takovej ten opar a najednou Pepík do mě strčí, říká, hele, díš, Jarda je tady. A on si sedl na tu druhou tu lavičku a začal se potit. A teď se tak jako rozkoukává, kouká pořád a najednou. Kluci, ty Grus, co tady děláš, člověče? No potím se, potím, Jardo. To děláte, je ty Munzar, no kluci, to děláte dobře. Dobře, pečujete o svý zdraví, já se chodím pravidelně. Minimálně jednou týdně. To víš, nikdy se sem půl roku nedostanu, ale ináč pravidelně.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: daných dám.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: chvíle, chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří a už nehřeje.
1: Vysílá Hvězda.
2: Nakoukněme do 50. let.

jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemu, že se na trávě v lese právě přechtá. Já, povídá brabenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenec kyselinou leptám. Vím, totiž ten brabenec, brabenečník, že se mě neptá.

ponravou. Kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezareptej.

otravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej a na svou bídu si nezareptej.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: 19. století bylo ve svém rozpuku, když jako rytec, který lázeňským hostům zdobil pohárky monogramy, rozvíjel svůj podnik Ludvík Moser v Karlových Varech. Zanechal po sobě sklárnu ve dvorech, tituly dvorního dodavatele několika panovníků a jméno, které se nakonec stalo doslova světoznámou značkou. Příběh jeho firmy je zároveň příběhem rodu Moserů a lázeňského města Varů jako takových, do kterého jejich podnikání přivádělo zákazníky z celé Evropy. A proto si jej u příležitosti 110 let od úmrtí připomíná v článku Milan Kramberger.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

si kauboj zateský. Věnec bustu mu jen k jedné skývě zbývá, což je poměr, dá se říci, groteskní.

živou. Ještě než ten rudej oheň dohoří, tak jsem naval bušty i s tou tvrdou skývou. A když ne, tak naše kolty hovoří.

se bustu, když chtěl zůstat živý. Dal se totiž Margot falešnicí svést. Ztratil busty, ztratil pohled Margot živý. Jež to podešla s tou bandou, bust

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pojďte, pane Balcar. Jestli byste nemohl osvěžit program zpěvem.
2: Ano, já znám takovou jednu velice prostinkou. Když ráno raníčko zlatisté sluníčko mlhu roztrhá, hej, hej, kohoutek vesele kokrhá.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

podvečer, my v poušti, na oáze kraji, tak ticho kol, i Araby, kteří si jindy bujně hrají, dnes mlčí schoulení, jak teskný zjev. Co je vám, muži? Pane, zde byl lev. Že lev? A kdy? To, pane, těžko říci. Snad dnes, snad před týdnem, snad před měsíci, však jisto jest, jsem spěla jeho chůze, snad cítíš kraj, jak po něm strnul v hrůze.

mluvíš taky ke mně. Kdy nejbujněj jsem vykročil si vráz až k srdci zasáhnul mě náhlý mráz. Jak by se kolem skalné hory ptali, co v zemi obrů chceš, ty muži malí, jak udiven, ty pohled na mne, kraj ten němý si slab, přes příliš slab, si na mne čest.

pout tíži cítíme a jsme přece na svobodě. Strach běží po lidech, mrak běží po přírodě, zpěv před věky se naposledy zdvih. Odletěl a kdesi v modru stich. Vždyť i v ta šera vlků našich hejna se zabořila plachá bázeň stejná, ač věčný hlad i rve a krve žízeň mučí ke skále tlačí se.

jak na poušti, kde lev si lehl polem. Po širých Čechách teskno dýše kolem, jen jednou krajem, tím šel národ lev. Jen jednou před dávnem hřměl jeho řev. A sama země poslouchá se zatajeným dechem, zda hrozný hrom ten nevrátí se echem. A co kde dýše, choulí se ve své skrýši a schvění cítí, jsme zde velví hříši.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc, Pietro. Chtěla bych ti ještě říct, že tě mám moc ráda.
0: I já tě mám rád, Elízo.
1: A celý život je před námi, Pietro. Budeme mít dva syny. Jeden z nich bude rybář a ten druhý... Co myslíš, že bude ten druhý, Pietro?
0: Co myslíš ty?
1: Já myslím, že ten druhý bude hodný a tichý a bude to stavitel. Postaví u nás kostel a ještě za 200 let sem budou lidé jezdit a budou se na ten kostel dívat. A my budeme mít v tom kostele tu nejkrásnější hrobku.
0: Já vím, Elízo, všechno se ti splní.
1: Ale to už nám bude 90 let, Pietro. Ale teď bych chtěla...
0: Co?
1: Abychom ještě častokrát leželi vedle sebe v trávě. A abys pořád stejně rád svou hlavu skládal.

0: je 1 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.
1: Bezpečně za pohodu.

0: hvězd.
1: Už jste slyšeli?
2: Reinhard Heydrich přijel do Prahy a ujal se moci přesně před 85 roky, v předvečer svátku svatého Václava. Nic symbolického v tom ale nehledejme. Němci nebrali tisíciletý český stát vážně nikdy. Tím méně je zajímal svatý patron, který stál na jeho počátku, a taky tomu dodnes. Pouze o pár století dříve, když v jejich knížectvích byla periodicky obvykle hospodářská krize, přivandrovali Němci do českého severního pohraničí, na Vysočinu a na Moravu. Přinesli sice některé technologické novinky, ale i svůj dlouhodobý, pořád stejný, velmi autentický zájem. Rozšířit germánské panství na východ. Je to pořád stejné, pouze tomu valná část veřejnosti znovu a znovu odmítá věřit, než se znovu spálí. Tvrzení, že dějiny se neustále opakují, jen v jiných kulisách a za stále dokonalejších technologií, mnohým připadá jako žvást, nepodstatný bonmot. Ostatně povšimněme si, že významná historická data, která si dle oficiální dějepravy periodicky připomínáme, se obvykle týkají velkých proher nebo rovnou národních tragédií. Vždyť ani Václavské výročí neslavíme například na narozeniny našeho největšího světce nebo na den přijetí křesťanství, jež fakticky zafixovalo českou státnost, ale na jeho zavraždění rukou vlastního bratra. Ten hrůzostrašný knížecí mord, jenž si paradoxně slavně připomínáme už 1100 roků vždy 28. října, měl, jak jinak, také co dělat s naším nebezpečným západním sousedem, no a politikou. Vždyť i město, kde každoročně oslavy probíhají, se nejmenuje podle fascinujícího knížete světla, ale nese temné jméno jeho vraha. To je možná světově unikátní. Žije v nedalekém městě v podstatě téhož jména aktuálně největší a nejúspěšnější německá továrna na auta, z níž českého zůstala jen její značka, je pěkný příklad právě onoho konstatování, že dějiny se opakují. Němci ji získali za hubičku od zrádce, kterého státní převrat vynesl do funkce předsedy vlády. Ostatně i ten puč, startující další národní a státní tragédii, každoročně oslavujeme jako báječný nápad, tedy našich západních sousedů. Ta továrna je toho dokonalým vyjádřením. Němci přinesli lepší technologie, jako kdysi, když obsazovali naše pohraničí. Tím pouze urychlili její rozvoj, který by ale přišel tak jako tak dříve či později, a dnes za využití zdejší pracovní síly levné a spolupracujících menších firem, odtud jejich chcípající matka inkasuje miliardy, které nám chybějí ve státním rozpočtu. Heydrich vlétl do Prahy doslova tak na Junkersu JU-52 v podobě onoho cimrmanovského nového smrťáka, který se nezakecá. Vystřídal dosavadního Hitlerova protektora Konstantina von Neurata, který se k likvidaci českého živlu ukázal příliš měkký. Nesl totiž v sobě ještě vzpomínku na staré dobré časy, v nichž diplomacie nebyla jen prázdné slovo navzdory velké válce. A tak si vzal nekonečnou zdravotní dovolenou a 37letý střihoun ho zastoupil. Hned na večer dal zatknout a odsoudit k smrti dosavadního formálního premiéra generála Aloise Eliáše. A pak už to šlo ráz na ráz. vraždění rychle dostalo pravý německý strukturovaně technický rozměr. Kdo se nebouřil, nekonspiroval v odboji, ale poctivě makal v továrnách, v policii, ve státní správě, na vítězství Třetí říše, mohl být v klidu, že pouze do blížícího se vítězství nad Sovětským svazem v roce 1941 se zdál být jen otázkou nedlouhého času, to si podvolení nepřipouštěli. Zvěsti o chystaném odsunu většiny národa, tedy kromě nezbytné otrocké obsluhy německých nadlidí, do kazašských stepí byly nepřátelskými dezinformacemi. A kdo je šířil a byl odhalen, latentně přítomné údavačské řemeslo opět rozkvetlo, mohl být i popraven. A když následující jaro parašutisté běsnící německou stvůru poslali do pekel, mnozí tomu aktu odporu rozezleně spílali. Vždyť ještě přibylo vraždění a relativně poklidný protektorát, jak ho líčil tehdejší mediální mainstream, se stal mnohem více bojištěm. Lidice, ležáky, no a tak dále. Dodnes se zabití Heydricha traduje jako atentát. Toto původně neutrální latinské slovo přenosem přes francouzštinu dostalo význam protizákonného činu, tedy zločinu. Jenže to byly německé zákony, vnucené, okupační, že platili ve většině takzvaně integrované Evropy, na tom nic nemění, ba právě naopak. No a pak přišel zázrak. Ten nevěřící smrťák si ještě stačil nasadit svatováclavskou korunu a skončil. Jeho likvidaci ku podivu neslavíme jako jedno z mála válečných vítězství, ať už cena za něj byla jakkoliv děsivá. Ti, kteří jeho i následné běsnění přesto přežili a neposkvrnili ústa ani hruď falešnou řečí, řečeno se Stanislavem Kostkou Neumannem, nesli vzpomínku jako memento a poučení. Marně. Také to se neustále opakuje a nejde o specifický český fenomén. Pamětníci odejdou, odlesk jejich svědectví nese ještě maximálně jedna, dvě generace a vše zmizí, aby se znovu opakovalo. Do národní paměti nových generací zafixuje vládnoucí moc rovněž v principu stále táž, pomocí dobře placených podvolených otroků, zaměstnaných ve školách a propagandistickém stroji jiná výročí, jiné výklady, jiné povinné adorace. Je to jako donekonečna ubíhající obrazy zrcadla v zrcadle. Asi to znáte, každý další obraz je v něm v podstatě stejný a přece jiný. Stále menší, stále hůře čitelný. A tak Německo opět vládne Evropě. Podvolené státy na něj pracují a pro něj vydělávají, především skrze novou říšskou marku s názvem euro. A říše přesto krachuje. Tudíž opět zbrojí na další pokus o vydrancování Ruska. K němuž ovšem nemůže dojít, jak víme, z opakující se historie. A přece formálnímu vedení v Bruselu šéfuje Němka. A přece do čela armád pod značkou NATO právě nastupuje německý generál s patřičně rusofobní retorikou. Idea báječné bratrovraždy má rovněž své aktuální pokračování. Po krvavém státním převratu oslavovaném oficiálně jako osvobození, Západ donutil Rusko k sebeobranému atentátu na opětovně vzkříšený nacistický režim, jemuž velí jedna z dalších verzí zastupujícího říšského protektora. I válka opět na dohled. Letošního 27. září žádný Heydrich na pražském letišti nepřistál. Není ho zapotřebí. Je tu latentně přítomen v mnoha kopiích. Ta jedna z nejvydařenějších sídlí jak jinak tradičně na Pražském hradě. Ani šéfa formální protektorátní vlády netřeba zatím zatýkat. I když není tak psovsky oddaný svému německému pánu jako ten předchozí, je dostatečně tvárný, aby odvedl plus minus stejnou práci. Tajemství svatého Václava je zjevně právě v tom stálém opakování téhož v jiných kulisách. V zrcadlení zrcadla. Ve tříbení stříbra z podvolení do nepodvolení. Stále až do času, do okamžiku, v němž se vše náhle změní. Jak? To je právě to, co je mimo zrcadla, protože jen to je realita. Zázrakem. Ten má ale jako vždy jedinou podmínku. Pochopit, že je možný. Právem si posteskl biblický prorok: Pane, kdo uvěří našemu kázání? Je pozdě nebo je ještě čas? 27. září tu věčnou otázku i odpověď naléhavě připomíná. Ostatně soudím, že německá čtvrtá říše, zvaná formálně pro změnu Evropská unie, musí být zničena.
0: To stojí za úvahu.
3: Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Když jsem kdysi viděl Rašilova ze Života hmyzu, že on tam hrál chrobáka, tak strašně krásně to dělal. A teprve, když jsem tedy po letech přišel do divadla, tak jsem se dověděl, jak on tu roli přijal tenkrát. Jemu se to, když to Karel Čapek přines, že jo, tak jemu ta role prostě v těch souvislostech se nezdála právě nejlepší a největší. A jak si tedy napsal ostentativně na ten part, že na tu knihu, napsal: jsem mezi vámi král a herec prvních kvalit. Rok jsem tu hovno hrál a teď ho budu valit.
2: To je krásný.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Maria, čerstvá smůla voní, tam, kde silných mužů paže vládne jen, kde sosny staleté se pod sekirou kloní, v kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávnosti, v noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Bor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal, když tu náhle výkřik zazněl.

Koltů na to cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč pět kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud Bill je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho čtyři muži, mrtví jen. Jako šestý s nimi, s nenabitou zbraní, pro své pardy zemřel

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Oděvy rolní jsou zhotoveny s touže péčí, na kterou jste zvyklí u svého dobrého krejčího. Vše, co platíte na oděvu rolní, je vzorné vypracování, výborná jakost a dobrý střih, ale eleganci zvlášť neplatíte. Vy potřebujete levně koupiti dobrý oděv, rolní vaší důvěru.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Vstal velice, schoval se za mrakem.
1: Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme.
0: Až budeš zas v mé

0: také.
1: Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši, vypiju i s tím vínem.
2: O 5. odpolední otevřeme 50kám dveře do Kořán.
3: Na stanici Hvězda.

snadný a ani trochu vadný, vždy mývá důvod pádný, víti spokojen. Vždyť s pivem jde vše lehce, ať člověk chce či nechce, to pěna se nám v hlavě usadí. To se to pak holedbá a na nic už se nedbá. My jsme muži s pivem a nám to nevadí. Vždyť my jsme kondelíci, my máme vždy co říci. To pivečko je boží dar. Ta naše pravda pivní každého včas uklidní.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: 19. století bylo ve svém rozpuku, když jako rytec, který lázeňským hostům zdobil pohárky monogramy, rozvíjel svůj podnik Ludvík Moser v Karlových Varech. Zanechal po sobě sklárnu ve dvorech, tituly dvorního dodavatele několika panovníků a jméno, které se nakonec stalo doslova světoznámou značkou. Příběh jeho firmy je zároveň příběhem rodu Moserů a lázeňského města Varů jako takových, do kterého jejich podnikání přivádělo zákazníky z celé Evropy. A proto si jej u příležitosti 110 let od úmrtí připomíná v článku Milan Kramberger.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí?

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá malej Pepíček. Tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, to je škoda, tam prejezdí jedna nážena na tygru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem. Já už jsem dlouho žádného tygra neviděl.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

zvonu na schůdkách tramvají. Zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 28. září je v českých zemích velký svátek, svátek svatého Václava, věčného knížete české země. Mezi svědci, které česká země vydala, zaujímá svatý Václav místo zcela výjimečné. Není jen postava z legend a oltářních obrazů. Je to muž, v němž se po staletí spojovala víra s vědomím národa a jehož jméno dodnes zaznívá v prosbě, aby nedal zahynouti nám, ní budoucím. Narodil se patrně roku 907 nebo 908 jako prvorozený syn přemyslovského knížete Vratislava I. a jeho choti Drahomíry. Jeho dědeček byl Bořivoj, první historicky doložený přemyslovec, a babička svatá Ludmila, která se ujala Václavovy výchovy. Nadaný chlapec byl poslán na Budeč, kde ho kněz jménem Učeň vyučoval latině a liturgii. Podle první staroslovenské legendy uměl Václav číst knihy latinské, řecké i slovanské. Víra, kterou mu vštípila Ludmila, v něm zakořenila hluboko. Jeho mládí poznamenaly dramatické události. Otec zahynul roku 921 v boji s kočovnými Maďary a když byla jeho babička, svatá Ludmila, téhož roku zavražděna, vládla za nezletilého Václava kněžna Drahomíra. Kdy se Václav sám ujal vlády, není jisté. Někteří historikové kladli jeho nástup již do roku 922, jiní až do roku 925. Mladý kníže si počínal rozhodně. Matku, jež nesla vinu za Ludmilinu smrt, vykázal z Prahy na Budeč. Když se však poměry uklidnili, povolal ji zpět. Již v tomto činu se ukazuje rys, který legendy zdůrazňují nejvíce. Spravedlnost spojená s milosrdenstvím. Staré legendy líčí Václava jako vzor křesťanského vladaře. Vykupoval otroky a propouštěl je na svobodu. Pečoval o chudé, bořil šibenice a vlastníma rukama pěstoval obilí a vinou révu, aby připravoval hostie a mešní víno. Kristiánova legenda z 10. století o něm praví, že všem chudým činil dobře, nahé odíval a hladové sytil. Povolal zpět kněze, které Drahomíra vyhnala ze země, podporoval šíření víry a toužil prý odejít do Říma jako mnich. Jako panovník však nebyl snílek. Zemi chránil moudrou politikou, císaři Jindřichu Ptáčníkovi odváděl poplatek za zachování míru. Oba vladaři se dokonce zblížili a Václav dostal od Jindřicha ostatek ramene svatého Víta pro nově budovaný kostel na Pražském hradě pojmenovaný po tomto svědci. Založením rotundy učinil Václav rozhodující krok k obratu české kultury a vzdělanosti ke křesťanskému západu. Tento směr se však nelíbil každému. Části velmožů se nelíbila jeho mírnost, zbožnost a křesťanské směřování země, ani to, že rušil pohanské zvyky. K těmto nespokojeným se přidal i Václavův mladší bratr Boleslav. Tak došlo k činu, který se vepsal do dějin jako bratrovražda. Boleslav pozval Václava na hostinu do Boleslavy. Když se kníže vracel z raní pobožnosti, bratr ho udeřil mečem do hlavy. Václav mu meč vyrval a odhodil, ale u dveří kostela ho dostihli Boleslavovi ozbrojenci a zabili ho. Legendy uvádějí, že se tak stalo v pondělí o svátku svatých Kosmy a Damiána. Odtud spor mezi léty 929 a 935, přičemž dnes se většina historiků přiklání k roku 935. Pro úplnost dodejme, že někteří v této události neviděli předem chystanou vraždu, nýbrž spíše tragický sled náhod. Tradice i církev však ve Václavovi od počátku ctí mučedníka. Úcta k němu vznikla spontánně. Podle podání se jeho krev 3 dny nevsakovala do země a nešlo jí smít ze stěny kostela. Když Boleslav po 3 letech otevřel bratrův hrob, nalezl tělo neporušené a všechny rány zhojené, kromě té, kterou zasadil on sám. Boleslav dal ostatky uložit v chrámu svatého Víta, čímž byla splněna jedna z tehdejších podmínek svatořečení. A na přelomu tisíciletí bylo Václavovo jméno zapsáno mezi svaté řezeňské diecéze. Dnes nad jeho hrobem stojí svatováclavská kaple. Z mučedníka se stal ochránce země. Ve 12. století byl prohlášen věčným vládcem české země a jeho kult po Evropě rozšířil císař Karel IV. Roku 1346 dal zhotovit korunu a zasvětit ji právě Václavovi. Koruna tedy nepatřila českému králi. Nýbrž svatému Václavovi a panovníci si ji od patrona země směli jen vypůjčit ke korunovaci a nejvýznamnějším obřadům. Obraz knížete, který zůstává skutečným vládcem země, zatímco králové se střídají, patří krásnějším myšlenkám české tradice. Stejnou víru nese i svatováclavský chorál, jehož kořeny sahají do 12. století a jenž patří k nejstarším českým duchovním písním. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého ducha, Kyrie eleison. Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě, nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave, Kriste eleison. Pomoci mi tvé žádáme, smiluj se nad námi, utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave, Kriste eleison. Bohu Otci chválu vzdejme, svatým křížem se žehnejme, ve jménu Otce i Syna jeho i Ducha svatého, Kriste eleison. Ve výtvarném umění vídáme svatého Václava jako knížecí postavu na koni, se zbrojí, kopím, praporcem a štítem se svatováclavskou orlicí, případně z hrozny a klasy. 28. září se každoročně vydávají do Staré Boleslavy na svatováclavskou pouť čeští a moravští biskupové, představitelé státu i množství poutníků. Od roku 2000 je tento den státním svátkem, dnem české státnosti. Svatý Václav je patronem nejen Čech a Moravy a míru, ale také sládků, pivovarníků a českého piva. Sám byl totiž velmi pracovitý a prý podporoval pěstování chmele. Všemohoucí věčný Bože, dej ať po vzoru svatého mučedníka Václava žijeme moudře a spravedlivě, ať statečně usilujeme o to, co slouží k nastolení tvého pokoje a přemáháme zlo dobrem. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce, stojím v České Třebové a všude kolem Pražce vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě Mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj.

před děvčaty Střebové, chlubil jsem se silou, posvedl jsem Praže znače, že odvezli mě s kýlou, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty haj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak praštili mě Pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro. Zapni si kšandy, vítali vlaštovky a zelené.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Automobily hrají rovněž v životě naší rodiny určitou roli. Nevlastník motr mě pozval na výjížďku svým Fiatem 600. Jeli jsme již drahnou dobu v naprosté tmě, ačkoliv bylo poledne. Konečně jsem si toho všimnul a řekl jsem: zde je opravdu dlouhý tunel. Nikoliv, opáčil kmotr, jedeme pod autobusem.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho, ten, kdo nepřekládá.

podkladem pil, ať se na huconský šípy najmou ptát. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší, ty najmou dám. Jo, ahoj!

ukázce tulipán, který o princezně sedmi krásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmi krásce princezně, že zaběhne, pomluví ho, že je dobrých mravů prost. Princezna jí vyslechla, a než uplynul den, rozhodnutí oznámil jim všech růžiček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených, tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.

Ček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich. Šťasten v říši květin bude každý z nich.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Ztráta času.
2: A toho máme všichni málo.
1: A mimo to jsem rád pánem svého času, proto...
2: Musíte mít velmi přesné hodinky, to je poenta, že?
1: Tak, jsem rád, že vás to nepřekvapuje.
2: Víc by mě překvapilo, kdybyste je neměli. Jak jinak byste mohl tak vzorně hospodařit s časem?
1: Abych vás nesklamal v očekávání a také nezdržoval, řeknu vám rovnou, že mám hodinky prim, které jdou přesně vždy a všude.
2: A jsou velmi elegantní, jak vidím.
1: To mám jedny ještě hezčí, do společnosti. Moje, zkrátka ta moje, má taky dvoje. Jedny sportovní a jedny večerní prýmky zlacené.
2: A jedny prýma kuchyňské.
1: Správně kuchyňské, do kterých jsou zabudovány signální minutky, aby jídlo bylo včas, ale zase ne moc brzy, dovařené, ale nerozvařené, dopečené, ale nespálené, a já nedopálený.
2: Prostě máte všechno akorát, protože všechny hodiny vám jdou taky akorát.
1: Všechny hodiny prim jdou akorát.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, spal mi měl paraple, mlíko z vemena, nic nepočítal. Nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla krize a k tomu času byla fůra. Lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola,

tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první krize, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy.

0: nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sopce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordilér až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit mír.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: hosté na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Svatý Václave, vévodo české země, nedal si zahynouti. Nepohrdl si naším voláním, schlédl si na naše slzy, Boha si uprosil. Jako osiky jsme se třásli, nerozeznávajíce soudu božího a soudu lidského. Ne před branami, ale uprostřed měst seděli draci, kteří nečekali na panu přivedenou, ale dávili vše a nečistá sběr se chechtala pláči tvého lidu. Zkrátka prapor satanův vládl z oken, ze střech i z vrcholů chrámů a ty slavně zvítězil. Kráčíme ve tvých stopách, svatý Václave, a v těchto velmi aktuálních slovech si v předvečer svátku připomínáme text Jaroslava Durycha.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Když já jsem měl v 45. roce, když jsem si opatřil auto, že udělal jsem si řidičský průkaz, tak právě starší kolegové, kteří měli zkušenosti z první republiky, jako tadyhle Pešek, nebo Smolík, nebo Vojta, tak mě dávali opravdu cenné rady. Podle pana Smolíka dodnes jezdím a zaplať pánbu. Držím se jeho rad, ale Vojta mě taky školil a říkal, kamarádi, podívej se, když jedeš, tak nikdy si na ty klíče nevěš už nic jinýho. Tuhle volovinu jsem udělal já, rozumíš? Já měl všechny klíče pohromadě, od domu, od bytu, všecko jsem to měl u těch klíčů a jak jsem to měl zastrčený tady v té dílce, víš? A jak jedu, tak člověče najednou jedu, ty klíče mě vypadly a já jak jsem se pro ně sehnul, udělal jsem takhle volanty a už jsem byl v příkopu. Nic si na ně nevěš.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

májový den a je horký den. A nikde žádné stíny, jen tam za řekou, hned pod pasekou. A tam leží tulák líný, nespí, nezdívá, tiše si zpívá. A nezná žádný strachy, zpívá o kraji, kde ti vše dají. A kde nemusíš mít prachy. Bzu, čej tam čmeláci, a si čej si čáci, a kost tam krásně zpívá.

stromy jsou plný cigaret a stohy s koupelnama. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží, tam zatím mořem být.

a z másla mají hory a pod nima moře bývá. A tam za tím mořem bývá, tam zakázali práci, tam nehlídají policajti.

vějířem a spolu s máním a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy, snad bych tvým

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

jak my dva, s vlaštovkami nad hlavou, jak je krásný den. S vlaštovkami nad hlavou, milá, pojedem, až stříbro řeky Vltavy se v zlato létem přetaví, tvůj dvojník se ti představí, sama uvidíš. Ten nejkrásnější ze všech dnů, ten den je milá, ten je tu, den vlaštovek a mopedů, sešli jsme se již. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí patří jak my dva.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Reinhard Heydrich přijel do Prahy a ujal se moci přesně před 85 roky, v předvečer svátku svatého Václava. Nic symbolického v tom ale nehledejme. Němci nebrali tisíciletý český stát vážně nikdy. Tím méně je zajímal svatý patron, který stál na jeho počátku, a taky tomu dodnes. Pouze o pár století dříve, když v jejich knížectvích byla periodicky obvykle hospodářská krize, přivandrovali Němci do českého severního pohraničí, na Vysočinu a na Moravu. Přinesli sice některé technologické novinky, ale i svůj dlouhodobý, pořád stejný, velmi autentický zájem. Rozšířit germánské panství na východ. Je to pořád stejné, pouze tomu valná část veřejnosti znovu a znovu odmítá věřit, než se znovu spálí. Tvrzení, že dějiny se neustále opakují, jen v jiných kulisách a za stále dokonalejších technologií, mnohým připadá jako žvást, nepodstatný bonmot. Ostatně, povšimněme si, že významná historická data, která si dle oficiální dějepravy periodicky připomínáme, se obvykle týkají velkých proher nebo rovnou národních tragédií. Vždyť ani Václavské výročí neslavíme například na narozeniny našeho největšího světce nebo na den přijetí křesťanství, jež fakticky zafixovalo českou státnost, ale na jeho zavraždění rukou vlastního bratra. Ten hrůzostrašný knížecí mord, jenž si paradoxně slavně připomínáme už 1100 roků vždy 28. října, měl, jak jinak, také co dělat s naším nebezpečným západním sousedem, no a politikou. Vždyť i město, kde každoročně oslavy probíhají, se nejmenuje podle fascinujícího knížete světla, ale nese temné jméno jeho vraha. To je nás světově unikátní. Že je v nedalekém městě v podstatě téhož jména aktuálně největší a nejúspěšnější německá továrna na auta, z níž českého zůstala jen její značka, je pěkný příklad právě onoho konstatování, že dějiny se opakují. Němci ji získali za hubičku od zrádce, kterého státní převrat vynesl do funkce předsedy vlády. Ostatně i ten puč, startující další národní a státní tragédii, každoročně oslavujeme jako báječný nápad, tedy našich západních sousedů. Ta továrna je toho dokonalým vyjádřením. Němci přinesli lepší technologie, jako kdysi, když obsazovali naše pohraničí. Tím pouze urychlili její rozvoj, který by ale přišel tak jako tak dříve či později, a dnes za využití zdejší pracovní síly levné a spolupracujících menších firem, odtud jejich chcípající matka inkasuje miliardy, které nám chybějí ve státním rozpočtu. Heydrich vlétl do Prahy doslova tak na Junkersu JU-52 v podobě onoho cimrmanovského nového smrťáka, který se nezakecá. Vystřídal dosavadního Hitlerova protektora Konstantina von Neuráta, který se k likvidaci českého živlu ukázal příliš měkký. Nesl totiž v sobě ještě vzpomínku na staré dobré časy, v nichž diplomacie nebyla jen prázdné slovo navzdory velké válce. A tak si vzal nekonečnou zdravotní dovolenou a 37letý střihoun ho zastoupil. Hned na večer dal zatknout a odsoudit k smrti dosavadního formálního premiéra generála Aloise Eliáše. A pak už to šlo ráz na ráz. vraždění rychle dostalo pravý německý strukturovaně technický rozměr. Kdo se nebouřil, nekonspiroval v odboji, ale poctivě makal v továrnách, v policii, ve státní správě, na vítězství Třetí říše, mohl být v klidu, že pouze do blížícího se vítězství nad Sovětským svazem v roce 1941 se zdál být jen otázkou nedlouhého času, to si podvolení nepřipouštěli. Zvěsti o chystaném odsunu většiny národa, tedy kromě nezbytné otrocké obsluhy německých nadlidí, do kazašských stepí, byly nepřátelskými dezinformacemi. A kdo je šířil a byl odhalen, latentně přítomné údavačské řemeslo opět rozkvetlo, mohl být i popraven. A když následující jaro parašutisté běsnící německou stvůru poslali do pekel, mnozí tomu aktu odporu rozezleně spílali. Vždyť ještě přibylo vraždění a relativně poklidný protektorát, jak ho líčil tehdejší mediální mainstream, se stal mnohem více bojištěm. Lidice, ležáky, no a tak dále. Dodnes se zabití Heydricha traduje jako atentát. Toto původně neutrální latinské slovo přenosem přes francouzštinu dostalo význam protizákonného činu, tedy zločinu. Jenže to byly německé zákony, vnucené, okupační, že platili ve většině takzvaně integrované Evropy, na tom nic nemění, ba právě naopak. No a pak přišel zázrak. Ten nevěřící smrťák si ještě stačil nasadit svatováclavskou korunu a skončil. Jeho likvidaci ku podivu neslavíme jako jedno z mála válečných vítězství, ať už cena za něj byla jakkoliv děsivá. Ti, kteří jeho i následné běsnění přesto přežili a neposkvrnili ústa ani hruď falešnou řečí, řečeno ze Stanislavem Kostkou Neumannem, nesli vzpomínku jako memento a poučení. Marně. Také to se neustále opakuje a nejde o specifický český fenomén. Pamětníci odejdou, odlesk jejich svědectví nese ještě maximálně jedna, dvě generace a vše zmizí, aby se znovu opakovalo. Do národní paměti nových generací zafixuje vládnoucí moc rovněž v principu stále táž, pomocí dobře placených podvolených otroků, zaměstnaných ve školách a propagandistickém stroji jiná výročí, jiné výklady, jiné povinné adorace. Je to jako donekonečna ubíhající obrazy zrcadla v zrcadle. Asi to znáte, každý další obraz je v něm v podstatě stejný a přece jiný. Stále menší, stále hůře čitelný. A tak Německo opět vládne Evropě. Podvolené státy na něj pracují a pro něj vydělávají, především skrze novou říšskou marku s názvem euro. A říše přesto krachuje. Tudíž opět zbrojí na další pokus o vydrancování Ruska, k němuž ovšem nemůže dojít, jak víme, z opakující se historie. A přece formálnímu vedení v Bruselu šéfuje Němka. A přece do čela armád pod značkou NATO právě nastupuje německý generál s patřičně rusofobní retorikou. Idea báječné bratrovraždy má rovněž své aktuální pokračování. Po krvavém státním převratu, oslavovaném oficiálně jako osvobození, Západ donutil Rusko k sebeobranému atentátu na opětovně vzkříšený nacistický režim, jemuž velí jedna z dalších verzí zastupujícího říšského protektora. I válka opět na dohled. Letošního 27. září žádný Heydrich na pražském letišti nepřistál. Není ho zapotřebí. Je tu latentně přítomen v mnoha kopiích. Ta jedna z nejvydařenějších sídlí jak jinak tradičně na Pražském hradě. Ani šéfa formální protektorátní vlády netřeba zatím zatýkat. I když není tak psovsky odaný svému německému pánu jako ten předchozí, je dostatečně tvárný, aby odvedl plus minus stejnou práci. Tajemství svatého Václava je zjevně právě v tom stálém opakování téhož v jiných kulisách. V zrcadlení zrcadla. Ve tříbení stříbra z podvodu

0: Podvolení do nepodvolení. Stále až do času. Do okamžiku, v němž se vše náhle změní. Jak? To je právě to, co je mimo zrcadla, protože jen to je realita. Zázrakem. Ten má ale jako vždy jedinou podmínku. Pochopit, že je možným. Právem si posteskl biblický prorok: Pane, kdo uvěří našemu kázání? Je pozdě nebo je ještě čas? 27. září tu věčnou otázku i odpověď naléhavě připomíná. Ostatně soudím, že německá čtvrtá říše, zvaná formálně pro změnu Evropská unie, musí být zničena.
1: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

zlatí, jaké jsou to rampoty, když se vám tak slavnej ouřad začne lepit na paty. Je to divná historie,

dnes, jak před lety, vždy zakončí to, mám tě rád a obětí. Kdo přivoněl k lásce, ví to jako já, jak je hezké naprosto.

nemohla rozhodnout, tož se dal probodnout. Být nebo nebýt, anebo žít nebo nežít, otázkou není pro mne. Rád se budu prát, abych mohl být několikrát, byť bylo bytí skromné.

0: žít nebo nežít?
1: To prosím pro mě otázkou nikdy nebylo. Když jsem ještě šil, co kvítek je tele, najednou vidím, ke mně jde tele. Než jsem řekl roso, zeb ho, je boso, zhltlo mě to tele, tma jak v kostele.
0: Když já byl kvítkem je tele, šíhal jsem bděle na tele. A při tom bdění do omrzení jsem zvadl za dvě neděle.
1: Na duchu i na těle, čím?

0: žíti nebo nežíti?
1: Otázkou pro mne taky nikdy nebude.
2: Amer vás nágenzí.
1: Chtěl bych žít v kůži kritika, co všecko zná a všem tyká.
2: Jenže v té kůži necítíš růži, růže se hrocha netýká.
1: Chtěl bych žít v kůži satirika, ten jak to vidí, tak to říká.
2: Ale to by musela

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta šedesátá. Na stanici Hvězda.
2: Na do smrti navždycky.

zpěv, tak jako když upne. A rázem cítím, čím zem vlastně voní. Nevnímám dál ty dvě oči smutné, které se s účastí na

Kam poděl se strach a kam odhodlání, proč tíha dojmů se pojednou ztrácí. Nedopovím už poslední přání těm, co se tentokrát

s Bohem světe, musím se rozžehnat. S Bohem druzí,

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá paní Bousková, představte si, paní Novotná, o ruku mojí dceři požádali hned dva páni. Jeden inženýr a jeden novinář. Paní Novotná říká, no to mě těší. A na kterýho pak z nich se usmálo štěstí? A ta říká, na toho inženýra. Má dcera si vybrala toho novináře.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo, nebylo.
1: U nás byla v krsmole kmotra, všechno jí říkalo stará basamka. Jen o ní zavadit slovem, hned každý vyskočil. O, její lidičky, přetourači na 10 honů dál. A ještě by to bylo málo. Ta jen klapne jazykem a už se omítka sype v celé vesnici. A její oči, pane na nebi, ta se podívá a zůstane tam díra 300 sáhů hluboko, že vám taky nelžu. Ale buď jak buď, tolik je pravda, že na tom bodláku vypučelo kvítko až tůze líbezné. Naše basamka měla dceru. Ach, kdo jste ještě neviděl, její Verunka je učiněné zjevení. Kudy ona jde, je smích a kudy se směje, hned taneček veselý. Hopsa, hopsa, hopsa sá, Verunka se natřásá. No pravda, máma ji nesmí takhle uvidět. To se hned zapráší za kočárem a 100 rohatých z něho vrkne. Vrh, vrh. Jen se mi pořád toč, jako tomu to vidlo. Od rána do večera to by tě užilo, ale na něco sáhnout, kde pak by kontesku napadlo, to jí křičí všecko v ruce. Už se ti kde jaký holub na bání směje, že mu kazíš notu. Však jestli já něco, abych ti ty věčné tanečky osladila. Veselá lampička v minutě zhasla, Verunka popláče někde v koutku, vzpomene, co dělá na vojně jejich váca, ba kdybys ty hochu viděl, jak se tady blízká. Vzpomene si i na milého Broníka a už zase hub, smích a tanec letí dokola, však neví dáno. A Verunka zpívá a tancuje i ve snu a svět celý se s ní točí, hej a hej. Ráno basamka vstala, sotva se ukázal boží den. A koště v ruce zametá kolem postele. Verunka dospává nejlepší verš a jen si přitom šeptá: Broníčku, můj Broníčku. V tom koště divoce začíslo: Jářku, jestli pak se mi u slavobráno hneš, nebo tě vymetu i s tou postelí, aby měla duše pokoj. Verunka se ulekaně ohlédla, úsměv jí pohasl na líčku. Dívej se, dívej na mě, jako lopuk za plotem. Já ti na to jednou posvítím, že budeš pamatovat. A máma se pomalu vyšourala, aby dometla síň i dvoreček. Verunka si přejela oči, kam by se nedělo, trala a už je dole z postele. V tom zaslechla ze zahrádky dovádivou písničku. Ztratila jsem zrcadlo, nevím, kde mě vypadlo, jestli včera nebo dnes, nebo mi je děs odnes. Aha, uhodla hned, že to je její Broněk. Někde tam zahledl mámu a čtveráček dává jí za plotem dobrý tro. O, ti dva dovedou spolu laškovat. Verunka honem na sebe něco hodila a šup, už stojí u plůtku. Jak se máš, můj Broníčku? Ale nestihla říci ani a, máma už tu a pác. Po milém zpěváku mrštila koštětem, až se v zahradce zablísklo. Já prej ti dám ty fanfulo, pořád mi sem polezeš. Už jsem ti 100krát zkázala, aby zkoukal odstavení dál. Ale maminko, zabírovala Verunka, co jen mluvíš? Vždyť je to můj ženich a každý ti řekne nejhodnější hoch na celém vůkolí. Já mu dám ženicha, ať si jen hledá jiné zrcátko a nechá tuhle staré lidi na pokoji. Ach, maminko zlatá, vždyť se musím taky vdát. Věčně u vás nezůstanu. Buďte ráda, že mám ženicha. Tak, tohle ty máš v hlavě. To ti musím pořádně vysmejčit. Podívejme se, panenku. Ještě neumí kale na jehlu sáhnout a už by to myslelo na ženichy. Mně bylo 50 a měla jsem času dost. Jen zavaž tkaničku a chceš-li mluvit, radši mlč. V tom se za plotem znova ozvalo. Ztratila jsem zrcadlo, nevím, kde mě vypadlo. Basamka jen zaohněla očima a poroučí Verunce. Jdi a sebereš vejce do ošatky, abych nasadila kvočnu. Už neplecha kvoká jako bláznivá. Verunka skočila jako proutek a podává mámě plnou ošatku. Ta se v duchu zasmála, to bude kuřátek, tolik nemají ani tamhle ve dvoře. Stoupá hurtem po žebříčku na půdu, když pojednou rup, něco pod ní prasklo a milá ošatka se koulí i s vejci na zemi. No děkuju pěkně, místo kuřátek se jim celá síň topí v záplavě. Basamka nabrala dechu a teď to šlo jedním valem. I 1000 kanonů do toho, aby se rozletěl svět. Já mám lézt bůhví po peklech a panenka se zatím točí na kramflíčku. Teď si nasaj třeba starý pantofel, jestli se ti vylíhne. 1000 kanonů, 1000 do všeho. Ale počkej, mumrenice, ženicha. Zbavím se tě, co nevidět. Že ti to povídám podle zákona. Ať si tě vezme třeba čert. A ještě mu řeknu, na, tuhle jí máš a bav se s ní do smrti nejdelší. Basamka ještě nezametla vaječnou povodeň, když u síně zaklepal mládenec jako kytka. Stojí tu v červeném fráčku pěkně načesán a jen se kroutí sem a tam. Oči mu svítily jako dva žhavé uhlíčky. Vr, vr. Pěkné pozdravení vinčuju, paní mámo. Jsem nový inženýr na zdejší trať. Snad to škrábne i kousek vaší zahrádky. No, však se domluvíme. A jen se točí po Verunce, uhlíky rozpaluje, až se jí pomádlo srdéčko. Hned se rozlétlo po celé dědině, jak k ním zavítal skvostný pán. Samý lesk a samé zlato. A když se večer tanec rozjívil v hospodě a švarný mládenec tu, kde jaká holka jen hořeli v jeho náručí. Ale on nic, teď je jen Verunka jeho, v samém srdci mu kvete. Dvorně se uklonil, lehonce zavířil a hubinko zlatá, teď ten let. Div, že nestratí cop, co za ním plave v povětří. Alou, páni muzikanti! A tak je dnes a bude zítra. Jaký div, že Verunka zapomněla na svého Broňka docela. Ten chudák pláče teď někde za plotem. Kde jaká cestička, kde zelené pažití u lesa. Jiného tam nevidět než Verunku s tím ohnivým panáčkem. A kdo by slyšel, jiného neslyšet. Sima, Sima, inu veliké věci se začínají dít. Basamka jakoby neviděla, jen si všechno mutuje a kýve přitom hlavou. Tak, tak, už je to tak 1000 kanonů. No, a co jiného? Za pár dní mládenec přišel a povídá. Paní mámo, jdu vás libě prosit, abyste nám dala v tom svolení. Chceme si patřiti na věky. Basamce zahořeli oči. Oho, Jářku, panáčku, cestu si k nám vyměřil čileji než celou trať. No, co jsi vybral, budiš ti přáno. Jen bude-li všecko pasovat. Verunka poslouchá řeč a byla v devátém nebi. Ba ani své matky nepoznává, jako by to nebyla ona. Ale měla tak slyšet, co si máma hučí pro sebe. Zařekla jsem dceru třeba ďáblu a on se vynašel. Jenže jsem tu tak já a nevím, jak si ulízaný zeťáček můj chomout navlíkne, aby tě naposled kapánek netlačil. Nejradši přitom byla teď Verunka. Jen s milým dovádí, točí se celý den, v srdci hrajou harfičky. Juchej! A je-li večer sama, ani usnout nemůže. Vyskočí, hopkuje do tance a černý stín tančí s ní po stěně. Jen se oba míhají dokola. Mámu to vyplašilo, stojí už chvíli na prahu a povídá. No zdráva se poměla, dceruško. Vyšli pak holka, kdo se svým stínem tancuje, že se s čertem objímá. Už to tu máme. Verunka se zarazila, na chvíli v ní stuhla krev. Napadla jí matčina přípověď. Třeba čertu, čertu tě dám, ty spouchlíku. Ale mladá radost dlouho nepočítá. Za minutku byla zase ve svém veselí. Zásnuby byly slavné. Hostí z celé vesnice a muziku slyšet na 9-10 mil. Ženich jen laškuje, rudým vínečkem se napájí. Jen mu ten cop poskakuje semhle, tamhle, nestačí smejčit podlahu. A jak se basamka točí okolo, pojednou chram, milý copánek mu vzadu přišlápla. Ten vyletěl jako děs. Co pak, zeťáčku, bolí, bolí, inu není dobře mít ti na loket, co by stačilo napít. Jako tvůj jazyk, pomyslil ježatec, ale nechal si ještě za zuby. Máma zatím upletla všechny řemínky k chomoutu. A co byl milý zeťáček ještě v limbu, tolik ho to víno zdrhlo, basamka jde, ucpala okenice, všechno dokola vykropila a teď potichonku, polehonku k němu a svěcenou křídou mu vtiskla pěkně křížek na čelo. Tu máš! Ten hned vyletěl jako z toho hromu. Zahničel jedna hrůza a jen hlavou rejdí a šmejdí kudy ven. načesaná paruka i fráček na místě ten tam, zbyl tedy jen opravdovský čert. Žene se podchýní, ale ta ze dveří hr a už je za sebou přiklapla. A teď se na síni hyhní. Hihihi, kacafírek kavalír, přes boudu se převalil. Hihihi. No, tomu nezbývalo než klíčová dírka. Ale basamka nezůstala nic dlužná. Už je tady s bečkou dobře vykropenou a jak se ten ostře provlékl, šup, už ho má v pasti, miláčkovi nepomohou ani pekelné masti. Poklop honem na to, dobře zatloukla a co vršek křížkuje, basamka si vesele zpívá. Proto jsem se učila a do školy chodila, abych já tvé věrné srdce můj zeťáčku šidila. Chvíli bylo v bečce ticho, ani se tam chloupek nepohnul. Když to basamce trvalo dlouho, zatřásla bečkou a spustila. Tisíc kanonů, snad se tam nemodlíš, růženec, u nás nejsme němotě zvyklí, ať se práší za kočárem. A za smilou bečkou lomcuje, mohla z ní dyhy vytřásti. Teď to v ní zaskuhralo, jako když leze hláseček jehelným ouškem. Ach, paní maminko, pomalu duši ze mě vyrazíte. Vidíš, zasmála se basamka, máš to podle zákona, dobrého nespálí a zlý se tam nemusí tlačit. A ten zas bolestně zaskuhral. Puste mě, paní mámo, pro všechno na světě. Ba, pustím tě, až pukne čert a peklo schoří. To věřím, to by tě posadilo na koně. Zatím se pěkně těš, není-li koláč, jen když jsou laskominy. Když viděl, že ho jen hladí jako perlík kovadlinu, milý čert zdivěl, až se všechno koptilo a v bečce bylo pravé pozdvížení. Počkej, jen počkej, kunikréto, tohle ti nedaruji. Kdybys byla jediná na světě, škvarků z tebe nadělám. Uvidíš, uzených škvarků, jakože jsem rarach, kapitán. A slova lítají jako bič. Ještě soptil víc než nad lesy, když basamka vyskočila a už taky otvírá všecky kohoutky. I ty ses mi povedl. Hleďme, zeťáčka, aby ti splesnivěl típek. Kde pak ses přiučil tak velebným moresům? Takhle se mluví s tchýní od boha danou? Tisíc kanonů, přestaneš se mi tu nafukovat jako žabák pod splavem? A jde, popadla tam plecháč svěcené vody, odšoupla skulinku a šplouch. Milý čert se mohl utopit. Budeš už hodnější? Prej, budu, jen se maminko nezlobte. A tak se spolu bavili celé dny, měsíce, ba i roky. Brzy hrála basamka čertu, brzy on jí. A nastojte, co byl čert u naší kmotry pod komandem, neměla dušička nikdy takový pokoj. Děti jsou všude jako ta pěna na mlíce, v rodinách je samé požehnání a všechny soudce, policajty museli dát na penzi. Takový najednou mír. Verunka měla teď taky po celou tu dobu svatý pokoj od mámy. Už dávno zapomněla na švarného mládence. A co jiného, když viděla, že její Broněk za Plůtkem denně pláče, přišla zas a povídá, že bys byl hloupý takhle se trudit pro nějaké kvítko z čertovy zahrádky, ani mě nenapadne, byl jsi můj a budeš zas. A tak přišel krásný den a Broněk s Verunkou byli navždy svoji. Vřelé srdce kopřivou nezaroste. Broněk vystlal své nejmilejší pěkné hnízdečko, dobře se tam spolu snášejí. Basamka zůstala s čertem sama. Až jednou Váca přišel z vojny, po dlouhých letech chytil maminku do náručí. Ajť si mluví, kdo chce, co chce, maminka je maminka. Však je už chudák stará, bude potřebovat jinší hlavy u sebe. Máma ho v dobrotě přivítala a v krátkosti povídá. Celý čas nemohu vytáhnout ani paty z domu. Pěkně tu hlídej, skočím se podívat, co dělá naše Veruna. Váca se vesele honí domem, všecko je mu tolik milé, ani by člověk neřekl. Jen omítka všude osypaná, ta ho trochu mrzela. Najednou se zarazil, někde z kouta slyší hlas. Ach, Váco, pomoc! Váco, nebo se zadusím! Kdo tu jen může být? Mama nic neřekla. Jde po hlase, když tady zas takové skuhrání. Pomoc, už se na dobro zadusím. Váca pomalu došel až na místo. Trochu do bečky zakopl. Jářku, co to? A jen se diví. Kdo pak je tam?
2: Já, čert. Otevři, dám ti, co budeš chtít.
1: Inu, podejte kolodře. To tu máme pěkného ptáčka. Co pak, že tě tak uctili? Ale čert neměl tu ze chuti na dlouhé výklady. Přijde basamka a on uvázne na věky. Tak jim prosí a hartusí. Pust mě už, dám ti, co budeš chtít. Váca uhlídal šoupátko, drobínek povolil a teď vidí čerta. No, byl chudák, jako když ho tam uhněte. Kdo pak tě takhle pořídil? Vždyť si miláčku, jako zmačkaný Mojžiš.
2: Prej kdo? Tvá máma. Bodej bych nebyl. 1000 kanonů do mě denně praží.
1: Tak ještě bouchají, povzdychl Váca. Víš co? Pustím tě od minuty, jestli je umlčíš. Rád bych konečně doma slyšel jinačí písničku.
2: I to udělám, buď bez starosti. Čert dovede být taky vděčný. Za ochotu, ochota.
1: Tak Váca očoupl na dobro.
2: Ten se jen vyhupl a je v celé parádě tu. Trochu se narovnal a protáhl a už se pustil v divoký let.
1: Jen lidičky odtud dál. V tom se taky basamka žene domů. Div si na jazyk nešlápla. A první její bylo k bečce.
2: No, mohla se zalknout. I 1000 kanonů, to jsi mi okráčko pěkně hlídal. Vidíš, těsto uteklo z díže.
1: Ale nestačila vypálit. Najednou hej na ptáčku se všech stran. Jen ševelí a cvrkají, jako by začalo 1000 housliček dovádět. Ba na mou pravdu, basamka kouká, poslouchá. Co se to hochu děje? Ach, toho zpěvu, to tu ještě nikdy nebylo.
2: Inu, maminko, přišli vyměnit ty vaše kanóny.
1: A od té doby se v krsmole přestala sypat omítka. Místo všech basamů jen tam ptáčkové líbezně hudou a zpívají.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Klima alarmisté přišli o další argument, který nás po několik let strašili, tedy že kvůli oteplování snad prý všichni zemřeme. Jak totiž vyplývá z nové studie maďarských univerzit, je to právě naopak. Pro lidské zdraví je výrazně větším rizikem období zimy. Autoři totiž analyzovali na 115 000 případů náhlé zástavy srdce během posledních 5 let. Každý případ porovnali s meteorologickými údaji daného dne a výsledky hovoří jasně. V zimě připadalo na každý den v průměru o 18% infarktů více než během léta. Tento rozdíl potvrdili pak i další výpočty a kontroly. Konkrétně nejvíce případů připadalo na chladné a bezvětrné dny, kdy počet zástav převyšoval běžný průměr asi o třetinu. Vítr tedy způsoboval naopak spíše ochranu, patrně proto, že znečištěné ovzduší rozptyloval. Co z toho plyne? Jelikož Maďarsko leží ve stejném klimatickém pásmu jako Česká republika, lze závěr jednoduše vztáhnout i na naše poměry. Studie navíc zapadá do řady starších výzkumů, podle nichž také chlad skutečně každoročně zabíjí více lidí než horko. A my můžeme teď už jen čekat. Na co? Na to, co si ve světle těchto nových důkazů zelení teroristé na podporu své klimatické lži zase vymyslí.
1: Jo, pořád se něco děje.

líbil, když k nám přijel až z dálky veliké. Teď chudák neví, kudy kam, jen stojí s kufříkem. Tak stojí v městě neznámém a hledí dokola. On rád by lidí zeptal se, on rád by zavolal, kdo mě provede.

20 let pod rampou hnědý klavír stál a vy jste na něj z hecu hrál svý první tango. V ten večer měl jste trochu vztek, když jedna z místních baletek vás líbala a říkala maestro tango. A když vás přišla první zlost, tak

trochu Beethoven a Chopinovi šeptal list, že není si tak zcela jist tím, co je tango. To nechápal by jak těživ, že za pár korun, za pár piv jde někdo hrát a k tomu rád. A k tomu rád, maestro tango. Proč denně čistit od rána falešní zuby pijána? Nač etudy a prstoklad, i bez nich se dá přece hrát.

bylo dál. Když přeletělo roků pár, tak stal se z kabaretu bar. To tam je hraní za pár piv, jen ozývá se jako dřív půlnoční tango. A nikdo se vám nediví, že smutný jste a šediví, jak starý sníh, jak vdovců smích, jak vdovců smích, maestro.

tam dole přece něco muselo zůstat. Aspoň trochu hudby. Byla přece tak krásná. Vzpomínejte.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

Hyne tma v kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyrábí.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Svatý Václave, vévodo české země, nedal si zahynouti. Nepohrdl si naším voláním, schlédl si na naše slzy, Boha si uprosil. Jako osiky jsme se třásli, nerozeznávajíce soudu božího a soudu lidského. Ne před branami, ale uprostřed měst seděli draci, kteří nečekali na panu přivedenou, ale dávili vše a nečistá sběr se chechtala pláči tvého lidu. Zkrátka prapor satanův vládl z oken, ze střech i z vrcholů chrámů a ty slavně zvítězil. Kráčíme ve tvých stopách, svatý Václave, a v těchto velmi aktuálních slovech si v předvečer svátku připomínáme text Jaroslava Durycha.
1: Na stránkách protiproud.info.
3: Všechno.

Jestli chceš se těm svinstvům vyhýbat, tak půjdu vzdělávat se snaž a koně uč se zapřát. Ač studovat li nehodláš, však ti to stačí, uhlídáš, ale kam dáváš prachy venctí, který si

0: Slunce, hvězda. Hrajeme si léta 80.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji z aktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: jednou plácně přes rameno Johnny zvanej Knech.
1: Mám pro tebe, hochu, v pácu moc fajnovej kšef.
0: Objednal hned litr rumu a pak něžně zval.

0: mám rože. Tohle to nádhem naříka teďka dobře ví, stáhli jsme mu kůži z těla tomu hadovi.
1: Z paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
2: Prvního náznaku, s čím asi mohu počítat, přestože jsem v tom zprvu nic takového neviděl, se mi dostalo 4. rána, nebo snad 5., právě když jsme se chystali z domu. Ze schodů na mě zavolala nějaká žena, že nahoře jsou 2 nemocní. Měla za to, že vážně. Mým 2 hlídacím psům se to nechtělo líbit. Poslyšte, řekl jsem jim, už mám toho trestaneckého života zrovna tak dost. Nemyslíte, že bez těch řetězů by nám šlo všechno daleko líp?
3: Abys nám pláchnul k té svojí starý partě, co?
2: Řekl někdo. Neblázněte, člověče, řekl jsem. Tenhle párek amatérských goril jsem mohl oddělat už dávno a třeba za bílého dne. Jestli jsem to ještě neudělal, tak jen proto, že krom jejich slabomyslnosti proti nim nic jiného nemám.
3: Och hele,
2: začal se ohrazovat jeden z mých přívěsků. Ale jestli mě teď nepustí nahoru, pokračoval jsem, abych se podíval, co těm lidem schází, můžou si být jisti, že je co nevidět přetáhnu něčím přes hlavu. Dali si oba říct, ale když jsme vstoupili do pokoje, kde leželi nemocní, dávali si dobrý pozor, aby se drželi ode mě tak daleko, jak jen jim to řetěz dovolil. Postižení byli 2 muži, jeden ještě mladík a druhý ve středním věku. Oba měli vysokou teplotu a stěžovali si na bolest v břiše. Tehdy jsem ještě o takovýchto věcech moc nevěděl, ale to ani nebylo zapotřebí, i tak to ve mně vyvolalo značné starosti. Nenapadlo mě nic lepšího, než je dát přenést do jednoho z prázdných domů v sousedství a požádat jednu ženu, aby jim věnovala co největší péči. Tak začal den plný nezdarů. Další, velice rozdílného charakteru, se udál kolem poledního. Většinu obchodů s potravinami v nejbližším okolí jsme již vyplundrovali a proto jsem se rozhodl náš rádius poněkud rozšířit. Ze svých dřívějších návštěv těchto končin jsem odhadoval, že asi tak o 1 kilometr dál na sever bychom měli narazit na další obchodní tepnu a odvedl jsem tedy svoji četu tímto směrem. Obchody jsme v pořádku nalezli, ale ještě něco navíc. Jakmile jsme zahnuli za roh a dostali se na dohled našeho cíle, stuhl jsem. Před jedním z jednotkových obchodů se pohybovalo několik mužů, kteří odtud vynášeli bedny a zdvihali je na korbu nákladáku. Nebýt rozdílného typu auta, mohl jsem se klidně dívat na jeden z mých vlastních týmů při práci. Přikázal jsem své četě zhruba 20 mužů, aby se zastavili a rozvažoval jsem, jak se zachovat. Měl jsem z toho chutí ustoupit a najít si volné pole někde jinde, čímž bychom se vyhnuli všem možným potížím. Nemělo cenu vyvolávat spory, když všude kolem byly roztroušeny spousty potravin, čekajících jen na to, aby si je přivlastnila kterákoliv tlupa s tomu odpovídající organizací. Ale nebylo na mě, abych rozhodoval. Zatímco jsem ještě váhal, vyšel ze dveří obchodu jistým krokem zrzavý mladík. Nebylo nejmenších pochyb, že vidí, a v zápětí ani o tom, že nás spatřil. Na rozdíl ode mě se dlouho nerozmýšlel, hbitě sáhl do kapsy. V příštím okamžiku se zaryla do zdi za mou hlavou kulka. Na vteřinu vše kolem strnulo v živý obraz. Jeho i moji muži obraceli proti sobě nevidomé oči v marné snaze pochopit, co se to děje. Potom vystřelil podruhé. Domníval jsem se, že míří na mě, ale kulka si zvolila muže po mé levici. Vyjekl, jakoby překvapením, a s dlouhým zaúpěním se svezl k zemi. Skočil jsem za roh a strhl druhého hlídače s sebou. Honem, řekl jsem, podej mi klíček od těch náramků, takhle jsem bezmocný. Odpověděl mi vševědoucím úšklepkem. Byl to prostáček.
3: Jo, řekl. To rač pustit z hlavy. Mě nebo blafneš. Pro boha, ty šašku pitomej!
2: Spílal jsem mu, tahaje za řetěz, abych přitáhl tělo prvního hlídače blíž a my byli lépe kryti. Pitomec po mém boku se se mnou začal hádat. Bůh ví, jaké nepravosti mi ten jeho chabý mozeček připisoval. Řetěz byl teď natolik volný, že jsem mohl zdvihnout paže.
3: To jsem také udělal a zasadil jsem mu oběma pěstmi mocnou ránu do hlavy. Můj výpad ho narazil na zeď, která pod jeho hlavou jen zaduněla, a svezl se mi k nohám. Dál už nic nenamítal. Klíček k poutům jsem našel v kapse jeho saka. Poslouchejte, řekl jsem ostatním. Všichni se teď obraťte a jděte pořád za nosem. Držte se pohromadě, nebo na to doplatíte. A už jděte! Odemkl jsem zámek, odhodil řetěz a přelezl zítku do jakési soukromé zahrady. Tam jsem se přikrčil a zbavil se i druhého pouta. Potom jsem přeběhl roh zahrady a opatrně vyhlédl přes zítku do ulice. Jak jsem spola očekával, mladík s pistolí za námi nijak nepospíchal. Stál dosud u svých mužů a uděloval jim rozkazy. A tak si teď říkám, proč měl také spěchat. Jistě počítal s tím, že jsme neozbrojeni, když jsme jeho palbu neopětovali, a že mu stejně daleko neutečeme. Když byl se svými příkazy hotov, vykročil sebejistě ulicí k místu, odkud mohl vidět moji ustupující četu, a pak se vydal v jejich stopách. Na rohu ulice se zastavil a zahleděl se na mé dva hlídače, ležící tvářemi k zemi. Z řetězu patrně usoudil, že jeden z nich byl očima celé party, neboť zastrčil pistoli zpátky do kapsy a beze spěchu kráčel za ostatními. S tímhle jsem nepočítal. A chvíli mi trvalo, než jsem pochopil, co má za lubem. Pak mi však došlo, že chce mé muže vysledovat k našemu hlavnímu stanu a poohlédnout se tam po možné kořisti. Musel jsem přiznat, že je ve vytipování svých šancí daleko pohotovější než já, nebo že na rozdíl ode mě uvážil už předem nejrůznější situace, které mohly nastat. Byl jsem teď rád, že jsem své partě nařídil, aby šli rovnou za nosem. Zanedlouho toho budou mít nejspíš dost, ale usuzoval jsem, že nikdo z nich sám zpáteční cestu do penzionu nenajde a neprozradí ji tak ani tomu mladíkovi. Pokud se budou držet v jednom chumlu, seženu je později bez větších potíží opět dohromady. Bezprostřední otázkou bylo, jak si poradit s mužem, který má pistoli a neváhá ji použít. V některých částech světa by stačilo, aby člověk zašel do prvního domu po ruce a vybral si tam vhodnou střelnou zbraň. Hempstead k nim na neštěstí nepatřil. Byla to čtvrť na výsost úctyhodná. Někde bych snad mohl najít sportovní pistoli, ale musel bych se po ní dlouho pídit. Nepřišel jsem na nic jiného, než držet se za ním a doufat, že mi příležitost nabídne nějakou šanci, jak se s ním vypořádat. Ulomil jsem z nejbližšího stromu suchou větev, přeškrabal jsem se přes zahradní zítku a začal jsem si oťukávat cestu podél chodníku, na první pohled, jak jsem doufal, k nerozeznání od stovek slepců, kteří stejným způsobem bloumali po celém městě. Ulice se táhla dosti daleko přímým směrem. Zrzavý mladík kráčel asi tak 50 metrů přede mnou a dalších 50 metrů před ním moje četa. V tomto pořadí jsme postupovali ještě asi půl kilometru. K mé značné úlevě nikdo z přední skupiny nezabočil do ulice vedoucí k naší základně. Začínal jsem být zvědavý, jak dlouho ještě potrvá, než si někdo uvědomí, že zašli příliš daleko, když tu došlo k nepředvídanému intermecu. Jeden z mých mužů, loudajících se o něco za ostatními, se z nenadání zastavil. Upustil hůl a s rukama na břiše se zlomil v předklonu. Potom se sesul na zem a zůstal ležet, svíjeje se bolestí. Ostatní pokračovali nerušeně v cestě. Museli jeho sténání slyšet, ale nejspíš je nenapadlo, že by to mohl být někdo z nich. Mladík na něj pohlédl a zpomalil nerozhodně krok. Změnil směr a přešel ke zkroucené postavě na zemi. Několik metrů od ní se zastavil a upřeně se na ně zadíval. Stál tam a pozorně si muže prohlížel snad čtvrt minuty. Potom zvolna, nicméně s pevným záměrem, vytáhl z kapsy pistoli a střelil muže do hlavy. Skupina vpředu se při zvuku výstřelu zarazila, já také. Mladík se je ani nesnažil dohnat, dokonce se zdálo, jako by o ně náhle ztratil veškerý zájem.
2: Otočil se a středem ulice se vracel zpátky. Uvědomil jsem si, že nesmím vypadnout z role a začal jsem si znovu oťukávat cestu vpřed. Minul mě bez povšimnutí, ale stačil jsem mu pohlédnout do tváře. Měl v ní ustaraný výraz a ústa pochmurně stažená. Belhal jsem se dál, dokud jsme od sebe nebyli bezpečně vzdáleni, a pak jsem přidal do kroku a pospíchal za ostatními. Výstřel je přimrazil na místo a teď se dohadovali, zda jít dál nebo ne. Zatrhl jsem jejich dohady prohlášením, že moji dva tupohlaví hlídači mi už nadále nepřekážejí a že od této chvíle půjde všechno po mém. Dojdu sehnat nějaké nákladní auto a za 10 minut se vrátím a zavezu je zpátky do naší ubytovny. Objevení další organizované skupiny v našem rajónu vyvolávalo nové obavy, ale náš azyl jsme našli nedotčený. Očekávala mě tam pouze novina, že další dva muži a jedna žena byli postiženi krutými břišními bolestmi a přemístěni do sousedního domu. Provedli jsme všechna možná bezpečnostní opatření pro případ nepřátelského nájezdu v době, kdy bych byl nepřítomen. Potom jsem sebral novou četu a vyjeli jsme znovu do ulic, tentokrát však jiným směrem. Rozpomenul jsem se, že když jsem svého času chodíval do Hempsteadského parku, vstupoval jsem do něj často od konečné stanice autobusů, kde byla stěsnána řada malých obchůdků a krámků. Za pomoci plánu města jsem to místo našel docela snadno, ale nejen to. Zjistil jsem, že je i zázračně nedotknuté. Nebýt 3-4 rozbitých výkladů, vypadalo to tu jako za nedělního klidu. Ale jisté rozdíly zde přece byly. Především v tichu, jaké nad těmito končinami nikdy předtím nevládlo, ať už ve všední den nebo v neděli. A na ulici leželo několik mrtvol. Tou dobou to byl již příliš běžný pohled, aby mu člověk věnoval pozornost. Dokonce jsem se podivil, že jich tu není víc a usoudil jsem, že většina zdejších usedlíků si buď ze strachu nebo později ze slabosti vyhledala nějaké přístřeší. To byl ostatně jeden z důvodů, proč jsem se nikdy neodhodlal vstoupit do žádného obytného domu. Zastavil jsem nákladák před malým koloniálem a chvíli jsem naslouchal. Ticho na nás padalo jako houně. Nebylo slyšet jedinou poťukávající hůl a v dohledu nebyl jediný poutník. Nic se nehýbalo. Čistý vzduch, řekl jsem. Vysedat, mládenci! Uzamčené dveře krámu lehce povolily. Uvnitř byly úhledně srovnány neporušené bedničky másla, sýry, pláty slaniny, krabice cukru a další věci. Zapřáhl jsem své muže do práce. Věděli už, jak si práci všemožně usnadnit a počínali si při ní daleko jistěji než ze začátku. Mohl jsem je klidně nechat o samotě a jít se porozhlédnout do skladiště za krámem a potom do sklepa. Byl jsem právě dole ve sklepě a prohlížel obsah různých beden, když ke mně ze zhora zalehly výkřiky. Hned na to se podlaha nade mnou rozezněla dupotem běžících nohou. Padacími dveřmi proletěl muž a dopadl přímo na hlavu. Už se nepohnul. Ani ze sebe nevydal hlásku. Blesklo mi hlavou, že tam nahoře musí zuřit bitka s konkurenčním gengem. Překročil jsem bezvládného muže na zemi a opatrně jsem šplhal po schodech strmých jako žebřík nahoru, chráně si přitom hlavu ohnutou paží. První pohled mi zjevil chaotickou změť vysokých bot, couvajících z nepříjemné blízkosti k padacím dveřím. Rychle jsem vyklouzl nahoru a uklidil se stranou, než se dostali až ke mně. Stál jsem na nohou právě včas, abych spatřil, jak skleněná tabule výkladu praská. Do krámu spolu s ní vletěli zvenčí 3 muži. Za nimi zasvištěl zelený šlahoun a jednoho z nich zasáhl. Muž znehybněl. Druzí dva se nemotorně vyhrabávali z trosek výlohy a potom doškobrtali dál do krámu. Ostatní tak zatlačili ještě hlouběji a další dva proletěli padacími dveřmi dolů. Letmý pohled na zelený šlahoun postačil, abych si o situaci udělal okamžitý obraz. V posledních několika dnech jsem na trifidy pro samou práci málem zapomněl. Stoupl jsem si na nějakou krabici a naskytl se mi tak pohled přes hlavy mých druhů. Spatřil jsem ve svém zorném úhlu všeho všudy tři trifidy, z toho jednoho uprostřed ulice a dva hned před krámem na chodníku. Venku na zemi leželi čtyři muži a nehýbali se. Teprve tehdy jsem pochopil, proč v sousedství Heathu nebylo vidět živáčka. A proklínal jsem sám sebe, že jsem si mrtvoli na ulicích neprohlédl pozorněji. Jediný pohled na rudou stopu po žahadle by byl dostatečným varováním. Klid! Zařval jsem. Zůstaňte stát, kde jste! Seskočil jsem z krabice, odstrčil muže stojící na odklopených padacích dveřích stranou a přirazil jsem je. Za vámi je ještě jedna místnost, řekl jsem jim. Teď už se nemáte čeho bát. Ti dva vpředu to vzali doslova. Začali si ohmatávat pořezané údy a potom jeden z trifidů vymrštil žahadlo. Prolétlo s ostrým svistem rozbitým výkladem. Bližší muž se svezl s výkřikem k zemi. Ostatní se v panice vrhli k zadním dveřím a strhli mě s sebou. Dveře se rázem ucpaly, žahadlo za námi zasvištělo ještě dvakrát a konečně jsme byli ze dveří venku. Sotva popadaje dech, rozhlédl jsem se ve skladu kolem sebe. Bylo nás tam sedm. Klid, řekl jsem podruhé. Tady jsme v bezpečí. Vrátil jsem se ke dveřím. Zadní část krámu byla pro trifidy mimo dosah, pokud by ovšem zůstali venku na chodníku. Zatím jsem však mohl bezpečně dosáhnout k padacím dveřím a otevřít je. Oba muži, kteří spadli dolů poté, co já jsem vylezl, vyšplhali nahoru. Jeden si tiskl k tělu zlomenou paži, druhý byl jen trochu pohmožděný a splna hrdla nadával. Za skladem se prostíral malý dvorek a na jeho protější straně byly v 2,5metrové zdi ještě jedny dveře. Teď jsem byl už opatrnější. Než abych zamířil rovnou ke dveřím, vyškrabal jsem se na střechu přístavku a obhlédl okolí odtud. Spatřil jsem, že dveře vedou do úzké uličky mezi domy, táhnoucí se po celé délce bloku. Byla prázdná. Za zítkou na její druhé straně, oddělující uličku od zahrad několika rodinných domků, jsem ale rozpoznal vrcholky dvou trifidů stojících nehybně mezi křovím. Mohlo jich tam být také víc. Zítka ze strany zahrad byla nižší a trifidi mohli při své výšce snadno dosáhnout žahadlem až do uličky. Vysvětlil jsem to ostatním. Kurvy, jedny nepřirozený, komentoval to jeden z chlapů. Já jsem ty parchanty nikdy nemohl vystát. Pátral jsem dále po okolí. Ukázalo se, že sousední dům na severní straně býval půjčovnou automobilů a na jeho dvoře stojí zaparkovány tři osobní vozy. Dostat zbytek party a zvláště muže se zlomenou rukou přes dvě zdi, které nám stály v cestě, byla setsakramenská dřina, ale nakonec jsme to zvládli. Nevím jak, ale vecpal jsem je i do velkého Daimleru. Když se ve voze srovnali, otevřel jsem vrata na ulici a utíkal zpátky do auta. Zájem trifidů se dostavil takřka v zápětí. Jejich příšerná citlivost na zvuky jim okamžitě prozradila, že se cosi děje. Když jsme vyjížděli ze vrat, dva se už kolébali k výjezdu. V zápětí po nás vystřelili svá žahadla, ale ta jen neškodně pleskla do zavřených oken. Strhl jsem volant prudce doprava, vrazil do jednoho a povalil ho na dlažbu. Pak už jsme se řítili ulicí vzhůru a mířili do zdravějších končin. Večer onoho dne byl nejhorší, jaký jsem od počátku katastrofy prožil. Zbaven svých dvou hlídačů, vybral jsem si malý pokojík, kde jsem mohl být sám. Na krbovou římsu jsem postavil 6 rozžatých svíček a dlouho do noci jsem seděl v křesle a pokoušel se nalézt nějaké východisko. Po návratu domů jsme se dozvěděli, že umřel jeden z mužů, kteří onemocněli předešlé noci. Druhý podle všeho umíral a vyskytly se 4 nové případy. Než jsme se navečeřili, přibyli ještě 2 další. Netušil jsem, co by to mohlo být za nemoc. Vzhledem k zániku veřejných služeb a všeobecnému vývoji věcí to mohla být celá řada chorob. Nejprve jsem měl podezření na nějaké tyfové onemocnění, ale mlhavě jsem si uvědomoval, že inkubační doba tyfu takovou možnost vylučuje. Nicméně velký rozdíl by v tom asi nebyl, i kdybych tu nemoc rozpoznal. Věděl jsem o ní jenom to, že musí být pořádně zlá. Když toho zrzavého mladíka přiměla použít pistoli a ustoupit od záměru sledovat moji partu. Začínal jsem mít dojem, že jsem své skupině prokazoval od začátku jen samé pochybné služby. Podařilo se mi udržet je naživu v sevření mezi nepřátelským gengem na jedné straně a trifidy útočícími z Hýckého parku na druhé. Teď navíc přišla ta nemoc a sečteno všechno dohromady, nedosáhl jsem víc než krátkého odkladu před smrtí hladem. Nevěděl jsem zkrátka kudy kam. A pak do mých myšlenek vstoupila Josela. Stejné a snad ještě horší věci se pravděpodobně odehrávaly i v její čtvrti. Přistihl jsem se, jak znovu myslím na Michaela Beadleyho a jeho věrné. Už dávno jsem věděl, že si počínali naprosto logicky a teď jsem si začínal říkat, že snad i s opravdovější lidskostí. Od samého počátku si uvědomovali, jak je beznadějné pokoušet se zachránit víc než malou hrstku lidí. Poskytovat ostatním lichou naději si nezadalo dvakrát skrutostí. A pak jsme tu byli my. Jestli vůbec něco mělo mít smysl, proč jsme vlastně byli ušetřeni? Rozhodně ne proto, abychom marnili své síly v předem prohraném boji. Rozhodl jsem se, že hned ráno se vydám hledat Joselu a společně to všechno projednáme. Západka ve dveřích cvakla a klika se pohnula. Potom se dveře zvolna otevřely. Kdo je to? Řekl jsem. Ach, to jste vy, odpověděl mi dívčí hlas. Vešla a zavřela za sebou. Co si přejete? Zeptal jsem se. Byla vysoká a štíhlá. Odhadl jsem ji na něco pod 20. Vlasy kaštanové barvy měla mírně natočené. Mlčela, ale nebylo možné si ji nepovšimnout. Volali potom jak její rysy, tak tvary. Určila si moji polohu podle mých pohybů a hlasu. Kdyby její zlatohnědé oči nehleděly ochlup nad moje levé rameno, přísahal bych, že si mě prohlíží. Neodpověděla mi. Vyzařovala z ní jakási nejistota, která s tím ostatním nešla nějak dobře dohromady. Čekal jsem, až promluví sama. Vyprahlo mi náhle v krku. Nedivte se, byla mladá a krásná. Mohla mít před sebou celý, možná že báječný život. Ostatně, není snad na mládí a kráse vždycky něco tak trochu smutného? Vy od nás chcete odejít? Řekla. Byla to napůl otázka, napůl konstatování, pronesené tichým, poněkud rozechvělým hlasem. To jsem nikdy neřekl, ohradil jsem se. Neřekl, připustila. Ale ostatní to říkají. A mají pravdu, vidíte. Neodpověděl jsem. Pokračovala, nesmíte odejít. Nemůžete je tady takhle nechat. Potřebují vás. Nejsem tu k ničemu, řekl jsem. Všechny naděje jsou klamné. Ale co když ne? Co když nejsou klamné? Kdepak? Už je pozdě. Touhle dobou bychom už něco museli vědět. Ale kdyby přece jen. A vy byste klidně odešel? Myslíte, že jsem o tom nepřemýšlel? Říkám vám, že tady nejsem k ničemu. Nemám pro vás větší cenu než drogy, co se píchají těžce nemocným, aby žili o chvíli déle. Drogy bez vší léčebné hodnoty, dobré zrovna jen pro ten odklad. Než odpověděla, uběhlo několik vteřin. Potom nejistě řekla, život je hrozně krásná věc. Dokonce i takovýhle. Jen tak se ovládala. Nemohl jsem na to říct nic. Vzchopila se. Můžete nám zachránit život. Pořád nám ještě zbývá naděje, i když jen pouhá naděje, že se něco stane. Stále ještě můžeme doufat. Co jsem si o tom myslel, to jsem již řekl. Neopakoval jsem se. Je to těžké, řekla jakoby pro sebe. Kdybych vás aspoň viděla. Kdybych ovšem viděla, potom bych. Jste mladý? Máte docela mladý hlas. Ještě mi není 30, řekl jsem. A vypadám úplně všedně. Mně je 18. Měla jsem zrovna narozeniny, když přišla ta kometa. Nenapadla mě žádná slova, která by nezněla krutě. Pauza se prodlužovala. Viděl jsem, jak pevně zatíná se páté ruce. Potom spustila paže podél těla kotníky celé bílé. Zdálo se, že už něco řekne, ale mlčela dál. Co mám dělat? Zeptal jsem se. Co můžu dělat jiného, než všechno trochu oddálit? Zahryzla se do rtu a pak... Říkali, že jste možná osamělí, pronesla. Napadlo mě, že kdybych snad... Hlas se jí zlomil a kotníky jí ještě o poznání zbělely. Kdybyste snad někoho měl, myslím, někoho tady, pak byste nás možná neopustil. Zůstal byste potom s námi. Pane Bože, hlesl jsem tiše. Stála zpříma jako svíčka a lehce se jí chvěly rty. Měla by se kolem ní točit smečka nápadníků, žebronících o sebe menší její úsměv. Měla být krátce šťastná a bezstarostná a potom šťastná ve svých starostech. Život měl pro ní být čarovným a láska nejsladší. Byl byste na mě hodný, viďte, pokračovala. Víte, já ještě nikdy... Přestaňte! Vykřikl jsem na ní. Takovéhle věci mi nesmíte říkat. A teď už jděte, prosím vás. Ale neměla se k odchodu. Stála a upírala na mě oči, jež mě nemohly vidět. Jděte už, opakoval jsem. Nedokázal jsem její pohanu přenést přes srdce. Nebyla to už jen ona jediná. Zastupovala tisíce a tisíce zmařených mladých životů. Přistoupila blíž. Ale vy pláčete, řekla. Jděte! Pro boha běžte pryč, vykřikl jsem. Zaváhala a pak se otočila a nahmatávala si cestu ke dveřím. Můžete jim říct, že zůstanu, zavolal jsem za ní. První, co jsem si na druhý den ráno uvědomil, byl odporný zápach. Tu a tam byl slabě cítit ve vzduchu již dříve, ale naštěstí bylo až dosud chladné počasí. Teď jsem zjistil, že jsem zaspal do značně teplejšího dne. Nebudu se o tom zápachu zmiňovat podrobněji. Ti, kdo ho poznali, ti na něj nikdy nezapomenou a pro všechny ostatní je nepopsatelný. Zdvihal se z každého velkého města i městečka celé týdny a putoval s každým větrem, který zavál. Když jsem se do něj toho rána probudil, zmocnilo se mě nezvratné přesvědčení, že nadešel konec. Smrt je pouze příšerný závěr živosti. Teprve rozklad znamená definitivní zánik. Několik minut jsem ještě ležel a přemýšlel. Mohl jsem nyní udělat jen jedno. Naložit svoji partu po částech na nákladáky a zavést je někam na venkov. Ale co všechny ty zásoby, které jsme nashromáždili? Ty by se museli naložit a odvést také. A jediný, kdo mohl řídit auto, jsem byl já. Trvalo by to celé dny, jestli nám ještě nějaké zbývaly. Potom mě napadlo, co se asi odehrává v domě. Panovalo v něm podivné ticho. Když jsem se pozorně zaposlouchal, uslyšel jsem, jak v sousedním pokoji někdo sténá, ale jinak už nic. Vyskočil jsem z postele a poplašeně se začal soukat do šatů. Venku na odpočívadle jsem se zaposlouchal znovu. V celém domě nebylo slyšet jediné kroky. Zmocnil se mě náhle nechutný pocit, jako by se historie opakovala a já byl zpátky v nemocnici. Haló? Je tu někdo? Zavolal jsem. Odpovědělo mi hned několik hlasů. Otevřel jsem nejbližší dveře. Ležel za nimi jakýsi muž. Vypadal velice bídně a byl v delíriu. Tomu už pomoci nebylo. Opět jsem dveře zavřel. Mé kroky se na dřevěných schodech hlasitě rozléhaly. V dalším poschodí jsem uslyšel volat ženský hlas. Bile, bile! V malém pokojíku tam ležela na posteli dívka, která za mnou přišla předchozí noci. Když jsem stanul ve dveřích, obrátila ke mně hlavu. Viděl jsem, že jí to postihlo také. Nechoďte ke mně, řekla. Jste to vy, Bile? Myslela jsem si, že to musíte být vy. Vy ještě můžete chodit, oni se už jenom plouží. Jsem tak ráda, Bile. Říkala jsem jim, že byste od nás jen tak neodešel, ale všichni povídali, že jste už pryč. Všichni odtud odešli, všichni, kdo mohli. Spal jsem, řekl jsem jí. Co se tady stalo? Bylo nás takhle na tom víc a víc. Báli se. Bezmocně jsem se zeptal. Mohu pro vás něco udělat? Mohu vám nějak pomoct?

0: Obličej se jí zkroutil bolestí, obemkla si paže kolem těla a začala se svíjet. Potom křeče polevili a zanechali ji s čelem zalitým potem. Bile, prosím vás, já nejsem moc statečná. Nemohl byste mi dát něco, čím bych tomu udělala konec?
1: Ano, řekl jsem.
0: Seženu vám něco. V 10 minutách jsem byl z lékárny zpátky. Podal jsem jí sklenici vody a do druhé jsem jí vložil tabletu. Chvilku ji podržela v prstech, potom samá marnost. A všechno mohlo být úplně jinak, řekla. Sbohem, Bile. A díky za vaši snahu. Hleděl jsem na ní, jak tam leží. Z jednoho důvodu mi její konec připadal ještě marnější. Uvažoval jsem, kolik jiných by asi řeklo, vezměte mě sebou, namísto zůstaňte s námi, jak to řekla ona. A nikdy jsem se nedověděl, jak se jmenovala.
2: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.
0: Kapitola 9. Evakuace.

Volbu mé trasy do Westminsteru podmínila vzpomínka na zrzavého mladíka, který po nás střílel. Zájem o zbraně u mě ochabl někdy v 16 letech, ale v prostředí upadajícím zpátky k divožství se zdálo docela přirozené, že člověk musí být hotov chovat se více či méně jako divoch, neboť jinak by se mohlo také stát, že by se zakrátko přestal chovat vůbec. V St. James Street bývalo několik obchodů, kde vám s největší radostí prodali jakoukoliv smrtonosnou zbraň, od flobertky až k pušce na slony. Odešel jsem odtamtud se smíšenými pocity zabezpečení a banditismu. Znovu jsem teď měl šikovný lovecký tesák. V kapse jsem měl pistoli připomínající svým dokonalým řemeslným vypracováním nějaký vědecký nástroj. Na sedadle vedle mě ležela ještě nabitá dvanáctka a krabice nábojů. Dal jsem přednost brokovnici před kulovnicí. Rána není o nic méně přesvědčivá a setne Trifidovi vršek s jistotou, jaké kulka jen málo kdy dosáhne. A Trifidy teď bylo vidět už i v samém středu Londýna. Zdálo se, že se zatím pokud možno vyhýbají ulicím, ale všiml jsem si, že se jich několik klátí Hyde Parkem a v Green Parku jsem spatřil další. Nejspíš to byly pouze okrasní, bezpečně oklestění jedinci, ale na druhou stranu to nemusela být pravda. A tak jsem dojel do Westminsteru. Mrtvolný klid, definitivní konec všeho kolem zde byl ještě patrnější než jinde. Ulice byly posety běžnou změtí opuštěných vozidel. V dohledu bylo velice málo lidí. Jenom tři z nich se pohybovali. Dva si oťukávali cestu podél chodníku u Whitehallu a třetího jsem spatřil na Parliament Square. Seděl poblíž Lincolnova pomníku a pevně svíral majetek svůj nejcennější. Šrůdku slaniny, z níž tupou kudlou odlupoval střapaté plátky. Nad tím vším čněly budovy parlamentu s hodinami, na kterých ustrnuly ručičky na 6:03. Bylo až k nevíře, že toto všechno už neznamená zhola nic, že je to už jen okázalá paráda z nestálého kamene, který se teď pokojně rozpadne. Jen ať si zasypává terasu nad řekou úlomky z větralých věžiček a ozdob, teď už tu nebudou rozhořčení členové parlamentu, kteří by si stěžovali na riziko, jemuž jsou vystaveny jejich drahocenné životy. V sálech jimiž svého času zněla ozvěnou všechna dobrá předsevzetí i smutné zkušenosti světa, se během času propadnou stropy a nebude nikoho, kdo by tomu zabránil, nikoho, komu by to vadilo. Hned vedle nerušeně plynula Temže. Bude tak plynout až do dne, kdy se podemleté nábřeží rozvalí a voda vystoupí z břehů a Westminster bude opět ostrovem uprostřed bažin. Stříbřitě šedé opatství vyvstávalo ve vzduchu prostém všeho kouře s úchvatnou ostrostí. Rozvážnost věků je vydělovala z pomíjivé zástavby kolem. Pevně spočívalo na stoletých základech předurčeno, aby snad ještě na dlouhá staletí uchovalo ve svých zdech pomníky těch, jejichž dílo vzalo nyní za své. Neotálel jsem tam dlouho. Předpokládám, že nastanou doby, kdy se mnozí budou chodit dívat na westminsterské opatství s romantickou melancholií. Ale taková romantika je kombinací tragédie a vzpomínky. Pro mě to však bylo příliš současné. Nad to jsem počal zakoušet cosi zcela nového. Strach ze samoty. Nebyl jsem sám od chvíle, kdy jsem cestou z nemocnice kráčel po Piccadilly, ale tehdy zde byla ta zarážející novota všeho, co jsem viděl. Nyní jsem poprvé začal cítit hrůzu, jakou skutečná osamělost nahání všem od přírody pospolitým tvorům. Připadal jsem si nahý, vydaný na pospas všem těm plíživým obavám. Rozjel jsem se vzhůru po Victoria Street. Lekal jsem se i zvuků vlastního vozu, navracejících se ke mně ozvěnou zpátky. Měl jsem 100 chutí nechat auto autem a krást se dál pěšky, utéct se ke lstivosti jako divé zvíře v džungli. Musel jsem sebrat všechnu sílu vůle, abych se vzchopil a držel se svého plánu. Přesně jsem totiž věděl, co bych dělal já, kdyby mi tento okres náhodou připadl. Pídil bych se po zásobách v jeho největším obchodním domě.
Oddělení potravin obchodního domu armády a námořnictva bylo dle mého očekávání jako vymetené, ale nebylo tam teď živé duše. Postranním vchodem jsem vyšel ven. Na chodníku očichávala černá kočka cosi, co mohlo být jen rancem hadrů, ale nebylo. Tleskl jsem do dlaní, abych ji zahnal. Chvíli na mě zírala a potom se odkradla pryč. Z pozarohu se vynořil nějaký muž, v obličeji měl soustředěný výraz a vytrvale před sebou kutálel bochník síra. Když zaslechl mé kroky, převalil bochník na zem, usedl na něj a počal se divoce rozhánět holí kolem sebe. Vrátil jsem se k autu na hlavní třídě. Nejpravděpodobnějším se mi zdálo, že si Josela, stejně jako já, za svůj hlavní stan vybrala nějaký hotel. Vzpomněl jsem si, že několik hotelů je v sousedství Viktorii na nádraží a tam jsem se také rozjel. Ukázalo se, že jich je tam daleko víc, než jsem se domníval. Když jsem jich prohlédl dobrou dvacítku, aniž jsem našel sebemenší náznak jejich organizovaného osídlení, začal jsem propadat černé beznaději. Rozhlížel jsem se po někom, koho bych se zeptal. Pořád zbývala naděje, že někdo z těch, kdo jsou dosud naživu, za to vděčí Josele. Od chvíle, kdy jsem do téhle čtvrti dorazil, spatřil jsem sotva půl tucet lidí schopných pohybu. Teď jsem ale neviděl nikoho. Konečně nedaleko nároží Buckingham Palace Road jsem přišel na starou ženu schoulenou na schodě před domovními dveřmi. Dobývala se ulámanými nehty do nějaké konzervy a střídavě nad ní nadávala a lítostivě pofňukávala. Zašel jsem do nejbližšího krámku a na jedné z vyšších polic jsem tam našel několik opomenutých plechovek s fazolemi. Objevil jsem tam i otvírák na konzervy a vrátil jsem se s tím k ní. Stále se ještě marně drápala do plechovky. Radši to zahoďte, je to jen káva, řekl jsem jí. Vložil jsem jí do jedné ruky otvírák a do druhé konzervu fazolí. Poslyšte, zeptal jsem se potom, nevíte náhodou, kde bych tu našel jednu dívku, dívku, která vidí? Nejspíš se stará o celou partu. Nevkládal jsem do své otázky velkou naději, ale něco té stařeně muselo pomoct, aby přežila většinu ostatních. Když přikývla, zdálo se mi, že to snad nemůže být pravda. Jo, řekla a začala otvírat konzervu. Opravdu? Kde je? Naléhal jsem. Ani na okamžik mě nenapadlo, že by mohlo jít o někoho jiného než o Joselu. Ale žena pouze zavrtěla hlavou. Nevím, byla jsem nějakou dobu s nima, ale potom jsem je ztratila. Stará bába, jako jsem já, těm mladým už hold nestačí, a tak jsem je ztratila. Kde pak by počkali na starou nebohou ženskou a sama jsem je najít nemohla. Horlivě postupovala nožem otvírače kolem konzervy. Kde jste bydleli? Zeptal jsem se. Byli jsme všichni v jednom hotelu, kde to bylo, to ale nevím. Jinak bych je našla sama. Nevíte aspoň, jak se jmenoval? Kde pak? Co je vám platný vědět, jak se co jmenuje, když si to nemůžete přečíst? A nikdo jiný vám to taky nepřečte. Ale na něco si přece musíte vzpomínat. Nevzpomínám. Zdvihla plechovku a opatrně přičichla k jejímu obsahu. Podívejte, řekl jsem chladně. Chcete si tyhle konzervy nechat, viďte? Pokusila si je přitáhnout jednou paží všechny k sobě. Tak mi tedy koukejte povědět o tom hotelu všechno, co víte, pokračoval jsem. Musíte přece vědět, jestli byl malý nebo velký a tak. Zamyslela se, nepřestávajíc přitom bránit jednou rukou své konzervy. V přízemí se všechno tak nějak dutě rozlíhalo, takže byl spíš větší. A byl to taky strašně nobl hotel. To jako, že to tam bylo samej měkký koberec a pohodlný postele a jemný prostěradla. Na nic jiného si nepamatujete. Ne, nepamatuju. Ale počkejte, na něco přece. Zvenčí byly dva nízký schody a dovnitř se chodilo takovejma těma točícíma dveřma. To už je lepší, řekl jsem. Jste si tím ale jistá? Pamatujte si, že jestli takový hotel nenajdu, pořád si ještě můžu najít vás. Přisám Bůh, že je to pravda, pane. Dva nízký schody a točící dveře. Vyšátrala v ošuntělé kabelce, stojící na schodu vedle ní, špinavou ulepenou lžíci
a začala vychutnávat fazole, jako by to byla nějaká rajská pochoutka. Brzy jsem zjistil, že v okolí je stále mnohem víc hotelů, než jsem si myslel, a bylo až zarážející, do kolika z nich se vcházelo otáčecími dveřmi. Vytrvale jsem však pátral dál. Konečně jsem neomylně našel ten pravý. Známky obydlení a zápach mi byly příliš povědomé. Je tady někdo? Zavolal jsem do haly, která moje slova ozvěnou odrazila zpět. Chtěl jsem se jít podívat dál, když v tom se ozvalo z jednoho rohu zasténání. V temném výklenku tam ležel na čalouněné lavici nějaký muž. Dokonce i v pološeru bylo vidět, že má na kahánku. Moc jsem se k němu nepřibližoval. Otevřel oči. Projelo mi hlavou, že snad vidí. Je tu někdo? Zeptal se. Ano, chci se vás vodu, řekl. Pro boha, přineste mi trochu vody. Prošel jsem do jídelny a za ní jsem našel přípravnu jídel. Kohoutky byly vyschlé. Vystříkl jsem do velkého džbánu sodu ze dvou sifonů, sebral jsem ještě porcelánový šálek a vrátil jsem se do haly. Džbán a šálek jsem postavil na zem na dosah jeho ruky. Díky, kámo, řekl. Tohle už zvládnu. Drž se ode mě radši dál. Ponořil šálek do džbánu a vyprázdnil ho jedním douškem. Pane bože, řekl, tohle to jsem potřeboval. A napil se ještě jednou. Co tady chceš, kámo? Dej bacha, je to tady nezdravý. Hledám jedno děvče, co vidí. Jmenuje se Josela. Je tady někde? Byla tady. Ale přišel spozdě, bráško. Náhlé podezření mě bodlo přímo fyzicky. Snad nechcete říct, kde pak? Žádný strachy, kámo. To, co mě, jí nesebralo. Prostě odešla. Stejně jako ty ostatní, co se ještě udrželi na nohou. Kam šla, to nevíte? To ti nepovím, kámo. Chápu. Vypravil jsem ze sebe stěžka. Uděláš nejlíp, když taky vypadneš, bráško. Jestli tady budeš okounět moc dlouho, zůstaneš tady na dobro jako já. Měl pravdu. Stál jsem a hleděl na něj. Chcete ještě něco přinést? Ne. Ta voda mi vystačí. Počítám, že už brzy nebudu potřebovat vůbec nic. Zmlkl a potom dodal: Sbohem, kámo. A děkuju mockrát. Dobře se o ní starej, jestli ji najdeš. Je to hodná holka. Když jsem se o něco později krmil šunkou z konzervy a lahvovým pivem, napadlo mě, že jsem se toho muže ani nezeptal, kdy Josela odešla, ale pak jsem si řekl, že ve svém stavu má asi sotva ponětí o času. Jediné místo, kam jsem ještě mohl zajít, byla budova univerzity.

nádvoří tam stály dosud čtyři, na první pohled netknuté. Zaparkoval jsem vedle nich a vstoupil do budovy. Mé kroky se v tichu hlasitě rozléhaly. Haló? Haló? Zavolal jsem. Je tu někdo? Můj hlas se nesl chodbami, stoupal šachtami schodišť vzhůru a jeho ozvěna slábla a slábla, až se stala pouhou parodií šepotu a konečně se rozhostilo ticho. Prošel jsem dveřmi do druhého křídla budovy a zavolal znovu. Ani tentokrát se neozval jediný zvuk, který by ozvěnu narušil, a ta dozněla s měkkostí usedajícího prachu. Teprve když jsem se otočil, povšiml jsem si hned za dveřmi nápisu křídou na zdi. Velkými písmeny prostě sděloval adresu. Tynšemský zámek, Tynšem, poblíž Devizes ve Wiltshire. To už bylo alespoň něco. Hleděl jsem na písmena na zdi a přemýšlel. Za hodinu nebo ještě dřív se snese soumrak. Městečko Devizes mohlo být podle mého odhadu vzdáleno dobrých 150 kilometrů, pravděpodobně ale víc. Vyšel jsem opět z nádvoří a prohlédl jsem si zbylá nákladní auta. Jedním z nich byl poslední nákladák, který jsem přivezl, ten, do nějž jsem naskládal své opovrhované trifidí zbraně. Upamatoval jsem se, že zbytek nákladu tvoří užitečná všeho chuť potravin a dalších zásob. Bylo mnohem lepší rozjet se za ostatními s tímhle než v osobním autě a s prázdnýma rukama. Přesto jsem si však nedovedl představit, jak bych dokázal, a zvlášť když mě k tomu nehnal žádný pádný důvod, řídit auto, navíc těžce naložené, po nočních silnicích, kde se dalo počítat s řadou nebezpečí. Kdybych havaroval, a to bylo docela možné, strávil bych daleko víc času hledáním jiného auta a překládáním nákladu, než jsem mohl promarnit tím, že bych přespal ještě jednu noc tady. Časný odjezd na druhý den ráno sliboval vyhlídky mnohem příznivější. Přenesl jsem krabice s náboji z osobního auta do kabiny nákladňáku, abych se už ráno nezdržoval. Pušku jsem si nechal při sobě. Pokoj, z kterého jsem se vyřítil při falešném požárním poplachu, byl v témž stavu, v jakém jsem ho opustil. Šaty přehozené přes židly, dokonce i pouzdro s cigaretami a zapalovačem na místě, kam jsem je odložil, na zemi u mé improvizované postele. Na spaní bylo zatím ještě brzy. Zapálil jsem si cigaretu, pouzdro a zapalovač strčil do kapsy a šel jsem se projít. Než jsem vstoupil do parku na Russell Square, bedlivě jsem ho zvenčí obhlédl. Otevřeným prostorám jsem už nedůvěřoval. Na první pohled jsem také rozpoznal jednoho trifida. Stál zcela nehybně v severozápadním rohu parku, ale stejně značně převyšoval okolní keře. Došel jsem skoro až k němu a jedinou ranou jsem mu rozstřelil kalich s žahadlem. Ani kdybych vypálil z houfnice, nemohl se výstřel po tichém náměstí rozlehnout poplašněji. Když jsem si byl jist, že tam žádní další nečíhají, vešel jsem do parku a usedl na zem, zády opřen o strom. Seděl jsem tam asi 20 minut. Slunce stálo nízko a polovina náměstí byla potopena do stínu. Za chvíli, abych se vrátil do budovy. Za světla jsem se dokázal celkem ovládat, ve tmě se však ke mně mohlo přikrást na tisíce nestvůr. Stával se ze mě zvolna divoch. Možná, že už brzy budu prožívat hodiny tmy ve stejném strachu, jaký museli zakoušet moji dávní předkové, když ze své jeskyně s nedůvěrou zírali do černé noci. Zdržel jsem se ještě, abych se naposledy rozhlédl náměstím jako po stránce dějepisu, kterou si chci vštípit do paměti, než obrátím list. A jak jsem tam tak stál, zaslechl jsem na ulici kroky. Lehké našlapování, nicméně v okolním tichu znějící, jako skřípění mlýnského kamene. Otočil jsem se, zbraň v pohotovosti. Ani Robinson Crusoe se asi nepolekal při pohledu na šlépěje tolik jako já při zvuku těch kroků, neboť postrádali nejistotu slepecké chůze. Potom jsem v příšeří ulice rozeznal pohybující se postavu. Když vešla do parku, spatřil jsem, že je to muž.
Viděl mě zřejmě dřív, než já uslyšel jeho, poněvadž mířil přímo.

přímo ke mně. Nemusíte střílet, řekl a široce rozpřáhl prázdné ruce. Nepoznal jsem ho, dokud se nepřiblížil na několik metrů. Současně poznal také on mě. A tak to jsi ty, řekl. Nesklonil jsem pušku ani opíť. Servus, koukre, co tady děláš? Chceš mě zase spřáhnout s nějakou partou? Nic takovýho, můžeš tu flintu klidně spustit. Mimochodem, dělá strašnej krával, tak jsem tě taky našel. Ne, nic takovýho, opakoval. Už toho mám dost. Táhnu odsud ke všem čertům. Já taky, řekl jsem a sklonil hlaveň k zemi. Co se stalo s tvojí partou? Zeptal se. Pověděl jsem mu to. Přikývl. S tou mou to bylo na chlup stejný, počítám, že tak dopadly i všechny ostatní, ale udělali jsme, co jsme mohli. Špatně, řekl jsem. Znovu kývl hlavou. No, přisvědčil. Tak si myslím, že ten váš spolek uvažoval správně hned od začátku. Až na to, že ještě před týdnem to moc správně nevypadalo ani neznělo. Před 6 dny, opravil jsem ho. Před týdnem, řekl. Ne, vím, určitě, ale čert to vem, co pak na tom záleží, řekl jsem. Co bys říkal tomu, pokračoval jsem, kdybychom za těchto okolností vyhlásili amnestii a začali znovu od začátku? Souhlasil. Vzal jsem to za špatný konec, poznamenal. Myslel jsem si, že jsem jediný, kdo to bere vážně, ale jak se ukázalo, moc vážně jsem to nebral. Nemohl jsem uvěřit, že by to mohlo dlouho trvat nebo že by nepřišla nějaká pomoc. A podívej se, jak to dopadlo. A stejný to musí být všude. V Evropě, v Ázii, v Americe. Představ si takhle potrefenou Ameriku. Ale museli to schytat. Jinak by tu už dávno byli. Pomáhali o 106 a dělali nám tady pořádek. To by bylo něco pro ně. Kdepak, počítám, že ta tvoje parta tomu rozuměla líp hned od začátku. Chvíli jsme to ještě probírali a pak jsem se ho zeptal, ta nemoc nebo mor, co to podle tebe je? To bych taky rád věděl, kámo. Nejdřív jsem si myslel, že je to tyfus, ale pak mi někdo řekl, že tyfus se projevuje až po delší době, takže jsem byl zřejmě vedle. Ani nevím, proč jsem to nechytl sám. Leda snad, že jsem se mohl vyhýbat těm, co to dostali, a že jsem si dával bacha na to, co jím. Bašil jsem akorát konzervy, co jsem si sám otevřel a pil jenom lahvový pivo. Měl jsem zatím kliku, ale to neznamená, že bych tu chtěl trčet dál. Kam máš teď namířeno ty? Pověděl jsem mu o adrese napsané křídou na zdi. Ještě ji neviděl. Byl právě na cestě do univerzitní budovy, když ho můj výstřel přiměl k opatrnému postupu indiánského zvěda. Já... Začal jsem, ale hned jsem se zarazil. Z některé ulice na západ se ozvalo kašlání startovaného motoru. V zápětí auto nabralo plnou rychlost a odznělo v dálce. No, aspoň víme, že nejsme sami, řekl Coker. A vedle toho tu musí být ten, co napsal tu adresu. Máš tušení, kdo by to mohl být? Pokrčil jsem rameny. Dalo se celkem oprávněně předpokládat, že ji tam napsal jeden z těch, kdo padli Koukrovi do rukou a kdo se pak vrátil. Nebo taky možná někdo z těch vidomých, které jeho parta nepolapila. Nedalo se ani říct, jak dlouho tam ta adresa je. Chvíli o tom uvažoval. Ve dvou nám bude líp. Pověsím se na tebe a uvidíme. Platí? Platí, souhlasil jsem. A teď, abychom šli radši na kutě. Ať zítra vyrazíme brzy po ránu. Když jsem se probudil, Coker ještě spal. Oblékl jsem se do lyžařského obleku, v němž jsem se cítil mnohem pohodlněji než v šatech, které mi obstarali jeho lidé, a na nohy jsem si natáhl své pořádné šněrovací boty. Než jsem se vrátil s náručí všelijakých balíčků a konzerv, byl už také vzhůru a oblečen. U snídaně jsme se rozhodli vylepšit naše přijetí v Tynšemu tím, že místo, abychom cestovali společně v jednom voze, vezmeme každý jeden plně naložený nákladák. Podívej se, jestli jdou okna kabiny dobře zavírat, doporučil jsem mu. Kolem Londýna je spousta trifidích školek a zvlášť na západ. No jo, viděl jsem už pár těch bestií škaredejch, řekl ledabile. Taky jsem je viděl.

0: viděl. A v akci, řekl jsem. V první garáži při cestě jsme vypáčili zámek čerpadla a naplnili nádrže až po okraj. Potom jsme vyrazili s mojí třítunkou v čele směrem na západ. Rachotili jsme tichými ulicemi jako tanková kolona. Byla to namáhavá cesta. Po každých několika desítkách metrů jsme museli složitě objíždět nějaké opuštěné vozidlo. Místy nám blokovala cestu hned dvě nebo tři najednou, takže bylo nutno zpomalit na minimum a odstrkat jedno z nich stranou. Havarovaných bylo málo. Slepota, jak se zdálo, padla na řidiče rychle, ale zase ne tak z nenadání, aby nezvládli řízení. Většinou ještě stačili přirazit k okraji vozovky, než zastavili. Dojít k té katastrofě ve dne byly by hlavní třídy zcela neprůjezdné a prodrat se ze středu města vedlejšími ulicemi ven by trvalo snad celé dny. Přesto jsem však zjistil, že postupujeme celkem za to rychleji, než se podle jednotlivých zdržení zdálo, a když jsem si po několika kilometrech povšiml u silnice převráceného auta, uvědomil jsem si, že jedeme cestou, kudy se již ubírali jiní a částečně ji tak pro nás uvolnili. Když jsme projeli skrze Staines, začali jsme cítit, že Londýn je konečně za námi. Zastavil jsem a vrátil jsem se ke koukrovu vozu. Jakmile vypnul motor, uzavřelo se kolem nás ticho, těžké a nepřirozené, rušené jen praskáním chladnoucího kovu. Náhle mi došlo, že s výjimkou několika vrabců jsem po celou cestu nespatřil jediného živého tvora. Koukr vylezl z kabiny a seskočil na zem. Zůstal stát uprostřed silnice a naslouchal a rozhlížel se. A v úkol před námi sestřou nesmírné pouště věčnosti, zamumlal. Pozorně jsem na něj pohlédl. Vážný, přemítavý výraz v jeho obličeji přešel náhle v úsměv. Nebo snad dáváš přednost Šelimu? Zeptal se. Jsem Ozymandias, král králů. Na moje činy hleď, ty mocný, zoufej si. Pojď, podíváme se po něčem k snědku. Ty, koukre, řekl jsem, když jsme dojedli a pohodlně usazeni na krámském pultě jsme si mazali sušenky marmeládou. Tak ti pořád nevím, co si o tobě myslet? Co ty si vlastně zač? Když jsem tě viděl poprvé, kafral si, promineš-li ten příhodný výraz, v jakési dokařské hantýrce. A teď mi tady recituješ Marvela. Nejde to nějak dohromady. Široce se zazubil. Mně to taky nikdy nešlo dohromady, řekl. To je tak, když je člověk hybrid. Nikdy neví, co je vlastně zač. Nevěděla to ani moje máma a věčně mi dávala za vinu, že právě proto na mě nepobírá přídavky na děti. Byl jsem z toho jako kluk dost zatrpklý a když jsem pak vyšel ze školy, zvyk jsem si chodit po různých schůzích, víceméně po všech, kde se proti něčemu protestovalo. A tak jsem se taky zčuchnul s lidma, co žádnou takovou schůzi nevynechali. No a ti mě pak začali tahat sebou na všelijaké sešlosti. Za čas mě ale přestalo bavit dělat jim šaška a navíc tuplovanýho, protože, jak jsem řekl, něco z vlastní hlavy. Smáli se jednak mě a jednak tomu, co jsem vyšplechtnul. Napadlo mě, že kdybych měl to základní vzdělání, co mají oni, mohl bych se jim snad jednou vysmát. A tak jsem začal po večerech studovat a pro všechny případy jsem se doma cvičil v jejich způsobu řečnění. Spousta lidí jakoby pořád nemohla pochopit, že když tě má brát někdo vážně, musíš k němu mluvit jeho vlastní řeči. Když na ně spustíš bandurskou a cituješ přitom Šeliho, berou tě jako nějakou cvičenou opici nebo něco na ten způsob, ale tomu, co povídáš, nevěnují nejmenší pozornost. Musíš prostě mluvit hantýrkou, jakou jsou zvyklí brát vážně oni. A platí to i naopak. Polovina politické inteligence, co chodí řečnit k dělníkům, nedokáže ty svoje moudrosti prodat. A ne snad proto, že by své posluchače převyšovali, ale proto, že většina z těch děláků naslouchá spíš jejich hlasu než slovům, takže jim zase spousta věcí druhým uchem uteče. Připadá jim to prostě spíš jako fantasmagorie, než jako běžná lidská řeč. Spočítal jsem si tedy, že je potřeba osvojit si několik různých způsobů řeči a používat vždycky ten pravý na pravém místě a občas taky ten špatný na špatném, zvlášť když to od tebe nikdo nečeká. To bys nevěřil, jak to s lidma dokáže zacloumat. Tenhle anglický kastovní systém je báječná vymoženost. No a od té doby se mi v řečnické branži vedlo docela slušně. Pevným zaměstnáním se to sice nazvat nedá, za to na půvabu a rozmanitosti to nepostrádalo. Wilfred Coker, táborové řečnění na jakékoliv téma. Tak to jsem, prosím, já. Jak to myslíš, na jakékoliv téma, vyptával jsem se. To máš tak, dodávám prostě slovo mluvené, zrovna jako tiskař dodává slovo tištěné. Tiskař taky nemusí věřit všemu, co sází. Prozatím jsem se s tím spokojil. Jak to přijde, že tě nepotkalo to, co ostatní, zeptal jsem se. Ty jsi přece v žádném špitálu nebyl, nebo snad ano?
1: Já, kdepak.
0: Řečnil jsem čirou náhodou na schůzi, kde se protestovalo proti policejnímu zásahu v jedné menší stávce. Začali jsme kolem 6. večer a asi tak o 6:30 nás přišla rozehnat policie. Jako na zavolanou jsem našel padací dveře a slezl jsem tudy do sklepa. Přišli se pochopitelně podívat i dolů, ale já byl zalezlý až u země pod hromadou hoblovaček, takže mě nenašli. Chvíli mi ještě dupali nad hlavou a pak nastalo ticho. Ale já se odtud nehnul. Nechtěl jsem jim blést do pasti jak ovce. Bylo mi tam docela pohodlně a tak jsem se tam vyspal. Když jsem pak ráno opatrně vystrčil nos, zíral jsem na tohle. Zamyšleně se odmlčel. Tak vám po kšeftě. Rozhodně se nezdá, že by mé zvláštní nadání ještě někdo potřeboval, dodal. Ani jsem se mu to nepokoušel rozmlouvat. Dojedli jsme. Coker se svezl z pultu. Pojď, pojedem. S ránem ku svěžím polím a novým pastvinám, chceš-li opravdu otřepaný citát. Zachmuřil se a chvíli nad tím uvažoval. Nejenže otřepaný, tak i nepřesný, řekl jsem. Má tam být lesům a ne polím. Hohoho, 1:0 pro tebe, kamaráde. Je to tak, přiznal. Přicházel jsem zvolna do rozjařené nálady, jaká se již projevovala u Coukra. Pohled na otevřenou krajinu vzbuzoval přece jen jakous takous naději. Pravda, tohle osení nikdo nesklidí až do zraje, právě tak, jako nikdo neočeše ovoce ze stromů. Celá tahle krajina už snad nikdy nebude tak spořádaná a malebná jako v tomto dni, ale přesto bude svým vlastním způsobem trvat nadále. Bylo to něco zcela jiného než města, sterilní, navěky zaražená v rozkvětu. Byla to země, na níž mohl člověk pracovat a vzdělávat ji a stále v ní nacházet budoucnost. Způsob mého života v předchozím týdnu mi pojednou připadal jako existence krysy, žijící z drobtů a slídící v haldách kuchyňských odpadků. Hleděl jsem do polí a cítil, jak se mi zvedá nálada. Města na naší trase, jako Reading nebo Newbury, vracela mysl na chvíli do londýnského rozpoložení, ale to už byly jen krátké poklesy na grafu z mrtvých vstání. Mysl má jakousi zvláštní schopnost obrody, která jí nedovoluje podlehnout nadlouho tragické náladě. Ať už je to ku prospěchu nebo ke škodě, je to jen součást vůle přežít. A jen proto jsme se také mohli vrhat z jedné vysilující války do druhé. Ale stalo se již nezbytnou částí našeho mechanismu, že i nad celým oceánem rozlitého mléka dokážeme prolévat slzy pouze dočasně. Má-li být život snesitelný, všechno mimořádné se musí stát všedním. Pod modrou oblohou, na níž plulo jak nebeské ledovce jen několik málo oblaků, nebyla už vzpomínka na města za našimi zády tak skličující a pocit života nás osvěžoval jako čistý vítr. Snad to neomlouvá, ale aspoň to vysvětluje, proč mě samotného chvíle mi překvapilo, že si při řízení zpívám. V Hungerfordu jsme udělali další zastávku na jídlo a doplnění paliva. Když jsme pak projížděli dlouhými kilometry nedotčené krajiny, naše úleva se ještě zvýšila. Krajina dosud nevypadala opuštěně, jen spící a důvěrně známá. Dokonce ani hloučky trifidů, které se tu a tam batolily přes pole, a nebo jiné odpočívající z kořeny zabořenými do země, nepůsobily tak nepřátelsky, aby mi mohly pokazit náladu. Staly se opět běžnými objekty mého načas potlačeného profesionálního zájmu. Nedaleko Devizes jsme zastavili ještě jednou, abychom se poradili s mapou. O něco dál jsme pak odbočili doprava na postranní cestu a sjeli po ní do vesnice Tynšemu.
1: Desátá večerní je fuč.
2: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: jste slyšeli?
1: Reinhard Heydrich přijel do Prahy a ujal se moci přesně před 85 roky, v předvečer svátku svatého Václava. Nic symbolického v tom ale nehledejme. Němci nebrali tisíciletý český stát vážně nikdy. Tím méně je zajímal svatý patron, který stál na jeho počátku, a taky tomu dodnes. Pouze o pár století dříve, když v jejich knížectvích byla periodicky obvykle hospodářská krize, přivandrovali Němci do českého severního pohraničí, na Vysočinu a na Moravu. Přinesli sice některé technologické novinky, ale i svůj dlouhodobý, pořád stejný, velmi autentický zájem. Rozšířit germánské panství na východ. Je to pořád stejné, pouze tomu valná část veřejnosti znovu a znovu odmítá věřit, než se znovu spálí. Tvrzení, že dějiny se neustále opakují, jen v jiných kulisách a za stále dokonalejších technologií, mnohým připadá jako žvást, nepodstatný bonmot. Ostatně, povšimněme si, že významná historická data, která si dle oficiální dějepravy periodicky připomínáme, se obvykle týkají velkých proher nebo rovnou národních tragédií. Vždyť ani Václavské výročí neslavíme například na narozeniny našeho největšího světce nebo na den přijetí křesťanství, jež fakticky zafixovalo českou státnost, ale na jeho zavraždění rukou vlastního bratra. Ten hrůzostrašný knížecí mord, jenž si paradoxně slavně připomínáme už 1100 roků vždy 28. října, měl, jak jinak, také co dělat s naším nebezpečným západním sousedem, no a politikou. Vždyť i město, kde každoročně oslavy probíhají, se nejmenuje podle fascinujícího knížete světla, ale nese temné jméno jeho vraha. To je nás světově unikátní. Že je v nedalekém městě v podstatě téhož jména aktuálně největší a nejúspěšnější německá továrna na auta, z níž českého zůstala jen její značka, je pěkný příklad právě onoho konstatování, že dějiny se opakují. Němci ji získali za hubičku od zrádce, kterého státní převrat vynesl do funkce předsedy vlády. Ostatně i ten puč, startující další národní a státní tragédii, každoročně oslavujeme jako báječný nápad, tedy našich západních sousedů. Ta továrna je toho dokonalým vyjádřením. Němci přinesli lepší technologie, jako kdysi, když obsazovali naše pohraničí. Tím pouze urychlili její rozvoj, který by ale přišel tak jako tak dříve či později, a dnes za využití zdejší pracovní síly levné a spolupracujících menších firem, odtud jejich chcípající matka inkasuje miliardy, které nám chybějí ve státním rozpočtu. Heydrich vlétl do Prahy doslova tak na Junkersu JU-52 v podobě onoho cimrmanovského nového smrťáka, který se nezakecá. Vystřídal dosavadního Hitlerova protektora Konstantina von Neurata, který se k likvidaci českého živlu ukázal příliš měkký. Nesl totiž v sobě ještě vzpomínku na staré dobré časy, v nichž diplomacie nebyla jen prázdné slovo navzdory velké válce. A tak si vzal nekonečnou zdravotní dovolenou a 37letý střihoun ho zastoupil. Hned na večer dal zatknout a odsoudit k smrti dosavadního formálního premiéra generála Aloise Eliáše. A pak už to šlo ráz na ráz. Vraždění rychle dostalo pravý německý strukturovaně technický rozměr. Kdo se nebouřil, nekonspiroval v odboji, ale poctivě makal v továrnách, v policii, ve státní správě, na vítězství Třetí říše, mohl být v klidu, že pouze do blížícího se vítězství nad Sovětským svazem v roce 1941 se zdál být jen otázkou nedlouhého času, to si podvolení nepřipouštěli. Zvěsti o chystaném odsunu většiny národa, tedy kromě nezbytné otrocké obsluhy německých nadlidí, do kazašských stepí byly nepřátelskými dezinformacemi. A kdo je šířil a byl odhalen, latentně přítomné údavačské řemeslo opět rozkvetlo, mohl být i popraven. A když následující jaro parašutisté běsnící německou stvůru poslali do pekel, mnozí tomu aktu odporu rozezleně spílali. Vždyť ještě přibylo vraždění a relativně poklidný protektorát, jak ho líčil tehdejší mediální mainstream, se stal mnohem více bojištěm. Lidice, ležáky, no a tak dále. Dodnes se zabití Heydricha traduje jako atentát. Toto původně neutrální latinské slovo přenosem přes francouzštinu dostalo význam protizákonného činu, tedy zločinu. Jenže to byly německé zákony, vnucené, okupační, že platili ve většině takzvaně integrované Evropy, na tom nic nemění, ba právě naopak. No a pak přišel zázrak. Ten nevěřící smrťák si ještě stačil nasadit svatováclavskou korunu a skončil. Jeho likvidaci ku podivu neslavíme jako jedno z mála válečných vítězství, ať už cena za něj byla jakkoliv děsivá. Ti, kteří jeho i následné běsnění přesto přežili a neposkvrnili ústa ani hruď falešnou řečí, řečeno ze Stanislavem Kostkou Neumannem, nesli vzpomínku jako memento a poučení. Marně. Také to se neustále opakuje a nejde o specifický český fenomén. Pamětníci odejdou, odlesk jejich svědectví nese ještě maximálně jedna, dvě generace a vše zmizí, aby se znovu opakovalo. Do národní paměti nových generací zafixuje vládnoucí moc rovněž v principu stále táž, pomocí dobře placených podvolených otroků, zaměstnaných ve školách a propagandistickém stroji jiná výročí, jiné výklady, jiné povinné adorace. Je to jako donekonečna ubíhající obrazy zrcadla v zrcadle. Asi to znáte, každý další obraz je v něm v podstatě stejný a přece jiný. Stále menší, stále hůře čitelný. A tak Německo opět vládne Evropě. Podvolené státy na něj pracují a pro něj vydělávají, především skrze novou říšskou marku s názvem euro. A říše přesto krachuje. Tudíž opět zbrojí na další pokus o vydrancování Ruska, k němuž ovšem nemůže dojít, jak víme, z opakující se historie. A přece formálnímu vedení v Bruselu šéfuje Němka. A přece do čela armád pod značkou NATO právě nastupuje německý generál s patřičně rusofobní retorikou. Idea báječné bratrovraždy má rovněž své aktuální pokračování. Po krvavém státním převratu oslavovaném oficiálně jako osvobození, Západ donutil Rusko k sebeobranému atentátu na opětovně vzkříšený nacistický režim, jemuž velí jedna z dalších verzí zastupujícího říšského protektora. I válka opět na dohled. Letošního 27. září žádný Heydrich na pražském letišti nepřistál. Není ho zapotřebí. Je tu latentně přítomen v mnoha kopiích. Ta jedna z nejvydařenějších sídlí jak jinak tradičně na Pražském hradě. Ani šéfa formální protektorátní vlády netřeba zatím zatýkat. I když není tak psovsky odaný svému německému pánu jako ten předchozí, je dostatečně tvárný, aby odvedl plus minus stejnou práci. Tajemství svatého Václava je zjevně právě v tom stálém opakování téhož v jiných kulisách. V zrcadlení zrcadla. Ve tříbení stříbra z podvolení do nepodvolení. Stále až do času, do okamžiku, v němž se vše náhle změní. Jak? To je právě to, co je mimo zrcadla, protože jen to je realita. Zázrakem. Ten má ale jako vždy jedinou podmínku. Pochopit, že je možný. Právem si posteskl biblický prorok: Pane, kdo uvěří našemu kázání? Je pozdě nebo je ještě čas? 27. září tu věčnou otázku i odpověď naléhavě připomíná. Ostatně soudím, že německá čtvrtá říše, zvaná formálně pro změnu Evropská unie, musí být zničena.
0: To stojí za úvahu.
2: Na stanici Hvězda.

0: noc s hvězdou.
1: Proč nezapomenout raději na ně? A proč si nepřipomenout ta jména vaše? Ne, dneska se nevrátím dolů do lázní. Je škoda každé hodiny a poobědvám vám tady nahoře ve stínu kaštanu, nad jejíž korunami činí červená věž vyhlídky. A to, co cítím, co bych nazval vděčností úhrnem, si nechám opakovat některou písň zdejší hrací skříně. To je taková jedna z mých zdejších tradic, jeden z obyčejů mého každoročního pobývání tady. Vždycky si najdu písničku, která mi bude leitmotivem, pro kterou si sem zajdu a tady posedím a kterou si pak vždycky dám ještě jednou při odchodu, aby za mnou zněla, aby doznívala, abych se odtud při jejich posledních taktech vzdaloval a aby tedy pro mne jaksi nedozněla. A letos už jsem tam hodil korunu, už to tam hraší, deska byla vybrána a uchopena. Nikdo mě nepřesvědčí, že to je mechanismus, jsou tam skřídci. Deska je nesena, položena, zpěv se blíží, zpěv je tu.

Zdá se vám to málo, nebo příliš samozřejmě banální? Mně ne. Bylo by dobré, kdybychom každé ráno tohle věděli. Tohle si uměli říci. Právě dnes je dnešek a jenom dnes. Zítra ovšem bude taky dnes. A v tom je všechna šálivost času. Pořád to budou dnešky, ale bude jich ubývat a ubývá jich. Stávají se z nich předvčerejšky. A jednoho dne se probudíme s pocitem, že právě dnes je opět jeden dnešek, ale netušíce, že už jenom dnes. Ale píseň zní dál. A tak dál jen dál, užívej svých roků pár. Co den dal, den dal. S radostí ber každý dar. Zdá se vám to málo? Neříká to nic velkého? Nevypadá to moudře? Netvrdím, že to říká něco velkého a že to moudré je, ale na malé ploše písničky, v tom malém kruhu desky je něco uzavřeno. Slovo o nezbytnosti, o způsobu, který bychom se měli učit. Brát všechno s radostí. A včetně špatného počasí, bolestí, ztrát a trablů. Za 100 let, jak víme, nic už neskazíme. Písně naše jen se nes. Gaudeamus juvenes. Gaudeamus juvenes. Vždycky jsem se bál odjezdu od někud a odkudkoli. Dokud jsme na začátku prázdnin nebo života, klene se před námi všechen ten příští čas jako krásná nedohledná dálka. Ale už tehdy je později, než si myslíme. Ještě jsem tu. Ještě se stačí ohlédnout a vidím. Obklopeno neklidným rámem plyne povětřím mé město jasných barev, věžičky, římsy, sloupy balkonu, krajkový štuk. Ještě mi může před očima přeletět pták, podobající se v té chvíli kolonádě. Ještě se může a třeba jenom na okamžik objevit mezi stromy dům. Ještě jsem tu. A ještě přijde večer a bude noc. Já půjdu ještě jednou ulicemi a uvidím jakési okno ve výšce. Poslední osvětlené okno. A budu vědět. Ve žlutém světle malé lampičky se dívčí ruka chápe květin

pak je jitro, den odjezdu. Odjíždíme. Ne, ještě se mohu ohlédnout a ještě vidím. Loď ve šťastném a majestátním pohybu. Plachtový dvojí zeleně. Temné zeleně lesů a světlé zeleně trávníků. Loď v modrém moři času, který je jeden. Je to čas těch, kdo tady vysoušeli bažiny a nad roklemi rozepěli křídla kolonády. Je to čas Ulriky a Elegie. Je to čas všech, láskyplný, milostný čas všech, kterým toto místo bralo dech, či kterým naopak jej vracelo. Je to čas můj a bude to čas dalších, kteří přijdou a pro které jsem jen jeden z přemnohých chtěl vyslovit toto své vyznání. Řekl jsem, že jednou z mých osobních tradic tady je dát si svou píseň ještě při odchodu, aby za mnou zněla, abych odcházel při jejich posledních taktech a aby tedy pro mne jaksi nedozněla. Věren tomuto zvyku házím tedy ještě teď korunu do hrací skříně a ať mi prominou mý posluchači, že odjížděje odtud nesahám pro závěr do výšin klasiků, kteří tudy prošli, a že nechávám za svými zády doznít píseň, která mi byla písní tohoto léta. Léta roku 1973.

či bys kňučel nebo byl, když ti přítel řekne, že tě nesnáší a dolou, že si šláp, když se bídě vaříš jak v guláši, snášej to jako chlap. Když namouráš svůj vůz a zradil tě tvůj vkus a na co sáhneš má samý mínus, nikdy žádný.

0: Noc plná hvězd.
1: Haló? Tady byt pana Procházky.
2: Pan Procházka osobně?
1: Ano, prosím.
2: Haló?
1: Haló?
2: Tady je zoologická zahrada.
1: Dobrý den. Prosím, co si přejete?
2: Napusťte okamžitě vodu do vany. Posíláme vám tam slono na koupání.
1: Jezus, manko, a proč zrovna mě?
2: Protože u nás v zoo přestala téct voda.
1: No jo, ale ke mně do koupelny se slon nevejde. Víte, já mám vanu malou a mělkou.
2: No tak to nevadí, bude ve vaně sedět, je to cvičený slon.
1: No jo, ale prosím vás, jenom aby mi ji neroset. Je to družstevní, víte?
2: Co, vana?
1: Ne, vana, byt, já bydlím ve třetím poschodí. No to víte, takový slon se posadí a dosedne v suterénu. No jo, to už se stalo sousedovi a váží daleko míň.
2: Neapně se vymlouváte, nechápete, že je to vaše etymologická povinnost. Nebo snad chcete, aby se nevinná školní děcka obdivovala špinavému chovotnaci? Víte, jaký by to mohlo mít následky? Děti si vemou příklad, přestanou se mejta, za chvilku, abychom stavili morový sloupy, že jo?

0: Studenou nebo teplou?
1: Vařící. Voda musí být vařící, aby se slon cítil jako doma v Africe. No a kdybyste do ní mohl hodit trochu bahna, bylo by to světový.
0: Ale no tak, to snad ani nemusím. Mně teče tak jako tak kalná. Víte, já bych řekl, že mi teče takovej Tizián.
1: No tak to pozor, aby nám ten slon z té vody nezrezavěl. Za to ručíte, je to všecko jasné?
0: Ano, prosím, tak já jdu.
1: Kam jdete?
0: No, napustit tu vanu. Halo? Halo, co je?
1: Ty kamaráde, poslouchej. Ano. Ty jsi tomu opravdu věřil?
0: A čemu, prosím?
1: To mě teda podrošíš, to mě teda, no teda takhle to zblajznout, to jsem ještě teda nezažil.
0: Halo, prosím vás, tak vy s tím slonem nepřijedete?
1: No to bych prosil, že ne, kde já bych brácho sehnal slona?
0: A no kde, přece tam, kde pracujete, v zoologické zahradě, ne?
1: V jaký zahradě? Já tam nepracuju, to přece byla jenom legrace.
0: No jo, ale promiňte, já to nechápu, tak proč jste mi vlastně telefonoval?
1: Já to nepřežiju. Povídal jsem ti přece, že jen tak, z legrace.
0: Ale co je na tom legračního?
1: A to tě nenapadlo, ty jedna palice dubová. Jak by se ten slon dostal do bytu?
0: No jak, mohli by ho vyvést výtahem.
1: Koukej, brácho, přestaň si ze mě střílet, jo? A přece si tomuhle tomu nemohu věřit.
0: No a proč ne?
1: Poslouchejte, člověče, vy jste asi nějaký chuligán, že jo? Co vlastně ode mě chcete?
0: Já od vás, no, promiňte, ale vy jste mi telefonoval.
1: A za telefonu taky teďko na SMB, aby ti zkasírovali telefon.
0: Ježiši, a proč zase?
1: Za toho slona!
0: Jak to tak, vy ho nepřivezete?
1: Koukej, kamaráde, co jsem ti vlastně udělal, že jsi na mě jako na cizího? Zatelefonoval jsem, protože jsem zkrátka chtěl udělat legraci.
0: No jo, ale prosím vás, odkud jste znal mé telefonní číslo?
1: Žádný číslo jsem neznal. Prostě jsem ho namátkou vytočil. Telefonoval jsem několika lidem a taky vám, no.
0: Ježi, já to nechápu. A kde jste vzal tolik slonů?
1: Slonů, jakých slonů? Tak počkej, kamaráde, ze mě si teda šouvky dělat nebudeš. Tady legrace končí. Já dělám legraci a ty si ze mě budeš dělat srandu? To určitě, cápku, já s tebou zatočím, to se teda budeš divit.
0: Ale, promiňte.
1: Jaký pak, ale? Koupím slona, tě trefí Josefa, jestli si ho nekoupím. A přemusím k vám. A na liní růj ti to, že na mě do smrti nezapomeneš, ty suchare, tady nemá smysl projednat si.
0: No, zavěsil. A ani mi neřek, kolik mám připravit mejdla. Poslouch.

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: Slyšíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: 19. století bylo ve svém rozpuku, když jako rytec, který lázeňským hostům zdobil pohárky monogramy, rozvíjel svůj podnik Ludvík Moser v Karlových Varech. Zanechal po sobě sklárnu ve dvorech, tituly dvorního dodavatele několika panovníků a jméno, které se nakonec stalo doslova světoznámou značkou. Příběh jeho firmy je zároveň příběhem rodu Moserů a lázeňského města Varů jako takových, do kterého jejich podnikání přivádělo zákazníky z celé Evropy. A proto si jej u příležitosti 110 let od úmrtí připomíná v článku Milan Kramberger.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: ztráty a nálezy.info.

Milej pane, to nemůže být. Tamhle sedí moje roští, nadělá z vás prejt. Jo, takovýho frajera sečí.

0: noc s hvězdou.
1: Dralo sa pieří. Kolem stola sedělo babi jak žab a řečnování tolej, že sa každý jaramak musel skovat. Aby sa toho nadralo věcej, tož si tetky drali aj huby a pomluvili kdekeho, u svatého Jána počínaja a u boží muky konča. Největší hubu měli tetka Kištěna, která mleli jak šlajfířka a tak s ním smíkali po izbě, že jim před ní museli pověsit travnicu, lebo ináč by pézi létalo až do síně.
2: Ja, a víte, že za starou Pelještěnu chodí u porocný Píšťala? Ne, nále boženku, teď je to plná dědina.
1: Kištěna se napili kafe a jeli dál.
2: A Jura Koškařů ji prej nechá stát Kaču Trháčovu. Snad je v tém a on se k tému nechce znat. A totkaj viděli pastýřa Tatara, jak v noci lézl oknem od Anče Tragačovej. Na enem si to rozvažte a představte, hotová Sodoma. Panenko Maria Sedmi Bolestná netrestiná za těch cizoložníků. Kdyby pámbu všechny ty hříky spočítal, tož tady nebude pršat najmeň 100 roků.
1: Tetka sa pokřižovali a přednášali dál.
2: Já, abych boženku nezapomněla, viděli jste, jak sa všil nosí ta švirga táto na Fúkarova? Má prej ženicha a jakýmsi archimetrem či co, ale je prej po čtvrtej ženatý a je to taký plesnivec starý z hubů červenou, jak slunko na japonském prápoře.
1: Babi sa řehu zňali, že jim bylo vidět lusté střevo, a starej Míštěně spadli zuby do kafé. Měli jich na háčky. A tak v dobré pohodě obrátili celou dědinu na ruby. Už bylo jaksi kolem půlnoci, kdy se tetky rozešly a druhého dňa si nějaká dobrá duša pustila hubu na špacír a tak se Tonka dověděla, jaké řeči se vedly o ní a o jejím ženichovi. Hnedka je sašla tetky Kištěny optat, co je na tom pravdy, ale stará sa dušovali jak cigán, že oni níza, že sa takého nic nepovídalo.
3: Nále, ovco, jak bych mohla? A ještě k tému já, no na mou dušu věrnu, Tonečko, nic takého. Boženku, dyť ani nevíš, jak tě mám ráda a nedala bych na tebe dopustit. Ať mě pán Bůh hnedka i na tomto fleku stresce, lesti jsem o tobě jedno křivé slovéčko z huby vypustila. Když přece vím, jak ten tvůj je hodný a šikovný člověk a od srdca ti přeju štěstí a božího požehnání.
1: Tonka teď se nevěřila a připomenula, že jestli se to bude opakovat, tož jich bude žalovat. Do Kištěny, jak když 100 satanů vleze, letěli hned k levým k sousedům, potom k pravým, ke kmotřence, ke švagrovej a k druhé sestřenici a nakonec naproti do kvělbu a mleli pantem na plné obrátky.
2: Na enem si to představte a rozvažte, co si ta ledačina usoplená myslí. Mně si opovažuje hrozit, že bude žalovat pagáž a škaredá švírkatá ke mně, ke staré osobě, úcty to nemá, slota. A jak se to nafukuje, maškara? Žrad nemá co, ale vyvářá jak vhody a nadluh. Jenom aby se mohla ukázat před tím jejím modrofůsem. Však je to pravda, že ten její oblezenec zamordoval už 4 ženské.
1: Druhého dňa, když si došli k obrůčkom vypošťat vajca na podsadu, ještě nezapomněli přiložit polénko.
2: Však už má ta švirga na nejvyšší čas, aby se vdala. Stará je jak čínská zeď, tože je aj ten modrofus dobrý. Však až ten archimetr změřá všechny její dluhy, tož už zamorduje jak ty ostatní.
1: A tak do týdňa roznesli tetka pana architekta aj Tonku na kopitách po dědině a stačilo o nich něco vzpomnět a Kištěna zuřili jak bík před červenou hadrou. Ale došel den, kdy sa tetce rozklepali 2 poslední zuby. Dostali obsílku k soudu. Ze strachu jich popadla zlost, vyskočili až po lampu a létali po izbě s řevem, že jim omítka padala ze zdí. Když jim strýc řekli, že si mají dát na tu nevymáchanou hubu pozor, okřápali jim kotchan o hlavu, že glazura létala až na padělky. Do soudní síně vletěli jak zlý větr, ale pán soudcí jim našup zarazili dech. Tetko, stoupněte si tady rovno před stůl a už ani slovo. Jsou tady na vás 3 žaloby pro pomluvy a urážky na cti. A vašej huby sa bojí celá dědina. Na chvíli vám tu pusenku zavřem. 3 dní vězení podmínečně, všecky urážky odvlad v novinách a 100 korun na sirotky. A zameďte si před svojím. Starajte se o to, aby 3 děcka vašej svobodnej dcery měli otců. Tetka jenom co si zahučali pod nos a zlostí bečali až dom.

0: Noc plná hvězd.
1: Teď můžeš zkusit inzerci, vykašli se na soutěž.
2: Prosím tě, četl jsi někdy tu rubriku?
1: Čet? Ostatně dobrá polovina inzerátu je mejch.
2: To je samý reprezentativní elegán, vznešený, štíhlý, kudrnatý.
1: Vím, co píšu.
2: S dvěma byty, s vlastní tramvají. Můžu tam já napsat, můžu k těm já se rovnat?
1: Dobře, tak nech inzerci stranou a seznam se v kavárně. To je vůbec nejlepší způsob. Já ti dám lekci v seznamování, jo? Tak si představuj.
2: Ano.
1: Představ si, jsme v kavárně, jo? Já sedím u stolku, mám třeba pivo a párek, jo? A jsem pohledná ženská, jo? Představuješ si to?
2: Jo? No tak, kavárnu bych viděl. Ale to pohledný děvče se mi ne a ne vybaví.
1: Snaž se, to jsem já.
2: No právě. No, jakou s takou z ženštinu vidím.
1: V pořádku, tobě bude stačit. Tak jdeš ke mně a co řekneš?
2: Nazdar, Slávku.
1: Nejsem Slávek, jsem ženská, co řekneš?
2: Aha, promiňte, slečno, není kromě vás v kavárně ještě nějaké jiné děvče?
1: To je výborný, to je skutečně skvělý, to se ti povedlo. A na to ženská vyskočí a vrhne se ti kolem krku. Tak znova, vypadni z kavárny, úplně špatně to bylo. Ještě jednou.
2: Mám zabouknout?
1: Dvakrát. Naposled to zkouším. Jsme v kavárně. Sedím u stolku. Jsem pohledná ženská.
2: No.
1: Ticho.
2: Odložit šatně.
1: Nepůjdeš k dámě v Hubertusu.
2: Když má párek a pivo.
1: Ticho. Přicházíš ke mně a říkáš. Slečno, je vedle vás místo? Zkus to.
2: Ano. Ustupte číšníku, jdu k dámě. Promiňte, slečno, je vedle vás zaměstnání.
1: Chcete říct si místo. Pomáhám ti, víš?
2: Ano, místo. Pardon, trapně jsem se spletl při pohledu na vás.
1: Tak to jsem přeslech. Je vedle mě místo.
2: Už dlouho, že? A jak se na vás tak dívám, dlouho ještě bude.
1: Ty nejsi nápadník, ty jsi dřevo. Tebe budu mít do smrti na krku, ty se neseznámí. Pojď sem.
2: A jo. Je. Jak to, Slávku, že nás to nenapadlo dřív, takováhle jednoduchá věc?
1: Protože ty nejjednodušší věci napadají člověka až na konec.
2: To je úplně nádherný. Prosím, omámit ženy zpěvem. Tak snadná záležitost tam jinak nepřijde. Madono má, jen tobě a těm očím tvý.
1: Ticho! Okay. Já chci taky mámy.
2: Prosím, můžeš se přidat. Madono má jen tobě a těm očím tvým, o kterých sním.
1: Ticho! Tuhle neznám.
2: Neznáš. A tato je na omámení naprosto nejlepší. Madono má jen tobě a těm...
1: Ticho! Říkám, že ji neznám.
2: Ne a pol začerná.
1: Byl to můj nápad.
2: O lásce mandolína. A kterou znáš?
1: Kterou znám. Na omámení znám, drahý můj.
2: Prosím, drahý můj.
1: Počkej, neměli bychom se s diváky teď rozloučit, abychom potom nerušili umělecký dojem z naší písně?
2: No, rozmyslíme si to. Drahý můj. Jo, ano, pardon. My se s vámi rozloučíme a vy potom v klidu vychutnáte náš nevšední a nehledaný zpěv. Dámy a pánové, končí návštěvní den, v jeho závěru Miloslav Šimek a Jiří Grossman téměř zvítězili v soutěži o Milušku Voborníkovou.
1: A nakonec tito dva světáci zaspívají všem ženám podmanivou píseň.

představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu, kdo ví, co v rosolu. To koukáte, to jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu, kdo ví, co v rosolu, kapustu uvařenou.

pánky maštěný, maště jsem jak praštěný. To koukáte, to koukáte, to jsem měl dnes po obědu. Šestá slocha, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Poslyšte a poslyšte a co jsem měl dnes k obědu.

jak čas máchnu perutí. Odnáší a nikdy nenavrátí. Další cíl už vyhlíží si zas. Perutí jen mávne, hned se ztrácí do svých šídel, co vzal jestřáb čas.

zúžím zrak a uchýlím se k vínu. Hvězdná noc, když velí k vypoutí. Odešla jsi a nedávám ti vinu. Je zčáp čas, že máchnu perutí. Odnáší a nikdy nenavrátí. Další cíl

0: do svých křídel, co vzal je střáb čas.
1: Noc s hvězdou.
2: Já vždycky říkám, české divadlo má řadu herců, dobrých, výborných, vynikajících, ale znám jenom dva. Jenom dva, který miluju a na který se dívám ne jako na herce, ale jako na kus přírody, jako když přede mnou rozkvítá kytka, nebo pramení voda, nebo se pase srnka. Takový nějaký krásný přírodní zjev. A to je sovák a menšík. Já když se na ně dívám, tak mám pocit, že se dívám do přírody, že to ani není herectví, že to je přede mnou voní les, nebo seno, nebo že to je něco takového. A já miluju sováka samozřejmě jako kolegu, jako člověka, jako herce. A když se na ně dívám, tak si říkám, kde se to v tom člověku bere? Taková ta člověčina, víte, ze kterou on jako vydechuje to moudro takový. Ale ono není divu, on od dětství, skutečně od dětství inhaloval tu člověčinu a teď ji ze sebe vydává. On třeba mi vypravoval, že jako malej kluk on vyrůstal v hospodě. Ne jako host, jako... Tatínek měl hospodu, jo? A on tam vyrůstal jako malý kluk a říkal, člověče, já měl tvrdý dětství, tatínek byl přísný a než jsem směl jít ráno do školy, tak já jsem musel napřed vycídit nálevní pult celý, že jo? Jako malý kluk. A to už tam chodili po ránu takoví ti alkoholici, kteří ani se neobuli v bačkorách, ráno přišli a chtěli hned alkohol, že jo? No a malý Jirka cídil pult a tam chodil jeden pravidelně a ten chtěl vždycky dva velký rumy. Přišel seci, že jo, a řekl rum, jo. A malý Jirka vzal nahoře flašku z police, nalil mu rum, že jo, a teď říká, a protože už tenkrát jsem byl potvora, tak jsem ho sledoval a teprve, když začal pít, tak jsem tu flašku zašpuntoval a dával nahoru. A on nikdy nevydržel to pomyšlení, že bude chtít ještě jeden a vždycky se zakuckal, jako... Takže on nejen, že si počkal na tu pravou chvilku, ještě si ji narežíroval jako sám, si udělal situaci, že si uklízel ten rum přesně v tu chvíli, když věděl, že on se zakucká. Pak tam chodil další, který si dával taky ráno rum, ale už se mu z toho alkoholu tak třásly ruce, že všecko vybrindal, že jo. Tak Jirka mu nalil rum a on mezi tím si udělal takovej ze šály ten závěs, jako když máte zlomenou ruku a nosíte ji na pásku, jo. A Jirka mu dal také ten rum do té ruky. A on to také ten pásek vytáhl. Sovák říká, měl výtah na prcka. Čili on od útlýho dětství študuje tyhle ty věci. A když jsme spolu točili ten televizní seriál Byli jednou dva písaři, tak vždycky jsme odjížděli ráno na to naše pracoviště, to bylo za Prahou, v takzvaném Tichém údolí. A tedy bývalo to Tiché údolí, jsme tam přišli my. A to jsme jezdili jedním vozem, režisér Roháč, Jiří Sovák a já. A cestou jsme míjeli takový poslední pokušení civilizace, jako třeba uzenářství a tak. A slíbili jsme si, že nebudeme jíst, že se spadneme během toho půl roku. Výsledek byl, že jsme všichni tři přibrali. Roháč tvrdí, že jsem to zavinil já se Sovákem, že jsme odjedli. Když to Sovák tvrdí, že to zavinil Roháč a já, že jsme pořád ho sváděli k jídlu, jedině já vím pravdu. A tak jsme míjeli ty poslední takový ty výdobytky civilizační, jako ty uzenářství a poslední vůbec byl hotel Maximiliánka, už v Tichém údolí a teď, když jsme přijížděli tím vozem k němu, tak někdo v tom našem autě řekl, kluci, co takhle si dát po ránu malý pivo v rychlosti jen tak? Tak ten řidič už brzdil, protože nás znal, tak už brzdil, že ho zastavil. My jsme vylezli, šli jsme dovnitř. A už nikdo neřekl tři malý piva, už někdo řekl tři piva. A teď se tam jenom objevil vrchní, už jsme tam byli po druhý nebo po třetí a říkal, pane Horníčku, naši tatínkové byli spolupracovníci v Plzni kdysi. Jsem říkal, ale děte, jak se jmenujete? On říkal, Hynek. Říkal, no samozřejmě znám, je, tatínek, no mám dokonce fotografie společně. Tak jsem příště našel v rodinném albu fotografii, kde rodina Hinkova a naše jsme byli na takovým výletě. Mě bylo 5 let, jemu 3, sestřičce jeho bylo asi 8, tak celá rodina. A on byl úplně dojatý, koukal na to, říkal, je, to je maminka, tohle je moje sestra, no, tady jsem já, no jo, to jsem já. A tohle jste vy? Aha, to jste vy, jo. A tatínek, tohle to dojatý. A tak jsme tam seděli a pili jsme pivo a koňak. A teď, když on si to prohlíceli, tak jsme jako říkám, tak já zaplatím, měli jsme 3 piva a 3 koňaky. A on říkal, ne, ty piva jo, ale ty koňaky byly ode mě, za to, že jste ukázal tu fotku, to byla radost pro mě, to je ode mě pozornost taková. A vyšli jsme ven před ten hotel a jeli.

Kasovák mě praští pěstí a říká, hledej blbou, na těch fotek musíš mít víc doma. Podo.

0: tom. To je škoda, že Sovák o sobě nevypráví. My jsme spolu byli dvakrát na vojně, jednou jako prezenčáci, že jo, potom jako na cvičení po roce nebo po dvou. Ovšem to se těžko dá vyprávět, protože to je trestní ještě dneska.
1: Já si vzpomínám, že jsem sloužil v AUZu, armádní umělecký soubor, a k nám byl tam tenkrát přifařen loutkový odbor, Kopecký a jeho synové. No a tak jsme jezdili, my jsme hráli pro dospělí, oni hráli dopoledne pro děti, a já v takový vlastenecký křeči jsem si šel jednou sednout mezi ty děti, abych viděl prostě kašpárka, a tak si zaspomínal na svoje dětství. A teď jsem zjistil, že tam mluví úplný blbosti, že jak si to představení je svým způsobem, jak se říká, odflinknutý, že tam říká třeba, kolik máš zubů, říká 2,30, a kde si na to vzal peníze, takovýhle blbosti. Prostě vůbec neměli přehled, co povídají, protože to mě rozlobilo, a tuhle zlobu jako vlastenec jsem sobě nosil asi 4 dny, a potom přišlo na řadu tohle víno, ne tohle, ale nějaký jiný. A tak nějak prostě se pilo a ve mně uzrál takový zvláštní plán. Nechal jsem si ohřát v kuchyni takový kyblik klihu. A to už mě zjistil horníček a ještě několik kolegů, co tam sloužili se mnou, zjistili, že mám, že mi ohřejvají klih. Tak mě sledovali, jak jsem se potom dozvěděl. Já jsem ho ilegálně vynes nahoru, kde ten Kopecký, ten táta, spal, on měl fousy strašně dlouhý. A tam na těch schodech mě chytli, těsně u toho, u těch dveří, kdy už jsem se chystal tam vyniknout. Já jsem jim to vysvětlil, pán, neblázněte, kluci, nic se nemůže stát, jsme právnicky naprosto krytí. Já tam přijdu, naklíhujeme mu fousy, do špičky sežmolíme, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce probudíme. Jak se posadí, tak se probodne.
0: Já vždycky říkám, mnoho našich lidí má ten dar, mně taky někdy napadne blbost, ale já ji neprovedu, když to on ji provede. V Praze na Václaváku, kde dneska je hotel Jalta, tak byla proluka, tam spadl dům po náletu a tam byla díra. A tam byly takové výstavky improvizované. A jednou tam byla výstavka hospodářských strojů. A Jirka Sovák šel v noci po Praze, což on je dost nespavej, byl. A tak šel s Václavem Jelínkem, spisovatelem, a říkal mu, pojď se podívat, já ti něco ukážu. A tam byl na pódiu vystavený traktor. Tam byla taková šikmá plocha, pak pódium, šikmá dolů, že jo. A nahoře traktor. A mu říkal, uvažuj, ten traktor tam přece nevynesli, ten tam vyjel, čili je v něm ještě nafta. Tak dlouho zlobili, vylezli nahoru, až to Jirka asi v 2:30 v noci nastartoval, sjeli dolů, přejeli chodník a po Václavské náměstí jeli dolů. A z Jindřišské ulice v půlce Václaváku vyběh pán v civilu,

Sám, nikde nikdo, sám pán a prudce je zastavil. Tak Jirka zabrzdil a ten cizí člověk beze slova přised a jel s nima dál. Stopař.

0: Noc plná hvězd.
1: Stavovské rozdíly. Panský šafář Nikles s panským správcem Passerem byli velice dobří přátelé, sedávali pospolu den co den u tisků ve venkovské rozlehlé hospodě, kde platili za tak nerozlučnou dvojici, že bylo vždy jisto, že všechny kousky, které rozvířily tuto obec, provedli šafář Nikles a správce Passer. Šafář Nikles miloval velice správce Passera, ale přece mezi nimi leželo něco hrozného, co občas tváři Niklesově dodávalo pochmurného výrazu. A ta věc byla taková neslýchaná, že uváděla šafáře Niklesa v největší rozčilení, jakého jen byla schopna jeho dobrá duše. Kdykoliv totiž oba v hospodě utisků pospolu popíjeli a přitom ku konci vyvedli jeden ze svých veselých kousků, který obyčejně záležel v tom, že chytili v noci obecního strážníka a hodili ho někam do strouhy, tu po celé vsi znělo jednomyslně, že včera byl šafář Nikles ožralej jako prase a pan správce byl trochu veselej. Jisto však bylo, že oba byli ve stejné veselé náladě, stejně toho vypili, stejně to působilo na jejich mozky, ale což platno, hlas lidu zněl, šafář Nikles byl ožralej jako prase a pan správce byl trochu veselej. Nemůžeme se proto divit, že si šafář Nikles vroucně přál, aby se poměry obrátili, a proto, když mu to vlezlo do hlavy, to, co se povídá ve vsi, stával se střídmým. A když měl správce Passer 3 sklenice, on měl 1. Takže ku konci dopadlo to tak, že měl správce 30 sklenic a on jen 10. Tedy ve správném poměru 1:3 a nevyvedli toho dne nic. Nikles podporoval pana správce, tichý, zádumčivý, pan správce hulákal přes celou vesnici, vynadal hostinskému tiskovi, zatímco Nikles tvářil se neobyčejně slušně, ale druhého dne dozvěděl se, co opět říká hostinský tiska na danou otázku, jak to tam včera dlouho drželi. Ale víte, šafář Nikles byl ožralý jako prase a pan správce byl trochu veselej. Nikles chápal, že zde v tomto případě jde o velké protivy stavovské. Že jsou zde velké sociální rozepře stavovské, jak by on, Nikles, mohl rovnat se panu správci, a poznenáhlu jeho velikou tužbou bylo, aby se o něm jednou řeklo. Jo, šafář byl trochu veselý a pan správce byl ožralý jako prase. Ale jeho přání se nevyplnilo nikdy. Jak to byli zvyklí říkat, tak to říkali stále z úctivosti k panu správci, ať si pil sebe míň. Když byli spolu s panem správcem a vraceli se půl hodiny domů do velkostatku, slyšíval dokonce Nikles od pana správce ono ukrutné slovo, které ho činilo vždy tak malomyslným. Veď, ta jsem zas dneska veselej. Tak konečně plul šafář Nikles s proudem a věděl, že byť i oba byli stejně namazaní, vždy bude on ožralý jako prase a pan správce trochu veselej. Pan správce sotva stal na nohou a on šel vedle něho zpříma, ale pan správce byl trochu veselej a on byl pořád ožralej. Jednoho dne se stalo, že oba byli stejně, pan správce i Nikles, a jak se v té krajině říká, už je to podetínalo. Šafář pil s plným vědomím, že to není všechno nic platno, a správce zaspil s velkou lehkomyslností, sasi vědom své dobré pověsti. Pak vyšli do vsi a ve velkých mátohách strčili na návsi nějakého uniformovaného člověka do rybníka. To byl jeden z jejich obvyklých vtipů, za který pan správce platil obecnímu strážníkovi každého večera pivo a doutník. Říká se, že žádný svému osudu neujde. A neušli. To nebyl obecní strážník, to byl četník. Četník na obchůzce, který je chráněn paragrafem 81 trestního zákona, jenž jasně mluví o veřejném násilí, jehož se dopouští každý, kdo vstáhne ruku na úřední osobu. Od této chvíle Nad hlavami obou vznášel se kriminál. Na takové věci je krajský soud. Na to už není soud okresní. A tak odbývalo se líčení proti oběma násilníkům před krajským soudem v Jičíně. Oba dva vymlouvali se na opilost a za svědky vzali si hostinského starostu a ještě 3 sedláky z obce, kteří byli přítomni onoho večera, kdy každý z nich vypil svých 30 piv. První svědek byl hostinský Tiska. No tak, pane svědku, řekl předseda senátu, jak to bylo s panem Niklesem? V jakém stavu byl, když opouštěl vaši restauraci? Prosím, milost pane a slavný soude, řekl Tiska rozvážně. Tadyhle Nikles byl, milost pane, jak je pánbu nade mnou vožrale jako prase. A co tady, pan správce Paser, pane Tisko? Hospodský Tiska se podíval na pana správce a pronesl vřele. Milost pane, slavný soude, pan správce byl tenkrát veselej. Bylo to zaznamenáno. Pak přišli ostatní svědkové a odpovídali totéž. Šafář, ten byl tenkrát vožralý jako prase, ale pan správce, ten byl veselej. Případ byl tedy velice jasný a podle toho taky dopadl rozsudek. Pan správce, poněvadž byl jen veselej, byl odsouzen na měsíc, ožralé prase Niklesa propustili na svobodu, poněvadž nebyl si vědom svých činů. A šafář Nikles měl ještě o jedno zadosti učinění víc. Neboť po ohlášení rozsudku zvolal pan správce zoufale. Ježíš Maria, pánové, dyť já byl taky jako prase. Ale to na věci nic nezměnilo.

0: Noc s hvězdou.
1: Vítám vás, soudruh Prebindo, do sedmého kola. Soudruh Prebindo soutěží v oboru Zvuky okolo nás.
2: Tohle vám prosím posílají státní pytlíkárny. A tohleto... Spojené řechtárny Národní podnik.
1: Ano, tedy soudruh Prebindo má až na jednu všechny kytičky. Jestli si vzpomínáte, vážení diváci, soudruh Prebindo ztratil jednu kytičku ve druhém kole, když nepoznal hlas vlastní manželky, který jsme natočili. Jen tak pro zajímavost, soudruh Prebindo, co tomu říkala vaše paní?
3: Děkuju za optání, první stání už máme za sebou. Já bych, promiňte, jenom chtěl poděkovat za ty pytlíky. Výborně se mi hodí, protože zítra ráno letím do Bratislavy. A potom bych ještě chtěl při této příležitosti poděkovat státnímu vojenskému nakladu.

0: Vykladatelství za krásnou knížku, kterou mi poslali s názvem Jak řvát na lidi.
1: Děkuji.
2: Ano, ale... Ale teď už k věci, ano? Váš odborný poradce vám tady připravil dvě dvojice otázek.
0: Ano.
2: Z toho dva zvuky máte za úkol určit a dva musíte předvést sám. Otázka první zní, co je toto za zvuk? Promiňte, to je poroce Karotka. Já ho omlouvám, on je z toho soucování trochu přetažený, ale nám šlo o tento zvuk.

0: prosím, co to je?
1: No, já se domnívám, že to je zvuk rozjíždějící se nové bezhlučné tramvaje T-37.
0: Ano, výborně. Výborně, gratuluju, soudru Preběhnu. Já se vám přiznám, když jsem to poprvé slyšel, no, tak jsem si myslel, že je to buldozer.
1: Buldozer, ten je mnohem tiší, kdeba.
0: Ano. A teď prosím druhý zvuk, ano? Prosím.
1: No, děkuju. Já se domnívám, že to je nějaký projev pospátku.
0: Výborně, výborně, soudru Preběhnu, ano. A ještě mimo soutěž, jen tak pro zajímavost,
1: ano,
0: o čem ten projev je?
1: No, snad jako obvykle, o ničem.
0: Soudruh Karotka, tak tedy druhá dvojice otázek, ano? Nejdříve máte za úkol předvést nám, jak byste na šoulačce vábil jelena. Tak prosím.
1: Jelena.
0: Jelena, ano.
2: Na šoulačce.
0: Jak byste vábil?
3: Pojď sem, pojď sem.
0: Ano, a to je všechno, ano. Končíte? Soudruhu Karotko, vezmeme kytičku?
2: No, já myslím, že ne. Otázka byla postavena tak, jak by soudruh vábil jelena. Tak já myslím, že on by ho asi takhle vábil.
0: Ano.
2: Otázka samozřejmě, jestli by ten jelen přišel, ale to...
0: To víš, to... Dobře, tedy formulací otázky vyhověl.
2: Prosím, ano.
0: A teď tu tady máme poslední otázku. Předveďte nám, jak vyje šakal.
2: No?
0: Ještě jednou, prosím, ano. Předveďte nám, jak vyje šakal.
2: No, tak jak vyje šakal, soudruhu Preběhnu?
1: Já jsem si doma připravoval kukačku. Hele, jo.
3: Kuku, kuku.
0: Ano, to je sice hezké, soudruhu Preběhnu, ale otázka bohužel zní, jak kuká šakal. Tedy jak vyje šakal. Výborně,
2: ano, správně.
0: Tedy, soudru Karotka?
2: Ne, to bylo správně, soudruh zavil správně, jako šakal.
0: Čili...
2: Penzum je splněno.
0: Výborně, mě by jenom ještě zajímalo, soudru Preběhnu, jak to, že jste na toho šakala tak najednou přišel?
1: Abych se přiznal, já jsem si tady přiskří prst.
0: Po roce, Karotka?
2: Ne, to není námitek, soudruh správně zavil a... Proti prstu v šuplíku nemáme námitek.
0: Dobře, ano.
2: Správně,
0: penzum. Tak tedy penzum je splněno, ano.
2: Ano.
0: Chcete postoupit do dalšího kola? Děkuji vám, soudruhu Šakale, soudruhu Preběhnu. Klárko, prosím vás, upozorněte potom produkci, ať dají spravit ten šuplíček, ano? Výborně. A už tu máme dalšího soutěžícího, je jim soudruh Jan Jukajda.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den. A soutěží v oboru, co pijeme a proč pijeme. Prosím, posaďte se. A je to tentokrát.

0: Jubilejní desáté kolo.
1: Tady Vodárny Národní podnik vám věnují poukázku na bezplatné vodné. Prosím, pionýři z odolené vody vám nakreslili vodníka a předseda JZD Vodňany vás zve na brigádu.
0: Jen tak pro informaci, soudruh Jukajda ztratil zatím 3 kytičky. Jednu za to, že káranskou vodu považoval za močofosfátové hnojivo. Další za to, že benešovskou desítku pokládal za postřik proti muškám a naopak postřik proti muškám zase určil jako zbuzanský mošt.
2: Ale víte, že jsem si na ten postřik tak zvyknul, že to teď pijeme doma s celou rodinou.
0: Ano, ano, ovšem dneska jistě, poněvadž to desáté kolo, budete pít jistě něco daleko lepšího. Klárko, buď tak laskavá. Ano, tady máme otázku pro vás. A protože je to konečné desáté kolo, máte za úkol určit obsah těchto 10 skleniček. A jestli vám mohu napovědět, tak to jistě dneska nebude kofola. Prosím, můžete se 3x zmýlit.
2: Ano.
0: Sklenička číslo 1, to je tady ta, ano.
2: To by mohlo být, řekněme...
0: Chtěl bych vás upozornit, že máte celkem 10 sklenek, ano.
2: Veltlínské zelené.
3: Správně, ano.
0: Výborně. Dál číslo 2.
2: Sklenka číslo 2. Tramín.
3: Výborně, ano.
0: Ne, ano.
2: Sklenka číslo 3. No jo, jo, jo, jo, jo. Miller Turgau.
3: Ano, velmi správně.
2: Millerzík, ten bere.
0: Ano. Chtěl bych vás ještě jednou upozornit, že máte degustovat celkem 10 sklenek. Ano, ještě 7.
2: Oh. Vodka moskovskája.
3: Správně.
0: Pětka.
2: Vodka Výborová.
0: Ano. Výborovně, výborně.
2: Jo, jo, jo, jo, jo. Jelínek, slivovice.
3: Ano, správně, ano.
0: Soudru Jukajdo, stačí jen degustovat. Nemůžete dopít do dna.
2: Kluku, starostlivá.
0: Dobře.
2: Se podívám.
0: Můžeme pokračovat, ano?
2: Sám. V sedmičce? No jo, Gruziňák.
3: Ano, já bych prosil celý název.
2: Dobrý Gruziňák.
3: Právě.
0: Dobře.
2: Dál?
0: Oja!
2: Francouzský koják. Le Frasson. Allons enfants de la patrie.
1: Soudru Jukajdo, tišej, prosím vás. Tady máte telegram z vodního díla Slapy, že se tam můžete zdarma vykoupat.
0: Ano, ano. Vám se přijde vhod, že?
2: Ano. Tak... No, ale říkejte mi žandíku, říkejte mi žandíku.
0: Máte ještě degustovat zbývající 3 sklenky, ano.
2: Já vím, ale já nemusím.
0: No, nemusíte, v tom případě vám ovšem vememe květinku.
2: Já totiž, jak se přiznal, já už nemůžu. Já mám dole vůz.
0: Po roce Karotka...
3: No tak, já myslím, že květinku nevezmeme. Soudruh tady se směl 3x zmýlit a je tady 7 sklenek, takže já myslím, že penzujeme také splněno, že nelze nijak než blahopřát.
2: Děkuju vám, mistře, a napište zase nějakou legraci.
0: Když dovolíte, abych vám taky blahopřál.
2: Děkuju.
3: Také přišel ředitel závodu, soudruh Bechyně.
4: Jménem závodu vám předávám...
2: Starý Bechyně se přišel ukázat národu!
4: Jménem závodu vám předávám výpověď.

0: Noc plná hvězd.
1: Já s váma pracoval, my jsme spolu dělali někde.
2: Ale kde?
1: Angažmá jsme byli.
2: Vy jste přece Papulus.
1: Vy jste Bůlova.
2: 2000 let.
1: Já jsem se vás nahledal. Já jsem se navtěloval.
2: 2000 let.
1: Já jsem vám chtěl omluvit, já nemohu přijít do ty hospody. Ale zabili mě.
2: Já jsem čekal tedy celý večer tenkrát.
1: No, když už se rozpadají bílkoviny, tak se dá těžko chodit do restaurace.
2: 2000 let, já už ani nevím, čím vším jsem byl a kde Ale jedno si pamatuju, jedno vím. Mně vám se nikdy nepovedlo narodit se z bohatých rodičů. Vždycky chudé.
1: No ale to je báječné.
2: No jo, teď.
1: To je pravda, jo. Ale teď se zase tím můžete chlubit.
2: Chlubit. Já z toho teď žiju. Já o tom

0: píšu v tom, no jak se to píše, to curriculum vitae.
1: Ne, curriculum vitae, curriculum mortis.
0: Jo, jednou se mi podařilo pořídit si bohatý urozený rodiče. To bylo v Paříži.
1: Paříž.
0: Jo. 24. srpna 1572.
1: 1572. To jsem byl svišť.
0: Svišť?
1: To jsem byl svišť. Tatrách.
0: A já v Paříži.
1: Já svišť v Tatrách.
0: Já zase... Takhle jsem ležel na hedvábí.
1: Já, takhle. Maminka nás vrhla v noře. V noře nás vrhla. Maminka. Tatínka pak vycpali. Ale krásně to měl udělat. Měl ořechovou deštičku pod sebou. A měl svoje jméno celý. Svišť skalní. A byl dlouhý let a byl v kabinetu. Ne ve vládním, ve škole jedné. A dávali ho kolovat žactva. Děti ho hladili a vyhladili mu pleš.
0: No mýho tatínka tenkrát vyhladili úplně.
1: No ale to byli dospělí lidi.
0: Ano, ano.
1: A tohle byli děti, ty se to teprve učili. No.
0: Tedy já vám... Já byl sám.
1: Nás bylo sedm.
0: Sedm.
1: S maminkou oktáva. Ale... Moji sestřičku a bratřička sežral vorel. On to byl sokol, ale my to tenkrát nesměli říkat.
0: A proč?
1: Já nevím. U nás u svišťů každou chvíli nesmíme něco říkat, proto my děláme...
0: Já jsem takhle ležel... Takhle na hedvábí. Ležel. Takhle koukám, ležím, koukám, takhle. Slunce zapadá.
1: No co má dělat?
0: Na stěnách se nám blejská zlatý nádobí.
1: A paní matka rodila v kuchyni, že ano?
0: Ano. Vaše paní máti v noři.
1: Ano.
0: V noře.
1: My neměli kuchyň.
0: No my neměli noru.
1: No to bylo ještě před Ibsenem, že ano?
0: Ano. Tedy zlatý nádobí se blejská na stěnách. Já si tak ještě v duchu počítám, jak draho to prodám, až to zdědím.
1: Ano, ano.
0: A najednou vám, jak takhle ležím, tak takhle, jo, takhle jsem ležel, takhle vejde noc.
1: Noc?
0: Noc, jo, tak.
1: A jen tak?
0: Jo.
1: Černá noc?
0: Jo, černá, ano. A já vám, jak takhle ležím, jo, a ona jde, tak já po ní takhle kouknu a povídám si. A hele, noc.
1: To vy jste si řekl?
0: Jo.
1: Vy jste si řekl?
0: A hele, noc.
1: To není možné.
0: Jak to? No řek.
1: Vy jste si řekl a hele noc?
0: A hele noc, no.
1: No tedy na nemluvně to je projev teda.
2: Na nemluvně to je...
1: No, to už by se dalo vysílat.
0: Ale ne.
1: No všem, kolikrát se vysílají delší a horší, že ano? Prosím vás, to jste si řekl francouzsky, tohle?
0: Když v Paříži, tak francouzsky.
1: Že se ptá, ano, ano. A jak se řekne francouzsky? A hele noc.
0: A hele noc.
1: Máte pravdu, a hele noc. No, francouzi nevyslovují H.
0: Ne.
1: A víte, že ho hodně přijdou?
0: Jo. Například, jak můžou hodnotit.
1: Jo, nebo, to je zabrouka omnival. Omnival, to pak to je brouk.
0: Tedy já si povídám Elinos. A ještě si tak pro sebe dodávám krásná. Vlaha.
3: Já rozumím francouzsky.
0: A ještě jsem si tak dodal. Inu letní.
3: Inu letní.
0: Inu, inu, jo. Inu. Už zapomínám. Prosím tedy všecko pravda. Ilinus, krásná vla a inu letní. Jenže na neštěstí Bartolomu.
3: Ajajajajaj, a teď nebyl Hugenot, ne?
0: Teď o tom mluvíme, v Paříži Hugenot. Tatínek byl Huguenot.
3: Huguenot, mon dieu, quel malheur. Un petit bébé juste mon nez et tout à coup assassiné, non nez. To jste jistě, už nikdy nechtěl být zase člověk.
0: To nikdy dlouho ne.
3: Já taky ne, já jsem byl mockrát na světě, mockrát. Ale já na tom nelpím být člověk. Já mě nejde ne. O to být člověk, mě nejde o to být.
0: To. Bejt.
3: Bejt, cokoliv.
0: Bejt. No jo.
3: Nebejt, je nuda, jak chci bejt. A já byl věci, já byl balvan dlouho.
0: Balvan
3: dlouho, já byl balvan. Pak se mě udělali patník, pak jsem byl pes, aby se pomstil. Pak jsem byla kapradina, já byla kapradina. Tajnostnubná, já byla samec. Pak jsem byla kráva.
0: Ale ne.
3: Ano, já byla kráva. A udojil mě k smrti zlý kulak.
0: Ale jo.
3: Já s posledním litrem velemení jsem přeběhla k jezeře. A nejvíc jsem se měla, když jsem byla mouch.
0: Mouch?
3: Mouch, já byl vždycky samec. Ale já jsem nebyla taková ta obyčejná moucha, taková, co sedá venku na všechno. Já jsem byla ta malá, černá, čistá, kuchyňská, civilizovaná, kulturně zapojená moucha.
0: Kulturně zapojená moucha.
3: Ano, já jsem dělal na obrazech, ano. Se mě nějaký obraz nelíbil, pár dobře zvolených puntíků a z mocnáře byla selka. Nebo ze selky mocnář, podle toho, jaká filozofie té domácnosti převládala. Řeknu vám, že já jsem na světě moc rád a v různých formách.
0: Jo.
3: Byl jsem na světě, vyskytoval jsem se v formách organických a anorganických. Dělil jsem se, štěpil jsem se, ale přišel jsem než na jednu a jedinou zkušenost, a totiž tu, že z ničeho se nedá dělat věda. Ani z vědy ne, na to ze života. Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. Když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. To je celé.
0: Velmi správně jste tady slova nakladl. Vesmysl ten, že nezáleží na tom být to nebo to. Jsou pošetilci, že se trápějí přemítáním, jestli mají být tím, nebo tím, nebo tím. A víte, že jsou dokonce tací pošetilci, že se ptají, jestli bejt nebo nebejt?
3: To je ale hloup. To jste čet někde, nebo?
0: Ne. Já, že jsou
3: to jste si vymyslel?
0: Ne.
3: Bejt nebo nebejt, sakra, to je známý. To je od někaď, to je, to jsem někde. No všem, to je hra na to napsaná. To je téma na hru, být či nebýt, no všem. Jak se to jmenuje, ta hra? Takový krátký jméno má, no... Podtitul je Tragédie člověka, který se neuměl rozhodnout.
0: No to je typ kolísavý, tedy něco současného?
3: Ale ne, to je dobrá hra, co já o ní mluvím. Ale jistě to znáte, hnedka v prvním jednání k němu přiběhnou. Mladý pane, honem na šance, straší vám tam tatínek. A on tam jde a ten otec tam dělá hu. A on tam se ptá, co je mu, a ten otec mu říká, kdo ho zavraždil, že ho zavraždil jeho bratr.
0: Bratr toho?
3: Hu. A totiž tak, že on když ležel na lavici, tak on mu nalil do ucha med.
0: Med?
3: Nebo jed? Já teď nevím, já jsem to četl v originále, tak nevím. Ale určitě to znáte. On chodí s takovou blondýnou. On je Mešugé. Jeho pak pošou do Londýna a přepadnou ho piráti. On se vrací, ona se mezi tím utopí, takhle plave. Ona má pohřeb, on si chce nadejít přes hřbitov, potká ten pohřeb, říká si počkám, on neví, že to je její pohřeb.
0: To on neví.
3: Ne, to je tragédie.
0: Jo, to je tragédie.
3: To je tragédie, on to neví. Jo, lidi on... to vědí a ten herec to
0: ten
3: neví.
0: To neví.
3: Ano, který to dohraje. Taky proto, že to je ve verši. A to je ve verši.
0: Jo, to je ve
3: verši. Celý ve verši, celý.
0: To je tragédie, to jo.
3: To jo. A on takhle tam kope hrob ten a on se ještě s ním povídá, ten tam najde tu lebku toho komika Jorika.
0: A je, lebko, ne, komik byl sťatej?
3: Ne, ne, komik ne, ten hrobník je sťatej, ten komik. A to tam je ta scéna s tou matkou jeho.
0: S matkou?
3: No, ona ho musela mít zamlada, až ona ještě kus, teda vám se. Ona takhle sedí a ona si sedí na tom loži, tak pololeží, tedy pololeží a polosedí. No jak ženský, tak bývaj.
0: Polo.
3: A jednou někdo jde, ona si říká, už jde, ještě takhle udělá. A najednou vidí, že to je syn, tak ho jenom takhle udělá. Krásně to bylo narežírovaný, krásně. A ten syn přijde a říká, mami, to je ve verši. A ona říká, co?
0: Tak je ve verši.
3: No to je. Já to necituju přímo, že jo, já to jen tak nadhazuju.
0: To je hezký takhle, jo.
3: Já to nadhazuju. A pak lidi to všichni znají, už vědí, o co jde. A ty by mě mohli napovídat. A tam je taková záclona. Nádherná záclona. A pod tou záclonou čouhají nohy.
0: Čí?
3: No to je to, to nikdo neví. To je nějaký Polonius.
0: Polon?
3: Polonius nějaký. To je otec ty, co takhle plavala. A jeho syn je ten Laertes, co jako taky jel studovat a vrací se.
0: Jo.
3: A ona byla pošut, ona.
0: Jo.
3: A on tam trošku tu královnu kádruje, ale malinko. Ten syn to vidí, ale neví, že on, co on tam. Říká, mamino, to je ve verši. Krásně přeložený. Krásně, to poslední vydání, nádherně. To je úplně jiný než originál. No. No, on autor byl vůl a překladatel není, rozumíte? Tak? Proto to tak je. On tam tam. Ten člověk, ten syn její, on má takový trikotový nohy. Ale hezkou figuru. Takhle to má to. A tady to má na zípr. To bylo jediný, co se mi zdálo, že bylo anachronismus. Ale jináč to bylo úplně středověký představení. Jako většina. A on mám vytasí takovej korbel.
0: Kordel,
3: jo.
0: Kordel, ano.
3: Teď nevím, kordela nebo hůl. A on vám tam píchne a ten dědek vám vypad, ale jak z korbesu. To bylo nádherné.
0: A mrtvej?
3: A on vám roloval jak zajíc. Já z vám. Dál to nevím, pašně vyvedl, já jsem se pak hádal ještě v šatně, ale...
0: A vrátili vstupný, ne?
3: Co? No, no. Ale já mu ukrad svrchník, tak to je. Takže mě se to krylo. A... Ale přeci to znáte, taky já z toho nevím, byl film. Slavný film!
0: Film?
3: Film dostal se až na Zbraslav u nás, slavný. Hral ho ten herec, jak měl ze všech stran ty stejný vlasy. Udělali z něj síra. Potom.
0: Jo.
3: Ty ženský to po něm nosí.
0: Jo.
3: Vypadá, jako když juknou ze sudu s volejem.
0: Ano,
3: no.
0: Ano, ano, ano.
3: To jmenuje. Mladým to sluší a starý to nosej. No!

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Svatý Václave, vévodo české země, nedal si zahynouti. Nepohrdl si naším voláním, schlédl si na naše slzy, Boha si uprosil. Jako osiky jsme se třásli, nerozeznávajíce soudu božího a soudu lidského. Ne před branami, ale uprostřed měst seděli draci, kteří nečekali na panu přivedenou, ale dávili vše a nečistá sběr se chechtala pláči tvého lidu. Zkrátka prapor satanův vládl z oken, ze střech i z vrcholů chrámů a ty slavně zvítězil. Kráčíme ve tvých stopách, svatý Václave, a v těchto velmi aktuálních slovech si v předvečer svátku připomínáme text Jaroslava Durycha.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal mrazový nebo sluneční. Nanejvýš, že držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parazol.

Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty k lebce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze. Už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Bílá vesta kryla nadmutá prsa. Černé spodky šly jen po kolena, kde se svítily dvě stříbrné přasky. Pak dál byly sněhobílé punčochy zas až k jiným dvěma stříbrným přeskám a pod těmi šouraly se velké střevíce. Byly-li ty střevíce někdy obnovovány, nevím, ale vždycky vypadaly tak, jako by se k ním byla brala rozpraskaná kůže ze střechy nejstaršího fiagra. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Zvláštní podívání bylo na pana Rybáře, když šel po ulici. Každých 20 kroků zůstal stát a obrátil se vpravo a vlevo. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou úctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat a občas se po čtveracích ohlídne. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazováček pravé ruky do výše a lehince hvíznul. Takové lehinké hvíznutí zafičelo vždy také, když pan Rybář začal mluvit a obyčejně začínal jo, což mělo také význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě hned dole vlevo s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl bývalý až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hračany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvíznul. Jo, moře, proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu, a když se cizinci ve svatováslavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvíznul podruhé. Jo, to si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem a kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc už neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček, a proto moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří, mladí. Pan Rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké mladé příbuzné, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě neb tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce, a v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám nahoře Kozákově. My děti jsme sobě vypravovali, že když u šajvlů, tak se nazývali ti páni Rybářovi příbuzní, myje se podlaha, posypávají jí místo pískem samým tlučeným cukrem. V sobotu
V den drhnutí vždy jsme ukrutně záviděli dětem Šajvlovým. Takto se procházel Hastrman, ale ne, neříkejme mu tak, vždyť už nejsme děti. Vždy jen po bruských hradbách. Potkali některého kanovníka, jichž procházky také vždy šli sem, zastavil se a promluvil s ním několik přívětivých slov. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Kdysi slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě. Samé divné řeči. Najednou zdvihl pan rybář prst a hvíznul. Jo, já se držím Rozenoa. Rozeno praví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury živí a posilují. Slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. Zapamatoval jsem si tu větu, co obsah veškeré vyšší moudrosti. Když jsem pak dorůstaje dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář v skutku tenkrát citoval zcela věrně, jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rozeno, nýbrž Rousseau. Patrně byla mrzká náhoda pana rybáře svedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto však věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak asi ku 3 hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku venku, zavolal honem něco dovnitř. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. No, jde někam vychloubat se svým bohatstvím, řekl pan Herzl Šenkýř u 2 slunců. Podotýkám, že 2. pád množného počtu pro slovo slunce je dle malostranského jazyka zcela určitě slunců. A je, volal pan Vitouš kupec na rohu, musí být zlé, nese na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl 1 z těch 4hranných škatulí černých, o nich tolik povídáno. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v 2. patře gymnazijní profesor pan Mielwenzel, matematik a přírodospitec. Tehdy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Pan profesor byl v dobré míře. Jeho hmotné podsedlé tělo bylo sobě právě odpoledním spánkem odpočinulo. Dlouhé šedé vlasy, věnčící lysé temeno, ježili se sem tam v pohodlném nepořádku. Pokynul panu rybářovi k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal vršek. Pestré kamínky zazářily. Jakou to má asi cenu? Koktal. Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků. Pak vyndal 1 temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je Moldavit, pravil.
Jak prosím? Moldavit. Jo, Moldavit, hvíznul pan rybář. Na tváři jeho bylo trochu vidět, že to slovo slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už vzácné. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. A co tak asi? No, 3 zlaté v dvacetnících byste za něj dostal. No? 3 zlaté. Hvíznul tenounce pana rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šepnul po chvilce z nále stísněného hrdla. Chalcedony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlékla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšimnul sobě nikoho. Nehvíznul ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všechny jeho myšlenky byly v něm. Hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Nebe se modralo jako za rána. Měsíc zářil nejpyšnějším, nejkouzelnějším leskem svým. Hvězdy se třepetaly jako bílé jiskry. Petřín byl pokryt nádhernou stříbrnou mlhou. Stříbrná záplava ležela na celé Praze. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně rybářova oběma okny, do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle sebou trhnul. Moře. Proč tu není moře? Šepnul a rty se mu zachvěli. Snad se v něm vlila tesknost jako bíjící moře. Ech, škubnul sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotknul. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Ech, oblásky, a mejknul jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajv. Snad ho byla krásná noc držela u okna. Snad spozoroval na starém strýci neobyčejný neklid. Snad vylehly i některé starcovi vzdechy hlasitě z okna ven. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubnul. Pak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny, vždy to znám sám, ale cenu mají.

přes pro nás i pro vás. Vy jste je pracně sebral, strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit, vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku... Strýčku, pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovu ruku. Copak nejsme vámi bohati? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom neměli vás. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlédl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jako by rozpuštěný démant. Vše se vlnilo až k samému oknu. Až do jeho oka. Moře, moře. Dál už povídat nebudu, dál už neumím.

0: Noc plná hvězd.
1: Tak poté, soudružko, dneska si prvně vyjedete sama, co?
2: Ano.
1: Dneska prvně. Jak se cítíte?
2: Velmi dobře. A vy?
1: Co pak já, pro mě to zaměstnání, že? Co pak, já už vyškolil řidičů, je, to nemáte zdání. A všecko bez nehody. No tak poté. Jestli pak byste věřila, že vy jste můj 879. případ. A všecko bez nehody, soudružko. No a že jsem měl žáci, byli mezi něma kolikrát moulové, to kam se na ně hrabete, soudružko profesor. Teda bez urážky. To jsem měl jednoho, tomu jsem mohl říkat nahoru dolů, helejte čověče, zahrajte tam jedničku. On furt nic, víte, až mě jednou takhle dožral, tak jsem na něj zařval. Hele, chlape, tak hergotn, dupneš si na tu spojku, jo nebo ne? A vidíte, na to on reagoval okamžitě. On hrál totiž beka v jednom fotbalovém mužstvu, víte vás, ho. Od té doby taky vím, že na žáci se musí psychologicky. To jsou tyhle cty, jestli jste o tom slyšela někda, podmíněný reflexy.
2: Mě velmi těší, že vás zajímá věda, soudru instruktore. Uplatněním vědeckých poznatků zvýšíte svou kvalifikaci, například ve výslovnosti při instruktáži.
1: Jo. A hlavně bez nehody, víte? Na to já dám nejvíc. Takže, kdybychom se náhodou dostali my dva do choulostivý situace a já vám trochu přišlap nohu na brzdě, nic si z toho nedělejte. Hlavně, že zastavíme bez nehody. Odstan hlinitej si potom koupíte dodatečně. No, a teď mě ukažte, jak zařadíte jedničku.
2: Ano. Poslyšte,
1: no.
2: Napadlo vás někdy, proč se vlastně říká zařadit rychlost? To je zvláštní, co? Řaditi vlastně znamená stavěti, klásti, rovnati něco za něco.
1: Aha, tohle máte na mysli. No jo, něco za něco to bylo, jest a bude, že? To už je v té starodávné písničce něco za cibuli, něco za křen.
2: Správně. Zdá se, že máte smysl pro etymologii.
1: Jo,
2: víte, že jazykospit a hlavně srovnávací jazykospit je dnes nejdůležitější věda, pomocí které můžeme řešit vědecké problémy zcela odlehle.
1: Helejte, kdybyste mě to neřekla, vy tak tomu snad ani neuvěřím. No a ty tam vražte tu jedničku, soudružku.
2: Ano, hle. Co slovo, to překvapivá a hluboce logická souvislost.
1: A perla.
2: Že?
1: No.
2: Řekl jste vražte.
1: Jo.
2: Víte, že ono slovo úzce souvisí se slovem vrah?
1: Ježišmarja, ženská, vy máte nápady.
2: No, Ježišmarja, to by vás nikdy nenapadlo,
1: tedy,
2: co?
1: To by mě netrklo.
2: Přece, zamyslete se trošku logicky. Vrahem začali označovat i člověka, který druhému co vrazil do těla kopí, nůž,
1: jo.
2: Meč.
1: Nebo pár facek.
2: Hle! Opět záhada. Kde se vzala facka?
1: Helejte, já bych o tom radši nebádal.
2: Ale proč ne? Objevujte překvapující souvislosti. Anglicky se řekne tvář face, píše se face. No, slyšíte v tom naši českou facku, která jak známo dopadá na tvář?
1: Facek já už v životě slyšel, ale...
2: Bože, jaký to zdroj poučení. Indoevropské jazyky vůbec spolu souvisí neuvěřitelným způsobem.
1: Ona nedá pokoj.
2: Víte, že naše staročeská píšťala se dostala do evropských jazyků jako pistole?
1: Helejte, no. Pistole je píšťalku... Chci říct, soudružko, profesorko, hele, hodina plyne, to sichr je od slova plyn, tak šápněte, na plyn, ať už se někam řídíme, to sichr s ničím nesouvisí, nebo ať souvisím, chci říct, ať vysím.
2: Prohrádli jste hrdlo. Ano, zdálivě ryze české slovo řídit se má nesporný základ ve staroindickém root dog.

0: Rytíř, neboť jak známo, rytířům se lila na hlavu svěcená voda, že tudíž pekla.
1: Jo.
0: Odtud pochází i naše staročeská řiť, no a naše dnešní, co?
1: Ježišmarja.
0: Řítiti se.
1: Kam já se s tou ženskou až dostanu, řítiti se. Zřícení na helete, soudružko, když z toho mám náramnou radost, že ten německý rytíř má hodně společného s naší staročeskou řití, tak prosím vás, napěte na... A jeďte, já vím, co chcete říct. Jedu, jedeš, jedete, jedeme, to je od slova. Jeta, to je otrava.
0: A mýlíte se.
1: Je to otrava.
0: Ne, opět se mýlíte. Slovo jet je alogismus. Jazykově je příbuzný se slovem jídlo. Správně by tedy mělo být nejet. Něco, co není k jídlu.
1: Co není k jídlu, to má zase moc společného s naší závodní kuchyní, kdybyste to znali. Prosím vás, šlápněte na plyn a jeďte, nebo se z vás blázním. A co blázním? Já už jsem z vás blázen. Blázen, já vím, co chcete říct, to je od německého slovesa foukati, foukněte se do slovníku. A totiž koukněte se do slovníku.
0: Opět se mýlíte. Souzvučnost těchto dvou slov je zcela náhodná.
1: Ne, náhoda, náhoda, nehoda, nepohoda. Hleď, to je zase od slova hoditi boží hod, hody, hody do provody, dejte mě, dejte malovaný vejce, nahoditi, vyhoditi, zahoditi, vyhoditi, to je ono. Ven! Ven mě z vlčů ženská! Hello! Marš! Už ať vás tady nevidím! Marš!
0: Nekřičte! Vždyť já již jdu, když jinak nedáte.
1: Nedám!
0: Ovšem neměl byste používat i germanismu marš. Česky se říká pochod.
1: Tak pochod, pochod, pochod! Ukažte, prý!

0: noc s hvězdou.
1: Mám rád ty chvíle, kdy noc už pomalu končí. Chvíle, co patří jen těm, co neusínají. Toulavým bláznům, když právě s jarem se loučí. A za dobrý slovo ti srdce svý na dlani daj. Mám rád ty chvíle, kdy holkám ve očích svítí. Slunce, když do korun stromů za

chvíle, kdy kluci v duchu si říkají, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají. A trápení jsou někde v dálce